slavnou country píseň Chlap jak má být v originále Rocky Top, Skalnatý vrcholek, jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání zařadil zcela záměrně. Jednak ji měl v repertoáru zpěvák, kterého vám chci dnes připomenout. Jednak to byl v souladu s českým textem Mirka Černého skutečně chlap, jak má být. Jmenuje se Johnny Cash a přezdívalo se mu podle jeho písně a především kvůli jeho tradičnímu černému oblečení Man in Black, muž v černém. Jeho hluboký, nelehkým životním osudem poznamenaný drsný baritón je i 11 let po Cashově smrti sugestivním tlumočníkem příběhů a nálad, ze kterých vzešel a jež na své životní a umělecké dráze poznal. Máme sice velice diametrálně rozdílný hlas, ale jedno máme společné, že jsme oba makali. V dějinách světové populární hudby není mnoho interpretů, kteří podobně jako on dokáží vložit do svého projevu tak vrchovatou míru upřímnosti, životní pravdivosti, možné citovosti a únosné dávky patosu.

Úspěch Johnnyho Cashe nespočíval jen v jeho charakteristickém, vážném a jakoby unaveném hlase, ale hlavně ve věrohodnosti jeho zpěvu. To, o čem zpíval, opravdu prožil. Jeho písně jsou plné kovbojů, farmářů, indiánů, nádražáků, řidičů kamionů, splašeného dobytka a odvážných žen. Rodiče Johnnyho Cashe spolu vydrželi 50 let, měli 7 dětí a prožili toho hodně. Hospodářskou krizi, zakládání rodinné farmy, potopy, nálety kobylek, celoroční dřinu a také tragickou smrt syna Jacka, kterého na farmě smrtelně zranila cirkulárka. Johnny po matce zdědil osminu indiánské krve čerokézů, zatímco jeho otec byl Scott. V autorizovaném životopise Johnnyho Cashe uvádí: otec doslova vysekal náš domov z 20 akrů džungle s pomocí jedné muly mého staršího bratra a svých paží. Večer jsme na zápraží slýchali mručet medvědy a vít vlky, ale mámina kytara a zpěv byly jak harfa krále Davida, o kterém jsem čítával v Bibli. Když mi bylo 11, mámina kytara záhadně zmizela. Byl jsem dost chytrý a tak jsem se raději nevyptával. Bylo mi jasné, že rodiče kytaru prodali, abychom měli na jídlo.

0: that binds, because you're mine, I walk the line.
1: Johnnymu Cashovi bylo 12 let, když složil první písničku. V roce 1950 se po ukončení střední školy přihlásil k letectvu a dostal se na americkou vojenskou základnu v tehdejším západním Německu. Tam se naučil pít, rvát, klít, balit a opouštět ženy. Řeknu vám, jsem rád, že mě nevzali tenkrát na vojnu. A také pořádně hrál na kytaru. V Německu pokračoval ve skládání písní, protože ho práce v kanceláři radistů vůbec nebavila, a to natolik, že psací stroj jednou prohodil zavřeným oknem. V roce 1964 se oženil s Vivien Liberto, kterou poznal 3 týdny před nástupem do armády. Denně psal z Německa dopisy, zásadně zeleným inkoustem. V následujících letech se jim narodily 4 dcery, z nich v otcových chlépějích úspěšně kráčí countryová zpěvačka Rosanne Cash. Johnny Cash se musel pěkně ohánět, aby svou velkou rodinu uživil. Pracoval jako dělník v automobilce, zkoušel se stát rozhlasovým moderátorem a diskjokejem, prodával domácí spotřebiče. No, tuhle práci obzvlášť nenáviděl. Až po letech se přiznal, že snad nebylo nikdy na světě horšího prodejce, ne zrovna kvalitních ledniček. Tahle práce mu způsobila podobné utrpení jako ťukání na vojenském psacím stroji. Naštěstí se mu začalo dařit jako písničkáři. Jeho první skutečně známou písní se stala v roce 1955 píseň Hey Porter o průvodčím ve vlaku do státu Tennessee.
2: Hey

právem opomenutá zůstávají dodnes koncepční alba Johnnyho Cashe. K nejzajímavějším patří jeho balady o indiánech, písně věnované horníkům a železnici nebo divokému západu. Když Johnny Cash chystal v roce 1965 album Ballads of the True West, balady opravdového západu, procestoval ty nejodlehlejší končiny země v jeepu, na koni nebo pěšky. Lovil jeleny, bobry, medvědy, lososy, vlky. Jednou z Cashových nejznámějších písní se stala ta, která opěvovala vlak zvaný Orange Blossom Special, který jezdil pouze v zimě a spojoval New York City s Miami na Floridě.

0: blossom special, rolling down the seaboard line.
1: Od konce 50. let byly pánem nad životem Johnnyho Cashe alkohol a drogy. Ty také mohly za všechny jeho maléry. Pod jejich vlivem rozmlátil prakticky všechna svá auta, převrátil dva traktory a jeden buldozer, potopil dva čluny a z jednoho kamionu vyskočil těsně před tím, než se zřítil z 200-metrového srázu. V roce 1964 způsobil požár v jedné kalifornské rezervaci, díky němuž se kriticky snížil stav v rezervaci žijících a přísně chráněných kalifornských kondorů. Šel za to před soud a musel zaplatit pokutu ve výši 125 tisíc dolarů. Kvůli drogám Johnnyho Cashe vyhodili z proslulé nashvillské hudební svatyně Grand Ole Opry. S fiaskem skončil také jeho první koncert ve slavné newyorské Carnegie Hall. Tam jsem si zatraceně dával pozor. Johnny Cash byl čím dál tím nespolehlivější. Údajně bezdůvodně rušil koncerty, demoloval hotelové pokoje, okruh jeho přátel se rapidně úžil a manželka Vivian se s ním v roce 1966 rozvedla. Johnny Cash ale nadále pokračoval ve vražedném životním stylu. Bral dál pilulky proti únavě před koncertem a prášky na spaní po vystoupení. Amfetaminy mohutně zapíjel alkoholem. Stále častěji prchal před každým policejním autem, které se někde objevilo. Několikrát musel přespat na strážnici, ale do skutečného vězení se za své přečiny kupodivu nikdy nedostal. Velkým překvapením bylo, když se po 8 letech dokázal svých závislostí sám zbavit. Mohl za to anděl s žehličkou, jak přezdíval countryové zpěvačce June Carter. Zamilovali se do sebe, když ona byla ještě vdaná a on ženatý. V roce 1962 mu June před vystoupením řekla: dej mi tu košili. Jakou? Zeptal se Johnny. Tu, co máš na sobě. Nepůjdeš přece na jeviště v tak zmačkané košili. Tím začala životní úloha June Carter. Žehlit Johnnyho košile a všechny jeho maléry. A že jich bylo. Postupně ho naučila znovu vnímat svět střízlivýma očima. Do manželství s Johnnym přivedla June v roce 1968 dvě dcery a za dva roky se jim narodil syn John Carter. V roce 63 složila June Carter píseň Ring of Fire, ohnivý kruh, kterou s ním i naspívala. Stal se z ní superhit.

0: Johnny Cash se vždycky zajímal o společenské problémy, což se promítalo i do jeho repertoáru. Ať už šlo o sociální a rasové konflikty přes vězeňskou reformu až po válku ve Vietnamu. Podporoval a nejen finančně, mentálně postižené a domovy pro autistické děti, společnost proti rakovině či azylové domy pro týrané ženy. Legendárními se na konci 60. let stala Cashova alba, která nahrál živě s publikem před těmi, kteří písničku podle něho nejvíce potřebovali ve věznicích Folsom a San Quentin. Vznikla dvě alba, která se jednou provždy nesmazatelně zapsala do dějin světové populární hudby.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

V roce 1980 byl Johnny Cash slavnostně uveden do dvorany slávy country music. O 12 let později vstoupil do rock'n'rollové síně slávy a na sklonku 90. let převzal za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. Ve druhé polovině 80. let začal Johnny Cash úzce spolupracovat s kultovním americkým producentem Rickym Rubinem a pod jeho vedením v obýváku svého domu u starého Hickorského jezera nedaleko Nashvillu nahrál 5 úspěšných alb. V roce 2002 vyšlo v Rubinově produkci Cashovo poslední album před umělcovou smrtí. Jmenuje se The Man Comes Around. Ten chlápek je tu zas. A Johnny Cash za ně dostal poslední ze svých bezmála 20 cen Grammy. Napomohla k tomu i cover verze balady Hurt, zraněný z repertoáru americké rockové skupiny Nine Inch Nails. O šrámech na duši, se kterými se Johnny Cash potýkal po celý život a nikdy nad démony v sobě nevyhrál, jsem vám už dnes vyprávěl. K pití a návykovým látkám se totiž čas od času vracel a po oční operaci začátkem 80. let už to ani neskrýval. Zvlášť poté, co ho přizabil pštros. Stalo se to během jedné obzvlášť kruté zimy a samička Cashova páru pštrosů se nechtěla nechat odchytit a přenést do vyhřátého chléva. Umrzla. Její druh, který na ní byl zvyklý, z toho byl pořádně mrzutý a Johnnyho Cashe při jedné procházce na zahradě napadl. Zlomil mu 2 žebra a rozpáral břicho od žaludku až k opasku. A aby toho nebylo málo, jak po útoku pštrosa padal, zlomil si nárazem na velký balvan další 3 žebra. I hurt myself today.

Po útoku Pštrosa se Johnny Cash sice uzdravil, ale nadále byl pořád v rauši a rodina, přátelé a spolupracovníci ho už měli pokrk. Ve svém životopisu uvádí, že mu k tomu, aby se sebou začal konečně něco dělat, pomohla následující příhoda. Když se totiž jednou jakž takž probral, viděl, že u jeho postele stojí asi 25 lidí. Manželka, děti, kapela a lidi, které po léta zaměstnával. Od nich si vyslechl o své zradě, porušených slibech, lžích, zbytečné lásce. Strašně zklamal i svého syna Johna, který si domů pozval kamarády, aby se jim pochlubil svým tátou, a ten se opil tak strašně, že vrávoral a plácal nesmysly. Johnny Cash se tenkrát rozhodl vyhledat odbornou pomoc a nastoupil na odvykací kliniku. Jsou tomu 2 roky, co Cashův syn John Carter náhodně objevil otcovi nahrávky z 80. let, které byly dlouho považovány za ztracené. Letos vyšly na Cashově posmrtně vydaném albu Out Among the Stars. Tam mezi hvězdami. It's

0: titulní nahrávce nedávno vydaného alba Johnnyho Cashe je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Je krásný, hezký letní den, pan Kohn jde po ulici a vidí, jak se na balkóně opaluje kyprá paní Šternová, jenom tak v nedbalkách. Oni jsou tak pěkná, paní Šternová, hned bych se s nima pomiloval. No dovolte, ohradí se paní Šternová, co pak jsem nějaká lehká ženština? Pardon, madam, povídá pan Kohn, kdo tady mluvil o placení?
1: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film.
0: Líbí se mi, co Johnny Cash v posledních letech svého života říkal novinářům. Může být něco krásnějšího, než sedět doma v kruhu 12 vnoučat a dívat se, jak vaše žena, která s vámi prošla dobrým i zlým, nádherně kroutí pozadím. Svou manželku June přežila hvězda country music, rocker, věčný rebel Johnny Cash pouhé 4 měsíce. Byli spolu 35 let a i když oficiální prameny uvádějí, že Johnny Cash zemřel před 11 lety na zástavu dechu, kterou způsobily komplikace spojené s cukrovkou, jsem a nejen já přesvědčený o tom, že zemřel žalem nad ztrátou svého anděla s žehličkou.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that bad.
1: To je pro dnešek bezmála všechno. Musím ještě připomenout, že Johnny Cash byl po Georgeovi Hamiltonovi IV. Druhým významným představitelem světové country music, který u nás vystupoval. Když přijel v dubnu 1978 do Československa, byly 4 jeho koncerty v někdejší sportovní hale na pražském výstavišti samozřejmě beznadějně vyprodané. Nejen proto, že přijel zpěvák ze západu, bylo to především proto, že jeho písně byly díky českým verzím v podání našich zpěváků tuzemskému publiku dobře známé a mnohé z nich se zpívají u táboráků dodnes. Naposledy Johnny Cash v Praze koncertoval v roce 1997 v Kongresovém centru Praha. Nejen country music po jeho odchodu osiřela, zůstala sama jako ten tátův dům v písni, kterou jsme s Láďou Štajdlem a se Zdeňkem Borovcem napsali na mé country album. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Tolik pohárů malých, velkých a největších, stříbrných sošek, broušených váz, plaketa vavřínových věnců jsem nikdy neviděl tak pohromadě, jako když jsem přišel k našemu legendárnímu motocyklovému závodníkovi Františku Šťastnému. Má jich desítky v příchozí hale a v obývacím pokoji, ale skromný František o nich nechce ani hovořit. V každém je ukryta obrovská vůle, umění, které měl v době, kdy závodil, ze všech největší. Je v nich odvaha pouštět se do zatáček více než 200 km rychlosti a nespadnout, nebo i spadnout, ale zase tak, aby to nebylo navždy. Je v nich však i to, co v závodech nestojí na posledním místě. Je to kvalita stroje. A ty naše javy byly v době Františka Šťastného taky z nejlepších na světě. Kde ale ty jejich slavné doby jsou? K tomu se také dostaneme, protože s Františkem Šťastným, který všechno pamatuje, tu sedím teď u mikrofonu. Františku, víš vůbec, kolik těch trofejí za svá vítězství tady máš? Jsou všude kolem nás.
1: Milo, je mi líto, ale já to nikdy nepočítal. Já jsem totiž se sportem začínal strašně mladý, to znamená, když mě bylo 15 let. No a od té doby já jsem teda začal cyklistikou, hrál jsem hokej, dělal jsem rychlobruslení a kdeco, potom motocykly. A za tu dobu jsem, abych neříkal a nedělal nějaká velká čísla, opravdu podařilo se mi navozit domů spousty věcí, ale kolik toho bylo, to bych lhal, opravdu nevím.
0: A která ta trofej je nejcennější, to můžeš říct?
1: No to je skoro to samý, ale mohl bych si tak nejvíc považovat, já nevím, no velká cena Německa na Hockenheimu, jsme jeli 350 v roce 1961, Hockenheim jako velká cena Německa, kde rychlý, velice rychlý okruh, a já jsem tam sváděl obrovskou bitvu se Scottem Bobem McIntyrem a Italem Brambilou. Ty měli oba dva italský motocykly značky Bianchi. Byl to dvouválec jako náš motocykl, jenomže to opravdu jelo jak hrom. No jak hrom. Oni s tím mohli jet to, co to sneslo. Když to ta java, já jsem, ne že bych nemohl jet, to bych mohl taky jet, co to snese, ale nezaručil mi nikdo, že s tím dojedu. A já s nima svedl obrovskou bitvu, nejdříve s tím McIntyrem, a s tím jsme válčili asi dvě a půl kola, pak se z toho Bobovi, on se jmenoval Bob, zakouřilo, byl od něj pokoj, tak já trošku slevím, aby java jako vydržela, myslím si, dobrý a bzik, a už u mě byl ten Brambila. Brambila měl, nebo má, bláznivýho bratra, který jezdil Formuli 1, když někde zapršelo, tak ten jim nařezal, jo. A tenhle ten blázen zase, ten jezdil tak, aby nebyl něco dlužen jménu, tak prostě trap. No tak ten na mě přivítá, teď si říkám, no, ještě zase bitvu s Brambilou, to ta java, nevím. No tak jsem s ním sváděl asi dvě kola válku, což se mě zase povedlo, že tomu Brambilovi jako předtím tomu McIntyrovi zakouřilo se z toho. Já od něj měl pokoj, trošku jsem slevil a Mílo, vyhrál jsem průměrem 184 za hodinu. 350. A když jsem stál na stupních vítězů, šla naše vlajka nahoru, hráli naši hymnu, tak jsem si vzpomněl, ty Němci opravdu mě milovali, protože jsem opravdu jel, jak se říká, fest, ale já si mám to zaseknutý dodnes v hlavě, když stojím na stupních vítězů a oni jsou hodní při ty naší hymně, tak si vzpomínám, jak mě popravili strejdu s tetou, protože ruskýmu prostě zajatci dali kousek chleba. Ty je přitom chytli, bum. Takže mě bylo dobře a myslel jsem si, vy parchanti, no.
0: Franta, já se vrátím teďko k tomu, jak slavná byla jáva, na které ty jsi seděl. A řekni mě, prosím tě, čím to je, že teď jsou nahoře sami Yamahy a Suzuki a tuhlensty. A naše jáva nic, skutečně nic.
1: No tak ono by nebylo, že jenom naše java, to i taková firma, která nás zbyla, kde jsme si řekli téměř, MV Agusta italská, taky dostala od nich zakouřit, jak se říká, a prostě skončili. Ono, proti Japoncům se těžko bojuje. Ty Japonci zajedno vědí, o co jim jde. Ještě v době, když já jsem s nima závodil, tak jsem věděl, že pana Hondu to stojí prostě co závod, tak to bylo $1,000,000. On měl 50, 125, 2 pade, 3 pade a půl litry. A v tomhle měl obsazení v každé třídě 3 jezdci. A to stálo vždycky spoustu peněz. Ten Honda věděl, že válčí o to, aby se dostal nahoru, aby se prodávaly jeho výrobky. A ty Japonci to dělají všechny firmy dodnes, ty prostě makají. Chce to někoho, hleď se, Mílo, kdyby ta Java, jenže to už je bohužel dávno, měla pana Janečka, pan František Janeček, který tu firmu založil, tak by si viděl, že by ta Java neupadla, protože ten Janeček by věděl, co ty lidi si chtějí koupit, na čem chtějí jezdit. Vždyť v té dávné době, kdy ta fabrika byla takhle malá, stačil vyrábět x typů motocyklů, typů, jako ne jeden, a k tomu začal ještě automobily. No tak co mě kdo chce povídat o tom, proč, co, jak? Chce to někoho, či to je a komu na tom záleží? A ne mi tam houf lidi, který si myslí, já jsem konstruktor, já jsem technik, já když tady něco nakreslím a řeknu, tohle to by pomohlo, jenomže to třeba pomůže, ale ne těm lidem, který si to, těm kunšaftům takzvaným, kteří si to chtějí koupit.
2: No, ty znáš tyto poměry dokonale, protože jsi byl 9 let závodním jezdcem, já víš, že?
1: Mílo, splet to o 10, já byl 19 let továrním jezdcem Pražské Javy, taky když jsem dostal z Anglie pozvání na turistrofy jako veterán, tak ten dopis končil tím, a jistě se ti daří dobře, ty komunistický milionáři. Přitom já komunistou nikdy nebyl, přestože na to makali a chtěli mě tam dostat za každou cenu. Jenomže buď jsem závodník, anebo jsem to já, ale abych se přes něco pral někam, to jsem nedoved.
2: Ty jsi prostě závodil s časem, a ne aby si měl nějakou tlačenku nebo protekci a tak dále.
1: To v tomhle se naštěstí nevedlo. To jako bohužel, nebo bohu dík, protože když si uměl a měl si na to, tak si někam jel, tak tě poslali, by to byli komunisti, já nevím kdo, tak si byl pro ně reklamou. A já nijak nevadil, proč bych vadil? Já, kde jsem závodil, tak jsem vždycky sválčil s kýmkoliv, kdo byl rychlejší, nebo zrovna tak, když se mě někdo zeptá, hele, znáš tohodle, a řekne nějaký jméno. No tak ho neznám. A když mu odpovím na to, jako, ty ho neznáš, a říkám, no neznám, já znám jen ty, co mě předjeli. A těch zase tolik nebylo, jo, takže oni se sice divějí, ale já to opravdu mám takhle, že vím, že tenhle a znám je. Ty, co mě prostě, jak se říká, předjeli, tak mám je v paměti, ale když někdo něco o tom říká, tak já jim stačím na to říct, helejte se, já jsem závodil, co jsem mohl. My jsme s Hustou Havlem, který byl přede mnou už továrně ze Cjavy, dostali tu Javu až na mistrovství světa, což nikdy předtím nebylo. Ty jezdili v Polsku nějaký závody, v Maďarsku nějaký závody, já nevím, v Bulharsku, u nás, a to bylo všechno. A když my jsme se proboxovali s tím Gustavem k tomu, že budeme jezdit mistrovství světa, tak všichni prostě zůstali baf a říkali, co tam budete dělat, když vás tam zbijou a já nevím co. A když já jako k dnešku řeknu, to mám, jako nemám málo věcí, tak tuto mám spočítanou. Na stupních vítězů na mistrovství světa jsem byl já 21krát.
2: A jak jsi začal vlastně závodit na motocykle?
1: Zajedno tatínek měl pořád nějaký motocykl, pokud ještě byl, potom zemřel. A tak jsem byl na motocyklu, jsem se s ním vozil, pak jsem začal jezdit i sám nějak tak trochu, ale pořád jsem závodil na kole. A v té naší partě v Mladé Boleslavi byl nějaký Václav Vorel, oni měli květinářství, ten Vorel jezdil výborně na kole, ale když byly nějaký zatáčky, nebo to bylo trošku zapeklitý, tak buď jsem ho předjel nějak, nebo jsem upadl, jak to bývá. A ten Vašek si pořídil v roce 46 motocykl, konfiskát po Němcích, 125 Ardii, udělali na tom závodní úpravy s Jaroslavem Čapkem, takzvaným Jarikem, a on s tím měl závody v Trutnově. A v tom Trutnově ten Vašek byl čtvrtý, v juniorech do 125. A já si říkám, no Hergot, ten Venca byl čtvrtý, já mít tu motorku, to já bych byl aspoň třetí. Tak jsem začal schánět motocykl, v té době tedy jsem měl a vlastnil jsem po tatínkovi Javu 350 SV, takzvanou spodovou. To nejelo moc, to jelo v leže 85, po větru 90, jo. Čili na závody to nebylo. Ale u nás v Benátkách byl člověk, který prostě mě prodal motocykl, taky konfiskát po Němcích, 350 DKV, která byla pěkná. Udělal jsem na tom takový závodní úpravy nějaký a s tím jsem v podstatě v roce 47 začal závodit. Jel jsem první závody v Boru u České Lípy, Nový Bor je to dneska. No tam jsem sice skončil na nádraží, no ale to je jedno, to byl můj první závod. Od té doby jsem, ale největší fort byl ten, že já jsem vlastně už rok závodil na motocyklu, vždycky jednu neděli na motocyklu, druhou na kole, podle toho, jak to šlo. Potom přišel podzim, s podzimem přišel Fond národní obnovy, ty nejdříve sebrali toho pána, co mi to prodal, potom mě sebrali motocykl, protože to nemělo doklady, jo, to byl motocykl, který prostě byl bez dokladu. No a mně zbylo jenom do závodění chuť. No ale přitom se taky objevilo prostě taky to, že na jaře příštího roku se pojede mezinárodní silniční závod silničářů jako cyklistů na trati Praha-Varšava a Varšava-Praha. No tak jsem si myslel, na to bych se mohl dostat, protože když jsem začal za války, tak jsem snil o tom, až skončí válka, jak už budu střelec, jak se říká, na kole, jo. Vemu kolo, pojedu do Francie, budu jezdit Tour de France, Giro d'Italia, ty velký závody, prostě v těch Pyrenejích, tam já jim dám zahulit, jo. Jenomže všechno bylo jinak, no a teď najednou se mi otevřelo to, že bych mohl jet jako Čechoslovák na nějakým závodě, který je víceetapovej, prostě podobně, jako je Tour de France. No tak jsem dělal všechno možný. Oni mi odpověděli, že co bych tam dělal, že jezdím dráhu, vrchy a kritéria. No tak jsem si myslel, dobrý, no ale tam pak onemocnil jeden z těch kluků, který byl na soustředění. Oni měli totiž v Piešťanech 14-denní soustředění, což jsem jim nesmírně záviděl, protože cyklista, to je hlad na dvou nohách, jo. To, když tě veme hlad, tak je to, jak když seš elektromotor a vytáhnou ti drát ze zdi. Hotovo, prostě nejde to, no. A teď já jsem projet lístky na maso za celou rodinu a když jsem byl někde horší než pátej, tak mě zbyli a řekli, co jsi dělal ty strabe a já nevím co všechno, no tak prostě takhle, no tak to jsem jim záviděl. A tam právě byl nějaký Pavlíček, který onemocnil hnisavou angínou, no a teď ten měl jet z Varšavy do Prahy a nebyl. No a trenérem byl Alois Sekuj, což byl můj přítel, a dobrý jezdec a znal mě, ten věděl, že já mezi lidma dovedu do cíle třeba po chodníku pic a už jsem tam, jo. No a dostanu telegram, no tak jsem se dostavil teda s kufrem, s kolem na nádraží a jel jsem do Varšavy, tam jsme přijeli v 7 večer, druhý den v 10 dopoledne byl start a už jsme mazali, prostě za 5 dní jsme byli před Spartou v Praze. Už for byl ten, což těžko kdo pochopí dneska, že já před tou Varšavou jsem měl nejdelší závod na trati Praha-Český Brod-Praha. To je 25 tam, 25 zpátky. Je to 50 kilometrů. Já jsem sice ten závod vyhrál, no ale ve Varšavě přijdu na start a tam je šípka loď 198, jo. V loďi 213 Vroclav a tak dále. No tak nic, tak já jsem dojel tu Varšavu, sice jsem dojel s otřesem mozku, protože jsem na předposlední etapě, která byla z Jelení góry do Liberce, krátká, 94, tak jsem měl dva pády. Nejdříve mě ulítly řidítka, prostě praskl mě představec, to je prostě ta věc, co drží tu křivku řidítek na trati, nebo na trati z hranic dolů, Nový svět Harachov, tak tam mi bouchla přední guma, no a já jsem musel se chytit za brzdy, no a už jsem šel. Měl jsem prodřený i tretry na palcích, no ale to nevadí. Vyměnili jsme, jel jsem dál, cíl byl v Liberci, proletím cílem jako samozřejmě jako poslední a tam byl zvědavý takový kluk asi 10 metrů za cílem, kdo to jede a vyběh a mě rovnou do řidítek, strhnul mě kolo, mě ulítla vidlice, prostě praskla vidlice, já udělal salto s kolem, bum, do hlavy, a proberu se ve špitále, koukám bílý strop a někdo říká, už kouká a mě něco studí do hlavy, tak šánu, mám tam pitlík s ledem, jo. No tak to jsem prostě měl, no tak oni chtěli, abych tam zůstal nějak tak něco přes 3 dny, tak jsem jim to rozmluvil, podepsal jsem revers, že ne, a druhý den jsem pokračoval do Prahy. Celkově jsem byl 45. No, žádné velké štěstí, ale ze 72 to byl přece jenom úspěch.
2: Tady jsou takové zvuky, je to papoušek, krásný papoušek. Kde si ho dostal nebo koupil?
1: Ano, tak to mě dal v roce 1964 ve Vídni můj přítel a kamarád Otto Heisinger, který jezdil taky Javu a prodával tam naše motocykly. Tohle měl doma, to koupil dětem, prostě je to Arara. Je to velký krasavec, který dneska už je dost oškubanej. No a ten, protože měl 3 děti a ty už povyrostly a zlobili a on když zařve, tak lev je vedle něj tak asi na stejno. Takže říkal, já ti dám papouška, no a já se bránil, no ale nemohl jsem nic dělat, prostě musel jsem ho vzít. Takže v roce 64 jsem ho přivezl a od té doby je tady u nás prostě doma hotovo. No, tak do všeho čas od času, jak slyšíš, sem tam dá řeč, ale ne po každý a ne do všeho.
2: A teď bych se tě chtěl zeptat, který závod byl pro tebe nejtěžší? To si jistě pamatuješ.
1: No tak nejtěžší, to je velice jednoduchý. Nejtěžší závod pro mě byl ten, který byl nejtěžším pro všechny závodníky, kteří jezdili. To byla anglická Tourist Trophy. To je na ostrově Isle of Man, který je v Irském moři. Já se tam dostal v roce 1957 poprvé, tam jsem měl takzvaně Climbs Course, to znamená malý okruh, oni říkají malý okruh a jednou dokola to měří 18 kilometrů, jo. No tak tam jsem jako měl sice defekt, vypadl mě výfuk, já stál a spravovali jsme to, ale stejně přesto jsem dojel ještě 11. takzvaně na stříbrnou repliku. A v roce 61, když jsem vyhrál první závod mistrovství světa třídy 350, tak jsem v podstatě byl vedoucím jezdcem této třídy v mistrovství světa. A druhým závodem, to byla Tourist Trophy, která ovšem se jela ne na tom malým okruhu, ale na velkém okruhu, to je 60 km jednou dokola. Je tam 250 zatáček, výškový rozdíl, kolem 125 metrů, prostě příděl. A tu Tourist Trophy se naučit, no to je makačka, to se nedá o tom ani povídat, ale prostě věděl jsem, že za mnou do šestého místa, které se vlastně bodovalo, nebyl nikdo, kdo by z těch kluků tu Tourist Trophy dovedl. Tak jsem věděl, že když já pojedu na Tourist Trophy a budu aspoň 6., získám 1 bod, tak jsem nadále vedoucím jezdcem této třídy v mistrovství světa. Tak jsem dělal na tom všechno možné, abych na tu Tourist Trophy jel. Tenkrát Svazárm, ten to neměl v lásce, protože v té době ta Tourist Trophy, ono je to velice nákladný a to angličtí jezdci nedostávali nic, ty tam prostě dostaň se tam jak chceš, to je tvoje věc, protože ty sem jedeš válčit o body, o mistrovství světa a my, co jsme byli mimo angličtí, tak jsme dostávali pakatel 75 liber za člověka a ty parníky, tam já jedu nejdříve z Ostende do Douvru a potom z Liverpoolu do Douglasu, čili 2 parníky tam, 2 parníky zpátky. To už samo o sobě balík peněz. Čili ten Svazárm se o to nezajímal, ty zajímaly závody, na kterých oni prostě byli ne nějak na tom, jo, dobře, ale pokud možno trošku se vydělalo, aby něco zbylo na příště. A ta Tourist Trophy pro ně byla prostě, to bylo špatný, to tam se nevydělávalo. No a teď, když to bylo takhle, no tak jsem věděl, že musím to někomu vysvětlit, abych se tam, no tak podařilo se to, dostal jsem se tam. Nebyl jsem 6., byl jsem 5., vedl jsem to mistrovství světa nadále. No potom během té sezóny jsme se utkávali s Gary Hockingem, který Rodezan, který jezdil v podstatě na italském motocyklu MV Agusti jako tovární jezdec, no a tomu se podařilo, já jsem sice vyhrál 2 závody ten rok a byl jsem xkrát 2., xkrát 3., Ale on měl přece jenom, protože předposlední závod italskou Monzu, on vyhrál a já jsem vypadl, protože tam byla porucha klikového mechanismu. Já jsem sice za 14 dní na to vyhrál poslední závod, to byla velká cena Švédska v Kristianstadtu, kde jsem svedl obrovskou válku s Hockingem a s Hirewoodem, oba dva na MV Agustách. Mně se podařilo s Javou, že jsem je uhnal, prostě vypadli oba dva a já přijel první, no tak prostě dobrý, že jo. Takže jsem si říkal, výborný, no tak jsem tam poprvé jsem na Tour Trophy byl pátý, za rok na to jsem byl třetí, to vyhrál Mike Hirewood, druhý byl Gary Hocking, oba dva MV Agusta. Další rok jsem tam byl opět třetí, to vyhrál Jim Redman na Hondě, druhý byl John Hartl na Gilleře a já přijel s Javou třetí, no a dále. Jinak z té turistrofy, tam se totiž jezdí na vítěze a ostatní jsou všichni poražený. A do určitého časového limitu za tím prvním je takzvaná stříbrná replika, to je soška Merkura, a která je stříbrná a do dalšího určitého času za vítězem je takzvaná bronzová replika, jo? A ty, co tohle nestihnou, tak těm už nikdo nepodá ani ruku. To je prostě, to je na turistrofy, takhle to tam vždycky bylo, je a bude. Tam bývalo svýho času, nevím, jak je to dnes, protože už se to určitou dobu nejezdí jako mistrovství světa, už se to jezdí jenom jako mistrovství světa v turistrofy, jo? Takže ti, co jezdí okruhy, které jsou umělecky udělané, jako třeba máme Brno, tak tu turistrofy by vůbec nikdy nejeli, protože to je tak nebezpečný. Tam je takových, prostě už jenom ze závodníků, je tam víc jak 160 mrtvých. Poprvé se to bylo v roce 1907, že jo, to je sice kláda, ale prostě tam taky náš jezdec Hlavatka tam spadl v loni a hotovo, mrtvej, do bedny a domů, jinak se to nedalo. Ono to je těžký, tam je s velmi rychlým motocyklem, mít krátký čas na trénink, tak to se nedá stihnout. Tam ty zatáčky jsou si hodně podobný. Je to všecko v úvozech a ty úvozy, ty jsou pro nás, my na ně nejsme zvyklí. Tady já vidím, kam jedu. Když to tam letím a já tam, budu tam novej a pojedu tam 100 a ta zatáčka se dá jet malinko přes 200. Jenomže jak to mám vědět, když to neznám, nemám to najetý a prostě je to těžký. Turistrofy opravdu nejtěžší.

0: Prosím tě, to by asi zajímalo také naše posluchače. Když se dívám na závody motocyklové, tak v těch zatáčkách, při těch obrovských rychlostech, se mně zdá, že ti závodníci prostě jedou po koleni. Nemají tam nějaké kolečko nebo nákolenku. Teď to je strašlivě nebezpečné. Oni úplně leží na tom motocyklu a když je trošičku namoklo nebo tak, tak si myslím, že ten motocykl musí ujet a být obrovské neštěstí.
1: No tak ono je to všechno jinak. Ty motocykly dneska jsou úplně jiný, než byly ty, co jsem jezdil já. Jak pneumatiky, tak prostě rámově a všechno. Ty motocykly jdou do nesmyslných úhlů, to je přes 45 stupňů, jde to naklonit. A to, jak oni jedou po koleně, tak to je pravda. To koleno je pro ně takovou prostě nějakou mírou, kam to až může naklonit. Jak to nakloní víc, tak něčím chytí a jde. Odlehčej se mu kola a letí. To je právě ten for, že oni nosejí vyloženě na koleně, na obou stranách mají takový na suché zipy, takový kousky materiálu, jak kdo někdo, samozřejmě koho ví, to není, to by lítali jiskry, ale je to kůže, převážně to bývá kůže a tu on prostě, já nevím, za tréninky projezdí. Takže to sundá, odtrhne to z toho zipu a dá tam jinou, těch má X. Takže to je jejich míra na to, kolik si může dovolit to naklonit, aby s tím nechytil. Protože jak se s tím chytí o zem, tak se to, jak říkám, odlehčí se kola a už to někam letí. No tak dneska je to štěstí, že se většinou jezdí na umělých okruzích, kde když mě ta motorka nedohoní, tak se nic neděje. Ale když já prostě jedu někde, jako jsem říkal o té turistrofy, na turistrofy je, jak jsem řekl, přes 160 mrtvých závodníků. Ale já tam třeba měl ve své době dva pády. Naštěstí pro mě oba dva v tréninku. První pád jsem tam měl při rychlosti asi tak 210 km za hodinu. Zatáčka levá, co to jede, a já najednou bokem ven, prostě najednou prázdná zadní guma. A já v živým plotě a teď se objevím a boum a kutálím se všechno. Za dva roky na to jsem asi tak kilometr od tohohle místa s 350-kou dvoutaktní javou sedmirychlostní prostě, ale břitva motocykl, samozřejmě xkrát zadřený, no tak jsem s tím jel a to prostě vsadili jsme se s klukama, s Frantou Bočkem a s Gustou Havlem, kluci, že to nevydrží kolo. Já zas, že toto kolo vydrží, jo. Kolo to vydrželo, protože jsem je opatrně, abych to nezadřel. A teď si říkám, už je to zajetý. Teď uvidíte. Tak jsem jel a tak jsem na tom prostě se zbláznil, že jsem zapomněl, na čem to jedu. A teď jsem jel, no mně se to líbilo, protože to, co jsem s tím čtyřtaktem jel naplno a byl jsem tam akorát a přilít jsem tam s tímhle dvoutaktem naplno, tak ode mě lítaly větívky, co tam byly ty keře a bylo mě plná cesta. A proletím tuhle zatáčku, kde mě bouchla ta guma, je to necelý kilometr, možná tak 700-800 metrů rovně, končí to rychlou pravou do Jilmové aleje na pravé straně, tam mám Bílý dům, tam vím, že přiletím, složím to a jak to narovnám, dám tři zpátky, tak k tomu už nedošlo. Já tam přilít, co to jelo, to mohlo být tak kolem 230, složím to na ucho a potom vidím bílý strop nade mnou a mluví nějakou řečí cizí. Teď jsem nemohl se dopátrat, kde jsem, co se stalo, že jo. Já jsem spadl, vyndali si mě jako z křoví za 165 metrů. Já byl 3 hodiny v bezvědomí, 3 hodiny jsem byl frajer s nikým nemluvíc, jo. A proberu se ve špitále, no a tam jsem, to byl tak, zase to byl další for, já tam vydržel v té nemocnici, jsem byl v podstatě 3 dny. Pak jsem, povedlo se mě, že prostě jsem doktora přesvědčil, že už jsem fit, dostal jsem se ven, 5. den jsem byl na startu, pozor, jel jsem první závody s muzejním strojem značky ČZ, jednoválec, z 85 jsem byl 4., pak jsem jel další den s 350 javou, byl jsem 9., ale to nejelo dobře, to breptalo, prostě nějaký starosti na zapalování a další den jsem jel 5. stovky a byl jsem na 6. místě. Kudy jsem jel, nevím. Koupili mi novou přilbu, nové brýle, nové rukavice, nové boty, kombinezuny, to řekli, ta je drahá, tak mě ji dali zašít. Takže takhle, ale kudy jsem jezdil, Mílo, to ti nepovím.
0: Je těžko se ptát, jaký je to pocit, když najednou člověk spadne. Musíš pustit motocykl, nebo držet se ho, nebo jak se to dělá vlastně?
1: Mílo, pereš se s tím do poslední chvíle, protože si myslíš, že nespadneš. Ať to dělá, co to dělá, tak prostě furt pořád máš ten pocit, že to zachrání, že to bude dobře. Pak z toho vypadneš, ovšem na těch okruzích, co já jezdil, nebo jako je turistrofy, tak pak tam záleželo na to, co všechno trefíš, páč. To je takovej trap. To se nikomu, kdo neupad v takovýmhle, jako doslova trapu, tak to těžko pochopí. Ale tam jde všechno o to, co s tím všechno a čím na své postavě to trefíš. Jako z toho já mám nejvíc těch mých zlomenin, to mám většinou z toho, že vždycky jsem o něco takzvaně brnkl pic a bylo něco ulomenýho, že jo, to zase záleží na tom, jenomže ono většinou bývá to, když spadnu, tak třeba dostanu do hlavy a jsem jak pytel koledy, prostě zhasnu, jo, jsem bezvědomý, zase je hezký to, když se proberu, zase vidím bílej strop a říkám si, jsem živý a teď to zkouším, co mi jde, co mi nejde, tahle noha mi nejde, tadyhle mám rameno vysazený a já nevím, co všechno, ale jsou to takové věci, ale to zas, abych nedělal frajera, ale opravdu to k tomu patří, to se nedá nic dělat.
0: Františku, a jak trávíš teďko to svoje mládí ve stáří? Vidím, že máš tady berly. To máš z toho závodění?
1: No tak bohužel mám dvě berle, chodím špatně, ale makám, jak se říká, makám na tom, abych to vylepšil. Nedivím se ničemu, já jsem letos byl 5 týdnů ve Střešovické nemocnici, kde mám své dobré přátele a výborné lékaře a přesto přese všecko, že dělali veškerý výzkumy, prostě kde jaký rentgen a kde co, tak jsme nepřišli na to, protože mě úplně přestaly fungovat nohy. Levá noha v koleně, pravá noha v kotníku. Jako rozbitý je mám, to všechno vím, jenomže jsme hledali proč. Oni mi našli to třeba, že mi chybí levá ledvina, tu jsme nenašli, ta někde je zatoulaná, to nemám odoperovanou, jo. Nebo že mám na žlučníku takovýhle 3 cm šutr, tak jsem je honem chytil za ústa, říkám, mlčte, nevím o tom. Ale aby jsme našli, proč mě přestali nohy, na to jsme ale měli pravdu, když říkali, jo chlapče, to je dlouhodobý, to se za čas musí samo od sebe, což měli pravdu, protože já nechodil vůbec a dneska i popojdu bez berlí kousek, nemůžu jako někam jít daleko. Když někam jedu nebo jdu, tak si beru berle, protože ty mě pomůžou. Ale mohu říct, že takhle pomalinku se lepším den ze dne. Pomalinku, samozřejmě. Doufám, že na příští jaro už budu tak maximálně jen tak píchnout s hůlkou. To bude celý. Myslím si.
0: Františku, já ti moc děkuji a myslím, že bych tě měl popřát a hrozně rád ze srdce ti přeji, aby skutečně to dopadlo tak, jak říkáš, aby příští jaro už ty berle tady byly někde jenom v koutě.
1: Mílo, děkuji moc a děkuji ti za rozhovor a všem, kteří to poslouchali, přeji hodně šťastných kilometrů a pokud možno žádné pády.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Daphne, Dave, Jude, don't make it the final foul. Just a bun, yeah.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

0: Jan.
1: Ještě jednou hezké a ničím nerušené odpoledne v naší pravidelné sobotní dvoraně, která tentokrát bude, teď jistě potěším všechny pamětníky, díky kalendáři hodně vzpomínková. Hned na začátku to byl nezapomenutelný český Johnny Cash Ladislav Vodička s country evergreenem Ring of Fire pod názvem Je to zlé. A teď je tady opět s country beatem Jirky Brabce, Naďa Urbánková, Tobě náležel čas.

0: pochyby. Ja svou zemi znám.
1: Bezesporu nejelegantnější kousek z odkazu Ladislava Vodičky. Country klasika ze zpěvníků Henka Snowa I've Been Everywhere s kouzelným textem Michala Bukoviče Já tu zemi znám v nahrávce z 6. června roku 1973 s Vodovými vodomily, hrajícími pokud možno přesně podle předpisu Slávy Kunsta, který byl i autorem aranžmá všech předchozích písniček s country beatem. Ve čtvrtek 22. října by Slávovi bylo 87 let a ve stejný den oslaví 72. narozeniny saxofonista, aranžer a především kormidelník orchestru Golem Honza Václavík.

Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem znak.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bohem, lásko.

Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. Jedna z dlouhé řady nahrávek, které vznikly ve spolupráci s golémem Honzy Václavíka. Podobně často se můžeme s touhle partou úžasného muzikanta potkat v diskografii Petry Janů i na posledním řadovém albu Michala Tučného Šťastné staré slunce.

Do klasického zpěvníku Michala Tučného tentokrát zabrousil Vašek Neckář a téměř démonicky bezchybně vytvořil kouzelnou atmosféru Modré z džín, jedné z nemnoha písniček, které si Michal napsal docela sám už někdy koncem 70. let. Právě tenkrát se ve Vaškově katalogu objevila zvídavá otázka, kdo vchází do tvých snů, má lásko.

tak trošku filmově westernovou písničkou nešvilského rutinéra Freda Rose Na téhle cestě leží velký kámen, There's a Big Rock in the Road, stoupila z dálky zapomnění do dnešní dvorany černá vokální čtyřka z Pensylvánie, úspěšná pod firmou Ginger Snaps. Při úspěšném angažmá v hollywoodských nočních klubech ji do svých sítí zachytila renovovaná značka RCA a po nenápadném úvodním debutu ji v říjnu roku 1946 vyslala do prvních linií s písničkou Too Many Irons in the Fire.

Nechala jsem své srdce v Mississippi, I left my heart in Mississippi a kvartet Ginger Snaps, neboli zázvorové křupky, neboli Charles Fort, Ethel Harperová, Leona Hemingwayová a Ruth Christianová. Začínali společně zpívat už na škole v Pensylvánii, kde koncem roku 1942 koncertně debutovali, během války se přesunuli za prací do New Yorku a po roce 1947 uzavřeli svoji gramofonovou bilanci nahrávkou Výjezdem na placenou dálnici, tedy Turnpike Turn.

Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě z téměř kultovního filmu Bylo čtvrta, bude půl s Vaškem Neckářem, vložila režie do úst Michala Pavlaty. Tehdy to provedla dokonale a platí to dodnes. S tím malým rozdílem, že tenkrát bylo Vaškovi 22, zatímco v pátek 23. října mu bude už 72. Ale stále stejně dojemně, jako kdysi nabízí všem čistým duším, podej mi ruku a projdem Václavák.

Ještě jednou i za vás všechno nejlepší Vaškovi k jeho blízkým narozeninám a díky za báječné písničky, které roznáší světem už přes půl století. A na závěr se ještě vrátím ke Slávovi Kunstovi. Jako hudební režisér všech nahrávek country beatu a autor většiny jeho aranžmá se Sláva významně podílel i na gramofonové produkci Evy Olmerové a převážné většiny nahrávek dýchajících neopakovatelnou atmosférou táborových ohňů a písní Toulavej bod.

Náčelník pražského Eldoráda Tomáš Pergl a písně Toulavej bod Slávy Kunsta na závěr dnešní dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. U poslechu Tandemu vás vítá a hezkou chvilku u rádia přeje Jan Rosák. Když jsem se tak trošku připravoval na svého dnešního hosta, tak jsem si na internetu přečetl, že tato sympatická mladá dívka prohlásila, že v životě chce být hlavně, a teď dávejte dobrý pozor, dobrým člověkem. No, to se mi líbilo. Prostě chovat se tak, aby se za ní její budoucí děti nemuseli stydět, aby po ní nezůstalo nic špatného. Já si myslím, že tohle prosté vyjádření vůbec není naivní. A kdyby většina z nás podobnou představu naplnila, to by bylo na světě dobře. Prostě vítám v Tandemu herečku Veroniku Kubařovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Veroniko, my vždycky v Tandemu začínáme nějakou melodii, takže ani dneska neuděláme výjimku a doufám, že souhlasíte.
2: Určitě ráda.
0: Jdeme na to.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: A když už jsem řekl, že jsem se připravoval i na internetu na Veroniku Kubařovou, tak jsem si tam taky přečetl pojem rakovník. Ten je pro vás dost důležitý, víte?
2: Ano.
1: Tam jste se narodila?
2: Tam jsem se narodila a vyrůstala. Bydla jsem tam vlastně do svých 15 let, než jsem odešla do Prahy na konzervatoř, na střední školu, a pak jsem se tam samozřejmě vracela na víkendy, protože jsem bydla tady v Praze na internátu, tak jsem se tam vracela ještě na víkendy jako ze školy, takže jsem tam zůstávala a do dneška tam jsou rodiče moji a sestřička, takže se tam vracím stále, ale už bydlím v Praze.
1: No ale vzhledem k vašemu útlému mládí je 15 let, samozřejmě převážná část zatím vašeho života patří rakovníku. Tak jaké bylo dětství v rakovníku?
2: Krásný, já jsem vlastně až dlouhou dobu ještě potom na té konzervatoři strašně jako propagovala to svoje město. Byla jsem hrozně pyšná na to, že jsem z menšího města, kde ty lidi o sobě vědí, že ze začátku z té Prahy jsem byla vlastně taková překvapená. Ještě jsem přišla vlastně po povodních, vlastně tenkrát, takže všude jezdilo XA, XB, X18 a tak dále. A já jsem přišla do Prahy a opravdu, to je strašný, když to teď řeknu, ale tak jsem si myslela, že 18 jezdí v 18 hodin. Jak ty holky u nás v rakovníku říkají, jedu domů trojkou, že jo, jakože jedu v 15 hodin.
1: Takhle.
2: Tak jsem si říkala, 18 jezdí v 18, tak to je jasný. A pak jsem si říkala, no ale tady jezdí furt jenom 18, to je nějaký zmatek.
1: Že by bylo pořád 18 hodin?
2: Ne, tak to by takový omyl, který jsem jako zjistila.
1: To je hezký,
2: jako
1: ale
2: to kuře z rakovníka. A strašně na něj ráda vzpomínám, protože opravdu to je jako krásné město, je tam všude to Křivoklátsko kolem, takže příroda krásná a je to malý, lidi se tam znají, lidi se prostě zdraví, když se potkávají.
1: To se mi líbí, že jste patriot. Já si myslím, že rakovník si to zaslouží, navíc je to město s velikou tradicí, ano, i uměleckou tradicí. Mm-hmm. Vy jste například taky se na tom, no tak jako podílala, že? Protože jste se zapojila do ochotnického hnutí tam, tam je slavný Tyl, že jo?
2: Ano. Ano.
1: Divadelní
2: spolek Tyl, ano. Tam jsem taky účinkovala dlouhou dobu a bylo to pro mě, já jsem chodila do dramaťáku úplně od malička, který teda taky má, vede to tam paní učitelka Mikesková, která je taky proslulá děti vodní, jako my, jako ty dramaťáci jsme často jezdili na recitační soutěže a už v tom útlým věku jsme vlastně měli jakoby.
1: A bez vás někdo jak si do toho dramaťáku za ruku, nebo jste tam sama?
2: Tak jako by, já jsem tam šla opravdu od první třídy úplně, od malička, ale jako byla jsem přihlášená. Asi jsem vždycky tíhla k tomu, protože babička moje a děda z mamčiny strany a mamka dělali loutkový divadlo, takže jsem k tomu jako divadlu a divadýlku a nějakému hraní si jako tíhla asi od malička, že jsem byla i taková jako tvořivě vedená, takže to byla jako jedna z voleb, ale já jsem byla, rodiče mě přihlásili na klavír, na výtvarku, na tancování, na dramaťák, vlastně já jsem každý den něco dělala, takže jsem to spektrum jako měla velký, že jsem si mohla vlastně vybrat, co
1: to je dám. Dobře, protože kdo si hraje, nezlobí,
2: ano,
1: že jo? To říká samozřejmě, to je veliká
2: pravda. A nebo zlobí na těch kroužcích a pak už doma nezlobí.
1: To nevadí, ale tam se něco naučí, ale to já tady mám poznamenáno, že babička dělala loutkový divadlo.
2: Ano.
1: A to jaksi jako na úrovni, jaksi přímo už.
2: Ne, babička s dědou.
1: Pro vás?
2: Teda dělali jako amatérsky, jako že se tím neživili, ale dělali v Kutné Hoře, odkud oni pocházeli, což je taky krásné město. Tak tam dělali divadlo a zpívali mi písničky pohádkový. A mamka moje potom studovala loutkařinu, jako už profesionálně se dělá učitelku v mateřské školce, ale vystudovala si k tomu ještě jakoby to
1: profesionálně.
2: Takže dělá teda teď s amatérama v tom rakovníku právě, ale má to vystudovaný.
1: No tak to bylo to podhoubí jasný úplně. Tatínek mám tady poznamenáno, ne? Ten
2: ne, tatínek,
1: je exaktním povolání?
2: Ano, ano. Hezky při zemi nohama, tvárnicema a podobně, protože to je stavář.
1: Jasně.
2: A lítá letadlem.
1: Jako koníčka.
2: Jako koníčka, ano.
1: Vážně. Ano. Nebojíte se o něj?
2: Bojím.
1: Lítá v těch ultralightech?
2: V těch ultralightech, no. Vivat je jeho letadlo.
1: Jej, Vivat.
2: Ano, Vivat.
1: No tedy. A jmenuje se Kubař?
2: Jmenuje se Kubař.
1: Vivat Kubař.
2: Vivat Kubař.
1: To je hezký. Ty si mohl napsat na letadlo.
2: Ano.

0: Tandem glosuje.
1: No, tak myslím si, že Veronika Kubařová, která je dnes hostem Tandemu, může docela hezky okomentovat to, jaká je dneska pozice mladých hereček, takových těch čerstvých absolventek Pražské konzervatoře, kterou vy vlastně jste. Mají to lehké dneska, nebo lehčí, než to bývalo dřív, tak to vy asi nemůžete posoudit, ale je lehké se prosadit, nebo ne?
2: Já vlastně jako pořádně nevím, protože mám pocit, čím dál tím víc, že jsem nějaký dítě štěstiny, který mu to tak přichází. Měla. Že jsem měla opravdu kliku, že jakoby kolem sebe vidím, že to je strašně těžký a že ne každý má to štěstí, ale že mě to přicházelo opravdu tak jako krásně, že vlastně nevím ani čím jsem si to zasloužila, ale myslím si, že člověk každopádně, když se jako snaží opravdu a dělá to, když dělá ty věci poctivě, lidé to ocení, tak že to tak je, že se to jakoby vyplácí, když to člověk dělá s dobrým úmyslem a i když jakoby se to pak, když se to nepodaří, tak ale ví, že pro to udělal maximum.
1: Ale nemá určitě cenu sedět v koutě.
2: To rozhodně ne.
1: A čekat, najdou tě. Ne.
2: Ne. Jakoby
1: já jsem naproti.
2: Já jsem nikdy nebyla úplně jako loktařka, že bych jakoby volala a prosazovala se, ale jakoby to, že nemůže člověk jakoby čekat, že tak já tohle dělat nebudu, zrovna tohle se učit nebudu, protože tohle mě je k ničemu, že vždycky člověk nikdy neví, co se mi bude hodit, takže musí být připravený vždycky na 100%.
1: A co bylo takové to první ťuknutí toho štěstí, o kterém jste tak hezky popovídala, že si vás vybralo? Kdy jste to poprvé poznala, že
2: tak jakoby asi zpětně to možná byla tak, nebo určitě to byla ta konzervatoř, že mě přijali na tu školu jako takovou, ale tenkrát, když mě přijali, tak jsem z toho byla strašně nešťastná, já jsem vlastně první půl rok byla hrozně
1: nešťastná?
2: Měla jsem pocit, že za prvý jsem v těch 15, já jsem byla, mám pocit, docela opožděná, jakoby, že já jsem to brala hrozně jako vytržený z té rodiny. Že
1: no tak
2: strašně...
1: když jste si myslela, že 18 jezdí jenom v 18 hodin.
2: No tak jsem
1: tam...
2: byla trošku.
1: Ne, ale... to si dělám legraci.
2: Ne. Je to tak, ale já jsem prostě se nedostala jakoby do tohohle světa, takže najednou jsem byla v někde, kde jsem to neznala a neměla jsem tady rodinu a z té školy, kdy to je jakoby náročný i psychicky, jakoby, že jo, to herectví, člověk se dloube furt v nějakých pocitech a v něčem něco rozebírá a v těch 15 má dost starostí sám se sebou, jakoby se nějak jako najít nebo nestratit minimálně. Takže jsem jako se vracela na ten inter, prostě, že jsem neměla to rodinný zázemí, ale zase jsem se strašně moc naučila, jako že kdybych nešla tam, tak nevím, jako jak bych na tom byla dneska, jaký bych byla člověk, možná
1: řekněte,
2: byla jiná.
1: Dala vám ta konzervatoř do těch hereckých začátků jako dost?
2: Já myslím, že určitě.
1: Tu profesi třeba? Jo?
2: Já myslím, že určitě. A měli jsme pana profesora Laurina, který a paní profesorku Tesařovou, který oba dva byli báječní. A ten pan Laurin, myslím si, že jedna i z hlavních věcí, kterou nás naučil, byla právě určitá jakoby divadelní etika nebo herecká, že to byla taková ta stará škola i toho, jakoby, i toho zákulisí a i toho vztahu k tomu povolání, jak k nám vzájemně, k hercům a jako úcta nějaká. A to bylo strašně, si myslím, taky jako důležitý pro nás, kromě té profese jako takový, jako toho řemesla, který samozřejmě je taky důležitý, ale člověk pak zjistí, že se toho strašně moc učí potom v té praxi, třeba co se týká mluvy. Že vím, že jevištní mluvu jsme se učili, prostě samozřejmě v těch střídách jsme se učili rozeznít ten hlas a tak dále, ale pak jsem přišla do toho divadla, najednou to bylo něco úplně jiného. Zjistila jsem, že musím daleko víc zabrat, že ze začátku jsem úplně špatně používala ten hlas, že jsem, že mě bolelo v krku z toho, že jsem to jakoby překřikla, že prostě ta praxe až člověka naučí, že zjistí, že se to vlastně myslel, že to umí a že ho to vyvede z toho omylu, že musí zase jinak. Ale určitě jakoby nechci právě, že často se jakoby schazuje ta konzervatoř nebo to, tak to ne. Myslím si, že mi opravdu dala.
1: Myslím si, že ty začátky dá, je to takový starter, tak jako je určitě. V autě důležitý starter.
2: Přesně.
1: Že jinak by se to prostě to auto nerozjelo vůbec. Že jo?
2: A dál jsou potřeba další motory, samozřejmě. Starter nestačí.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herečka Veronika Kubařová. Herečka velice mladá, která je v podstatě, dá se říct, pořád ještě na začátku své kariéry, i když myslím si, že už jste něco mohla taky ukázat. Byl film Ravťáci vaší první velkou příležitostí?
2: Určitě, ano? První velkou určitě.
1: Čili to bylo 2006, no to už je 5 let zpátky.
2: To už je pět let zpátky, ano.
1: No. No a potom o 2 roky později tady mám poznamenáno, u Zdenka Trošky jste si zahrála princeznu Rozmarínu v Nejkrásnější hádance. Mm-hmm. Pak už to takhle bylo nastartováno. První angažmá Mladá Boleslav, jo?
2: Ano.
1: Tam jste pořád?
2: Už ne. Zůstala jsem tam vlastně na půl úvazku, ale strávila jsem tam 3 nezapomenutelné roky mýho života, jak hereckýho, tak osobního.
1: Hledajte se, jsou mladé herečky, které třeba dejme tomu vůbec to divadlo jaksi pominou a rovnou naskočí do filmů, do televizních inscenací a tak, a divadlo jaksi přijde třeba někdy až později. A myslíte si, že je divadlo důležité? Říkám to s vědomím toho, že je.
2: Myslím si, že určitě. Jako tím neodsuzuju ty, protože jsou určitě jakoby i holky, jakože dostanou štěstí zase třeba jenom tam a chtěli by a nemají to štěstí v tom divadle, ale myslím si, že pro to řemeslo, o kterém jsme právě mluvili, to opravdu je důležitý, jakože i co se týče opravdu toho mluvení nebo takového jako drillu a toho nasazení, že to člověk opravdu tam to nejde dělat, rozhodně to nejde dělat ani jako pro peníze, že jo, protože je to v podstatě v dnešní době podle mě neadekvátní, jakoby tomu nasazení a tomu času, který tam člověk stráví. A to jsem ještě mladá a beru to jako vejšku a furt to beru, tak jakože mám čas na takovýhle jakoby blbnutí, ale v momentě, když si představím, že budu mít rodinu a děti, tak představa, že teda je vypravím ráno do školy a pak se vrátím v půlnoci prostě ve 12 hodin, tak je to fakt jako, je to, myslím si, že náročný, no, potom.
1: Ale já si myslím, že to divadlo je opravdu hrozně důležité a myslím si, že nejenom vy si to pochvalujete, ale i v Mladé Boleslavi si vás tedy pochvalují a pochvalovali.
2: Snad jo. Ne, jakoby já jsem tam opravdu našla...
1: Co jsi si tam zahrála hezký?
2: Druhou rodinu. No a navíc jsem tam dostala fakt nádherný role, který člověk prostě, když není známý a není tady v Praze jakoby nějak, tak asi nedostane, nebo musí být opravdu nějak hodně výjimečný. A tam jsem dostala krásný role, hrála jsem Julii, Fausta a Markétku hraju ještě, ale jakože takhle úplně titulní, prostě mladý, to je jako sen, že to je prostě strašně krásný, ale i menší, jakoby ne hlavní, ale krásný, Tetovanou růži jsme dělali, Tennesseeho Williamse, Rózu jsem hrála, Dorotku jsem hrála ve Strakonickém dodákovi, velký i spektrum jakoby žánru a že se člověk zkusí verš a psychologický drama a různý, jakoby, různý vůbec prostě odvětví toho divadla, je to další báječná škola.
1: Jdete na to dobře, bych řekl, a myslím si, že pan ředitel Franta Skřípek, který ho dobře znám, ten si vás pochvaluje, takže...
2: On je výborný prostě, on to strašně dobře dělá a líbí se mi i, že to divadlo právě bere i s tou lidskou tváří, že jakoby přemýšlí, koho tam vezme, aby tam jakoby zapadl do toho souboru, protože je to prostě soubor, který je spolu 24 hodin denně skoro v podstatě, že když pak je na zájezdech a tak. Takže o těch lidech přemýšlí i jako jinak a je to člověk, který má srdce a dělá to opravdu dobře a upřímně.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že když je herečka, tak jako Veronika Kubařová, můj dnešní host v tandemu, na startu své kariéry, protože ona pořád je, to si budeme povídat, start kariéry trvá déle než jeden rok třeba, tak nevím, jestli už se můžete i ohlížet kolem sebe, ale myslím si, že asi ano, i na svoje kolegy a hodnotit to, jak hraje ten, tamhle ten, ale každopádně, když se ohlednete jaksi hodně zpátky, tak už vidíte za sebou tu celou plejádu těch velikánů českého herectví. A taky komiky, protože teď jsme právě mezi klasiky českého humoru, jsme se ocitli časově v našem tandemu. Koho byste si dneska vybrala, jestliže si můžete vybrat, aby vám a našim posluchačům a mě taky udělala radost?
2: Tak já mám strašně ráda pana Menšíka. Neměla jsem právě bohužel jakoby možnost se s ním setkat já naživo, ale když jsou nějaký Silvestry nebo nějaký DVDčka vychází s ním, tak to miluju úplně, tu jeho lidskost a tu jeho autenticitu neuvěřitelnou, prostě ten jakoby nadhled a zároveň tragikomičnost, jakou dokáže ty jako role podávat, je pro mě absolutně nepochopitelná. Myslím si, že to byl jako herecký i lidský anděl chodící po zemi, že opravdu, že i co jsem slyšela, že jsem třeba dělala s Jurajem Hercem a s Tereskou Hercovou, který s ním pracovali, a říkala, že on prostě na tom place opravdu rozdával jako radost do poslední, vlastně do poslední minuty před tou klapkou, před tou ostrou, že potom vlastně nikdo ani nemohl hrát, že to byla taková legrace s ním opravdu i jako jinak, že prostě nejenom když se teda řeklo teď se jako, že on točí, ale že dělal i pro ostatní tu legraci. A určitě měl sám dost svých starostí, ale že dokázal být prostě takhle jako báječným člověkem, to se mi strašně líbí.
1: To se líbí nám všem, tak si ho teď poslechneme.
3: Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku, a ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pán nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přinesl domů trojku z mravu. Já se třás. Já neměl vůbec chutit domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii. To je velice zkratkovitá, výstižná poezie. Milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci. Řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned.
4: Já pám, je.
3: Já pám, holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohle to. Ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč tě řekneš Aňo, Máňo? Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přeslíčková. Taková ani ryba, ani rak. Byla si o 3 roky starší jako my, nevím z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jediný já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout, a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v tercí to skáču se objevilo, že jsem to jedinej v očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běželi a každý si čet o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli, že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tahle Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přeslíčková, nemiluješ Menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, nemrava, já dostal tu trojku z mravu. A teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pám, to mě táta vodělá kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. A já tak jdu, celý zničený, spocený. Tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zasmáš dvojku z mravů? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde? Ha! Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.

0: týden vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Přestože, jak už jsem tady několikrát řekl, Veronika Kubařová je herečkou mladou, tak už také sklidila nějaké úspěchy, myslím, jaksi ocenění přímo za vaši třetí filmovou roli. Ženy v pokušení byla třetí?
2: Ženy v pokušení byla třetí, ano, ano.
1: Tak jste sklidila za jednu z hlavních rolí Lauru cenu Zdenka Podskalského.
2: Ano.
1: Víte, no.
2: Ano.
1: Jsou pro vás ty ceny důležité, nebo to berete tak jako, že... Tak co? No tak přijdou další.
2: Ne, beru to, je to pro mě jako strašně krásný a vždycky, když mi to zavolají, tak mám strašnou radost, jako hrozně velkou radost, ale zároveň jsem jako naštvaná, že mám pocit, že to třeba je už poslední a že to teď ale budu muset strašně obhájit, jakože to, že mám tu cenu, je teda nějaký jako by titul před jménem nebo něco, co jakoby teda to nemusí nikdo pak už vědět další, ale jakoby pro mě to znamená, že ale teď tím víc musím dokázat, že teda jakoby jo, že to bylo zasloužený, že v té další práci už nemůžu být, ale jako ještě horší, protože musím prostě dokázat, že to za něco bylo.
1: Jak se vám v ženách v pokušení hrálo?
2: Ze začátku hrozně, ale jenom proto...
1: Jak to?
2: Ne, já jsem jakoby dostala pocit první ty natáčecí dny, že prostě v tom osazenstvu neuvěřitelně nádherným, co tam bylo, že paní Balcerová, Lenka Vlasáková, Jirka Macháček, Jirka Vědělek, Vaječný režisér, že to nemám šanci, jakože jsem si říkala, v duchu jsem si říkala, proč neobsadili někoho jinýho, teď by to bylo lepší pro ně, jako. A vlastně jsem si říkala, to vůbec nemám šanci jako jim neskazit, já. A byla jsem taková jako vůči tomu, a pak jsem si říkala, no naopak, ty se musíš strašně snažit, nesmíš jim to skazit a musíš prostě se maximálně vynasnažit, aby to bylo dobrý. Takže pak už to bylo báječný a oni to, aby to nevyznělo, jako že oni mi to nějak dávali najevo, to vůbec, oni byli právě strašně báječní a i ta Eliška, i ta Lenka pro mě byly obrovský vzor i v tom, jak na to, jak já k ním zhlížím a jsou to jako maximální profesionálky pro mě, byly úplně normální a řešili vlastně úplně podobné věci jako já, jakože když dostali připomínku, tak to nebylo, jako já to dělám dobře, já vím, že to dělám dobře, ale že přijímali s pokorou všechny ty věci, které se řešily a když jakože to bylo docela hektické natáčení, protože bylo září a oprašovačky a spoustu herců odjíždělo a tak dále, zájezdy, takže to zvládli úplně s přehledem a nebyli hysterický, nedělali scény, že teď prostě nemají tady svůj prostor na soustředění a nemají, teď zrovna nemají rtěnku nebo něco, jakože člověk slýchá nebo jakoby vídá tak jako zpovzdálí a když jsem byla úplně u toho, tak jsem zjistila, že zrovna tyhle dvě ženy prostě jsou fakt úžasní a navíc to jsou fakt skvělý jako ženy, jako matky a jako opravdu jako krásný vzory jako ženský i do života.
1: Víte, čím to je, já si myslím, že čím je člověk jaksi větší herec, tak tím míň machruje.
2: Asi jo, asi jo, no, to máte pravdu, no, a to člověka nějak asi, než se s tím setká, tak mu to jako nějak prostě nedojde, že to a, tak je, no.
1: Tak je taky asi tím větší člověk, tak to mám radost, že máte tuhle příjemnou zkušenost.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
4: Na do smrti navždycky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Co pak může zažít taková mladá herečka jako Veronika Kubařová za krušnou chvíli? Řeknete si třeba. Jenomže, jak už jste z jejího vyprávění pochopili, ona není vůbec žádná povrchní mladá holka. Ona se trápí taky tím, že o sobě pochybuje, což je samozřejmě sympatické, ale nic se nesmí přehánět. Už jste zažila i při práci nějaké opravdu tvrdé chvilky, kdy vám nebylo do zpěvu moc a do hraní?
2: Určitě, no, jako, co se týká třeba i té konzervatoře, že to celý bylo takový, že jsem nevěděla moc, jak s tím naložit, ale když vezmu konkrétní nějaký zážitek, tak to bylo třeba zrovna na těch mých prvních rafťácích filmových, který byly taky dost hektický tím, že to bylo jako hrozně moc látky v krátkém času, že a navíc na vodě samozřejmě. A voda teče prostě, takže to natáčení je daleko složitější a není to jednoduchý a je to náročný i fyzicky, protože jsme prostě fakt jako makali i na těch lodičkách a vůbec. Takže se mi stalo, že jsem prostě nějak mi jako ruplo v zádech. Nějak jsem se zvedala a prostě mi opravdu jako křuplo v těch zádech a po chvíli už jsem se nemohla vůbec narovnat, že jsem fakt zůstala v předklonu a strašně mě bolely záda, vůbec jsem nevěděla, co to je. Tak nejdřív mi tam dávali nějaký náplasti, jako ty záchranáři, co jsme tam měli jako na místě, že se to povolí, že to je nějaký jenom stach, jako by jak jsme tam byli v plavkách a byla zima, že to je prostě nějaký nastydnutí, ale nepovolovalo to vůbec. Tak mě pak odvezli do nemocnice a od toho výstupu z auta do toho vchodu do nemocnice byla nějaká vzdálenost a já jsem to už nebyla vůbec schopná ujít, že mě museli přivést jako vozík invalidní a do něj mě naložili a museli mě odvést jakoby až tam na nějakou tu ošetřovnu a tam mi píchli injekce, které teda mi povolili nějak ty svaly. Vlastně nevím, do dneška se ani nepamatuju, co to bylo za diagnózu, bylo to opravdu jako chvilkový a ty injekce mi pomohly.
1: Asi hexišus takzvaný.
2: Opravdu.
1: A

0: to, že to není jako úplně dobrý, no.
1: No ale byl zase na vás vidět síla toho prožitku, ne?
0: To asi v tom teenagerovském filmu zrovna nebylo úplně potřeba. To jsem se asi minula, ale ne, to si to zlehčuju, jakoby já si myslím, že to není lehká kategorie, ten teenagerovský film minimálně jako v režijně, že to není jako jednoduchý, že se to taky, a pak se to zjistilo, že se to taky musí jako dělat dobře, ale no, bylo to.
1: Ale ten film pro vás byl pozitivní v tom, že jste se seznámila s blízkým člověkem, ano. S režisérem Karlem Janákem.
0: Ano.
1: Takže to bylo vykompenzováno zase.
0: Ano, bolístka byla pochoukána.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je Veronika Kubařová, chviličku ještě bude, takže stihnem si ještě popovídat třeba o tom, že taky hostujete v Semaforu.
2: Ano.
1: V čem?
2: V Kytici, v Mamzelny tuš a v Dal si růži do polívky.
1: To znamená, že i zpíváte?
2: To znamená, že se i snažím zpívat.
1: To je od vás hezky, jak jste skromná. Nebuďte zase tolik skromná.
2: Ne, já vím, co říkám.
1: Jo, tak dobře. Ale kromě toho, že nepochybně vás čeká další spousta příležitostí, třeba natáčení, co divadlo? Zamávalo zase nějaké nové?
2: Tak já jsem právě z té Mladé Boleslavy přešla do Městských divadel pražských, jsem do Prahy do ABC a Rokoka. A teď jsem nedávno měla premiéru v Rokoku s panem režisérem Svojtkou, který je báječný režisér, jsem ráda, že jsem se tam s ním setkala. A bylo to představení Viktor K., aneb Český národ neskoná. A je to autorská věc jeho, pana Janku a pana Packa. Tak to jsme měli nedávno premiéru, takže to bylo takový nejaktuálnější. A teď mě čeká zkoušení 100 roků samoty s panem Gáborem.
1: Ale já tady mám ještě jednu poznámku, kterou jsem si nechal úplně nakonec a ta mě teda opravdu hodně zajímá, protože je to takové
2: to
1: zvláštní.
2: Bude?
1: To nevím, k mladé dívce vašeho typu nevím, jak se to hodí. Mám tady napsáno, a teď nevím, jestli to není kec, na tom internetu se najdou takový nesmysly. Co pak to znamená, že ráda kreslíte karikatury?
2: Já, jak jsem říkala, že jsem na to spektrum, že jsem chodila na různý, jakoby to, tak jsem chodila i na výtvarku a strašně mě to baví.

0: víně, jako je to pro mě takový typ relaxace, takže mě baví malovat i abstraktní obrazy a tak dále. Ale tak jsem se jakoby jednu dobu zaměřena na to, že ten obličej lidský je strašně zajímavý a bavilo mě dělat portréty a v rámci toho jako cvičení jsem si i říkala, že ta karikatura vystihuje vždycky jakoby to, co dělá toho člověka tím člověkem, no, a ještě to zvětší, ale není to vůbec jednoduchý, jako i v tom čínském umění udělat prostě pár znakama to hlavní, že jo?
1: To charakterizující.
0: To charakterizující. No. Takže rozhodně, kdybyste mi teď řekl, ať udělám vaší nebo něčí karikaturu, tak to nedokážu asi teď hned. Jakoby.
1: Musíte ale, si to zažít trošku.
0: Musím si to zažít, ale jakože v tom nejsem dobrá, ale snažila jsem se o to. To jo.
1: A, jako, no tak ale je to teda opravdu obdivuhodný, tak jestli pak náhodou někdy se k tomu třeba nevrhnete tak intenzivně, že až třeba uděláte výstavu potom. Co?
0: No. Tak možná jo, tak je to taky takový jakoby umělců u nich, že to dělám v nějakých momentech, kdy mám nějaký přetlak nebo si potřebuji odpočinout od něčeho, takže to je takový jako, že tam předávám ty svoje buď starosti nebo i prožitky jakoby dobrý na ty obrázky, takže v momentě, kdy bude nějaký intenzivní období, tak vznikne možná nějaká.
1: Teď zrovna není přetlak, série. Nepotřebujete teď odpočívat.
0: Teď zrovna je mi nějak hrozně krásně, že jakoby nepotřebuju unikat.
1: Vy tak i vypadáte, že je vám dobře. Já vám přeju, aby to vydrželo co možná nejdýl, aby samozřejmě přicházely další příležitosti a to jak samozřejmě ve filmu, tak v divadle, protože si myslím, že si to zasloužíte a jak jsem tak, nejenom já, ale i naši posluchači, za tu chviličku, co jsme spolu ve studiu vypozorovali, tak dokážete si toho vážit, což je samozřejmě velice dobře.
0: Děkuji.
1: Ať vám to vydrží. Veronika Kubařová byla dnes na Tandemu a já vám za návštěvu u nás moc děkuju.
0: Děkuji za pozvání a přeju krásný den.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dechová hudba na jihu Moravy má dlouhou tradici. Mezi nejúspěšnější dechové soubory patří podlužácká kapela Šohajka z Dolních Bojanovic u Hodonína, která vznikla z podnětu trumpetisty Vojtěcha Ducháčka, absolventa brněnské konzervatoře v roce 1982. Ten je jejím kapelníkem doposud. Píseň Vůně růží, kterou jsme právě v podání Šohajky slyšeli, napsali osvědčení autoři František Kotásek a Vladimír Salčák. Moravské kapely z jihu nám dnes budou hrát celou půl hodinku. Z Dolních Bojanovic u Hodonína se přesuneme do Horních Bojanovic. Tady mají kapelu Hornobojani a ta nám zahraje píseň od Antonína Osičky s názvem Hrají a zpívají Hornobojani. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný

Právě nám v pořadu Muziky muziky hráli Hovorané z Hovoran u Hodonína, kteří od svého vzniku v roce 1976 urazili kus cesty. Po celou tu dobu se snažili dát svým posluchačům pěknou písničku, která potěší všechny příznivce dobré muziky. Dnes v pořadu Muziky muziky posloucháme kapely z Jižní Moravy. Jemnou píseň s názvem Lásku neuhlídáš od manželů Gurských nám teď zahrají Vacenoviáci z Vacenovic u Hodonína.

Tak takhle hrají žadoviáci z Žádovic na Jižní Moravě, vesnice, která leží jen o několik kilometrů severně od Vacenovic. Píseň se jmenuje Dědinů se polka nese, napsali Václav Maňas, legenda moravské dechové hudby. Dnes v pořadu Muziky muziky posloucháme dechové kapely z Jižní Moravy. Nemůžeme vynechat Mistříňanku a lidovou písničku Si moja milá.

Mistřiňanka dohrála a celý dnešní pořad s dobrou moravskou dechovkou uzavřeme skladbou, kterou napsal už zmíněný Václav Maňas. Nazval ji K narozeninám, zahraje nám ji Valaška. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí. Ať je vám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Pečetíně, Zbyslavi, Vítkovicích nebo v Kvaslicích. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

slavnou country píseň Chlap jak má být v originále Rocky Top, Skalnatý vrcholek, jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání zařadil zcela záměrně. Jednak jim měl v repertoáru zpěvák, kterého vám chci dnes připomenout. Jednak to byl v souladu s českým textem Mirka Černého skutečně chlap, jak má být. Jmenuje se Johnny Cash a přezdívalo se mu podle jeho písně a především kvůli jeho tradičnímu černému oblečení Man in Black, muž v černém. Jeho hluboký, nelehkým životním osudem poznamenaný drsný baryton je i 11 let po Cashově smrti sugestivním tlumočníkem příběhů a nálad, ze kterých vzešel a jež na své životní a umělecké dráze poznal. Máme sice velice diametrálně rozdílný hlas, ale jedno máme společné, že jsme oba makali. V dějinách světové populární hudby není mnoho interpretů, kteří podobně jako on dokáží vložit do svého projevu tak vrchovatou míru upřímnosti, životní pravdivosti, možné citovosti a únosné dávky patosu.

Úspěch Johnnyho Cashe nespočíval jen v jeho charakteristickém, vážném a jakoby unaveném hlase, ale hlavně ve věrohodnosti jeho zpěvu. To, o čem zpíval, opravdu prožil. Jeho písně jsou plné kovbojů, farmářů, indiánů, nádražáků, řidičů kamionů, splašeného dobytka a odvážných žen. Rodiče Johnnyho Cashe spolu vydrželi 50 let, měli 7 dětí a prožili toho hodně. Hospodářskou krizi, zakládání rodinné farmy, potopy, nálety kobylek, celoroční dřinu a také tragickou smrt syna Jacka, kterého na farmě smrtelně zranila cirkulárka. Johnny po matce zdědil osminu indiánské krve čerokézů, zatímco jeho otec byl Scott. V autorizovaném životopise Johnnyho Cashe uvádí: otec doslova vysekal náš domov z 20 akrů džungle s pomocí jedné muly mého staršího bratra a svých paží. Večer jsme na zápraží slýchali mručet medvědy a vít vlky, ale mámina kytara a zpěv byly jak harfa krále Davida, o kterém jsem čítával v Bibli. Když mi bylo 11, mámina kytara záhadně zmizela. Byl jsem dost chytrý a tak jsem se raději nevyptával. Bylo mi jasné, že rodiče kytaru prodali, abychom měli na jídlo.

0: defiance, because you're mine, I walk the line.
1: Johnnymu Cashovi bylo 12 let, když složil první písničku. V roce 1950 se po ukončení střední školy přihlásil k letectvu a dostal se na americkou vojenskou základnu v tehdejším západním Německu. Tam se naučil pít, rvát, klít, balit a opouštět ženy. Řeknu vám, jsem rád, že mě nevzali tenkrát na vojnu. A taky pořádně hrál na kytaru. V Německu pokračoval ve skládání písní, protože ho práce v kanceláři radistů vůbec nebavila, a to natolik, že psací stroj jednou prohodil zavřeným oknem. V roce 1964 se oženil s Vivien Liberto, kterou poznal 3 týdny před nástupem do armády. Denně jí psal z Německa dopisy, zásadně zeleným inkoustem. V následujících letech se jim narodily 4 dcery, z nich v otcových chlépějích úspěšně kráčí countryová zpěvačka Rosen Cash. Johnny Cash se musel pěkně ohánět, aby svou velkou rodinu uživil. Pracoval jako dělník v automobilce, zkoušel se stát rozhlasovým moderátorem a diskjokejem, prodával domácí spotřebiče. No, tuhle práci obzvlášť nenáviděl. Až po letech se přiznal, že snad nebylo nikdy na světě horšího prodejce, ne zrovna kvalitních ledniček. Tahle práce mu způsobila podobné utrpení jako ťukání na vojenském psacím stroji. Naštěstí se mu začalo dařit jako písničkáři. Jeho první skutečně známou písní se stala v roce 1955 píseň Hey Porter o průvočím ve vlaku do státu Tennessee. Hey.

Právem opomenutá zůstávají dodnes koncepční alba Johnnyho Cashe. K nejzajímavějším patří jeho balady o indiánech, písně věnované horníkům a železnici nebo divokému západu. Když Johnny Cash chystal v roce 1965 album Ballads of the True West, balady opravdového západu, procestoval ty nejodlehlejší končiny země v jeepu, na koni nebo pěšky. Lovil jeleny, bobry, medvědy, lososy, vlky. Jednou z Cashových nejznámějších písní se stala ta, která opěvovala vlak zvaný Orange Blossom Special, který jezdil pouze v zimě a spojoval New York City s Miami na Floridě.

0: blossom special rolling down the seaboard line.
1: Od konce 50. let byli pánem nad životem Johnnyho Cashe alkohol a drogy. Ty také mohli za všechny jeho maléry. Pod jejich vlivem rozmlátil prakticky všechna svá auta, převrátil dva traktory a jeden buldozer, potopil dva čluny a z jednoho kamionu vyskočil těsně před tím, než se zřítil z 200-metrového srázu. V roce 1964 způsobil požár v jedné kalifornské rezervaci, díky němuž se kriticky snížil stav v rezervaci žijících a přísně chráněných kalifornských kondorů. Šel za to před soud a musel zaplatit pokutu ve výši 125 tisíc dolarů. Kvůli drogám Johnnyho Cashe vyhodili z proslulé nashvillské hudební svatyně Grand Ole Opry. S fiaskem skončil také jeho první koncert ve slavné newyorské Carnegie Hall. Tam jsem si zatraceně dával pozor. Johnny Cash byl čím dál tím nespolehlivější. Údajně bezdůvodně rušil koncerty, demoloval hotelové pokoje, okruh jeho přátel se rapidně úžil a manželka Vivienne se s ním v roce 1966 rozvedla. Johnny Cash ale nadále pokračoval ve vražedném životním stylu. Bral dál pilulky proti únavě před koncertem a prášky na spaní po vystoupení. Amfetamíny mohutně zapíjel alkoholem. Stále častěji prchal před každým policejním autem, které se někde objevilo. Několikrát musel přespat na strážnici, ale do skutečného vězení se za své přečiny kupodivu nikdy nedostal. Velkým překvapením bylo, když se po 8 letech dokázal svých závislostí sám zbavit. Mohl za to anděl s žehličkou, jak přezdíval countryové zpěvačce June Carter. Zamilovali se do sebe, když ona byla ještě vdaná a on ženatý. V roce 1962 mu June před vystoupením řekla: dej mi tu košili. Jakou? Zeptal se Johnny. Tu, co máš na sobě. Nepůjdeš přece na jeviště v tak zmačkané košili. Tím začala životní úloha June Carter. Žehlit Johnnyho košile a všechny jeho maléry. A že jich bylo. Postupně ho naučila znovu vnímat svět střízlivýma očima. Do manželství s Johnnym přivedla June v roce 1968 dvě dcery a za dva roky se jim narodil syn John Carter. V roce 63 složila June Carter píseň Ring of Fire, ohnivý kruh, kterou s ním i naspívala. Stal se z ní superhit.

0: fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash se vždycky zajímal o společenské problémy, což se promítalo i do jeho repertoáru. Ať už šlo o sociální a rasové konflikty přes vězeňskou reformu až po válku ve Vietnamu. Podporoval a nejen finančně, mentálně postižené a domovy pro autistické děti, společnost proti rakovině či azylové domy pro týrané ženy. Legendárními se na konci 60. let stala Cashova alba, která nahrál živě s publikem před těmi, kteří písničku podle něho nejvíce potřebovali ve věznicích Folsom a San Quentin. Vznikla dvě alba, která se jednou provždy nesmazatelně zapsala do dějin světové populární hudby.
0: Hello, I'm Johnny Cash.

V roce 1980 byl Johnny Cash slavnostně uveden do dvorany slávy country music. O 12 let později vstoupil do rock'n'rollové síně slávy a na sklonku 90. let převzal za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. Ve druhé polovině 80. let začal Johnny Cash úzce spolupracovat s kultovním americkým producentem Rickym Rubinem a pod jeho vedením v obýváku svého domu u starého Hickorského jezera nedaleko Nashvillu nahrál 5 úspěšných alb. V roce 2002 vyšlo v Rubinově produkci Cashovo poslední album před umělcovou smrtí. Jmenuje se The Man Comes Around. Ten chlápek je tu zas. A Johnny Cash za ně dostal poslední ze svých bezmála 20 cen Grammy. Napomohla k tomu i cover verze balady Hurt, zraněný z repertoáru americké rockové skupiny Nine Inch Nails. O šrámech na duši, se kterými se Johnny Cash potýkal po celý život a nikdy nad démony v sobě nevyhrál, jsem vám už dnes vyprávěl. K pití a návykovým látkám se totiž čas od času vracel a po oční operaci začátkem 80. let už to ani neskrýval. Zvlášť poté, co ho přizabil pštros. Stalo se to během jedné obzvlášť kruté zimy a samička Cashova páru pštrosů se nechtěla nechat odchytit a přenést do vyhřátého chléva. Umrzla. Její druh, který na ní byl zvyklý, z toho byl pořádně mrzutý a Johnnyho Cashe při jedné procházce na zahradě napadl. Zlomil mu 2 žebra a rozpáral břicho od žaludku až k opasku. A aby toho nebylo málo, jak po útoku pštrosa padal, zlomil si nárazem na velký balvan další 3 žebra.

útoku pštrosa se Johnny Cash sice uzdravil, ale nadále byl pořád v rauši a rodina, přátelé a spolupracovníci ho už měli pokrk. Ve svém životopisu uvádí, že mu k tomu, aby se sebou začal konečně něco dělat, pomohla následující příhoda. Když se totiž jednou jakž takž probral, viděl, že u jeho postele stojí asi 25 lidí. Manželka, děti, kapela a lidi, které po léta zaměstnával. Od nich si vyslechl o své zradě, porušených slibech, lžích, zbytečné lásce. Strašně zklamal i svého syna Johna, který si domů pozval kamarády, aby se jim pochlubil svým tátou, a ten se opl tak strašně, že vrávoral a plácal nesmysly. Johnny Cash se tenkrát rozhodl vyhledat odbornou pomoc a nastoupil na odvykací kliniku. Jsou tomu 2 roky, co Cashův syn John Carter náhodně objevil otcovi nahrávky z 80. let, které byly dlouho považovány za ztracené. Letos vyšly na Cashově posmrtně vydaném albu Out Among the Stars. Tam mezi hvězdami. It's

0: titulní nahrávce nedávno vydaného alba Johnnyho Cashe je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Je krásný, hezký letní den, pan Kohn jde po ulici a vidí, jak se na balkóně opaluje kyprá paní Šternová, jenom tak v nedbalkách. Oni jsou tak pěkná, paní Šternová, hned bych se s nima pomiloval. No dovolte, ohradí se paní Šternová, copak jsem nějaká lehká ženština. Pardon, madam, povídá pan Kohn, kdo tady mluvil o placení?
1: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film.
0: Líbí se mi, co Johnny Cash v posledních letech svého života říkal novinářům. Může být něco krásnějšího, než sedět doma v kruhu 12 vnoučat a dívat se, jak vaše žena, která s vámi prošla dobrým i zlým, nádherně kroutí pozadím. Svou manželku June přežila hvězda country music, rocker, věčný rebel Johnny Cash pouhé 4 měsíce. Byli spolu 35 let a i když oficiální prameny uvádějí, že Johnny Cash zemřel před 11 lety na zástavu dechu, kterou způsobily komplikace spojené s cukrovkou, jsem a nejen já přesvědčený o tom, že zemřel žalem nad ztrátou svého anděla s želičkou.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that bad.
1: To je pro dnešek bezmála všechno. Musím ještě připomenout, že Johnny Cash byl po Georgeovi Hamiltonovi IV. Druhým významným představitelem světové country music, který u nás vystupoval. Když přijel v dubnu 1978 do Československa, byly 4 jeho koncerty v někdejší sportovní hale na pražském výstavišti samozřejmě beznadějně vyprodané. Nejen proto, že přijel zpěvák ze západu. Bylo to především proto, že jeho písně byly díky českým verzím v podání našich zpěváků tuzemskému publiku dobře známé a mnohé z nich se zpívají u táboráků dodnes. Naposledy Johnny Cash v Praze koncertoval v roce 1997 v Kongresovém centru Praha. Nejen country music po jeho odchodu osiřela, zůstala sama jako ten tátův dům v písni, kterou jsme s Láďou Štajdlem a se Zdeňkem Borovcem napsali na mé country album. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkný pátek. Je před námi poslední prázdninový víkend a ten bude na mnoha místech opět ve znamení nejrůznějších akcí. V Poděbradech už třeba včera začal velký festival filmové hudby Soundtrack, kde cenu za své písničky převezme Zdeněk Svěrák. Podrobnosti přidáme kolem 8:45, ale už za chvíli pro vás budu mít pozvánku zase z úplně jiného soudku. Závěr srpna totiž patří i Mezinárodní noci pro netopíry. A vy se tak na mnoha místech po celé republice můžete dozvědět víc o životě těchto nočních tvorů. O netopírech a také o tom, kde se s nimi seznámit skutečně zblízka, si budeme už za chvíli povídat s odbornicí na slovo vzatou, paní Evou Cepákovou z České společnosti na ochranu netopíru. Tak si zatím třeba uvařte kávu nebo čaj, udělejte si pohodlí a pojďte si s námi užít další pohodové ráno.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Někdy se stává, že v rámci našich pohodářů voláme třeba hercům a muzikantům, kteří sami říkají, že po ránu nejsou ještě úplně nastartovaní. A možná to podobně bude mít i paní Eva Cepáková z České společnosti pro ochranu netopírů. Hezký den.
3: Dobrý den.
2: Já to jen vysvětlím. Laik by se totiž domníval, že jako dáma, která se zaobírá profesně netopíry, budete přinejmenším částečně také noční tvor.
3: Je to tak. Docela často trávím večery někde v terénu různými průzkumy netopírů v jejich výskytu třeba v budovách, které jsou určené k rekonstrukcím, k zateplování, ale taky někdy máme různé akce pro veřejnost, kdy i pozorujeme netopíry v terénu, a to potom samozřejmě se taky odehrává ve večerních hodinách, kdy netopíři se probouzejí a vyletují na lov potravy.
2: No právě kvůli té noci, tak ať chceme nebo ne, je pro hodně lidí netopír trochu záhadné, možná až tajemné zvíře. Je to oprávněné?
3: Tak s netopíry se tahle ta nálepka, nebo jak to nazvat, táhne dlouhodobě. Určitě je to hodně dané právě tou jejich noční aktivitou, tím, že člověk je vlastně si nemůže pořádně prohlédnout. Na rozdíl od ptáků jsou prostě trošku tajemní, záhadní, a někdy taky třeba lidi mají problém s tím, že netopír má ta blanitá křídla, takže to je třeba někomu nepříjemné, tahle představa, ale při těch našich akcích my právě ukazujeme lidem i netopíry živé, to jsou trvale handicapovaní netopíři, které máme v péči, kteří se nemůžou vrátit do přírody, ale jsou vlastně ochočení, takže lidi se na ně můžou zblízka podívat a potom vidí, že to zvířátko je vlastně úplně jiné, než si představovali. Dost často se lidi vlastně diví a říkají, no tak to vidím poprvé a teď už se jich bát nebudu, vidím, že je to vlastně takový zajímavý a i docela pro někoho třeba hezký tvor.
2: To mě vede k takové praktické otázce. Někdy se s netopírem člověk setká v domácnosti, třeba se zatoulá na půdu. Já jsem jednou netopíra vyháněl z koupelny. Jak to v takovém případě udělat správně?
3: Tak pokud ten netopír se objeví někde v koupelně nebo uvnitř v bytě, v místnosti, tak se jedná o to, že tam zaletěl omylem. Není to úplně jeho cíl se tam ubytovat na dlouho, a spíš je ten netopír taky ve stresu, snaží se najít cestu ven, ale někdy třeba, když se dostane dovnitř otevřenou ventilačkou, tak potom nedokáže najít tu cestu zpátky. Takže vždycky je dobrá metoda nechat toho netopíra v klidu, otevřít mu pořádně okno, zhasnout a počkat nějakou dobu, třeba i odejít z té místnosti úplně, a ten netopír většinou, když se uklidní, tak si potom najde cestu ven a vyletí.
2: Tím hlavním důvodem, proč si dnes povídáme s paní Evou Cepákovou z České společnosti pro ochranu netopírů, je Mezinárodní noc pro netopíry, která připadá právě na poslední srpnový víkend. Jak a kde to vlastně probíhá?
3: Tak tato akce se koná tradičně, vlastně letos už je 30. ročník. Ty akce se konají po celé Evropě, respektive i mimo Evropu, a u nás není to úplně omezeno jen na tento víkend, ale těch akcí je celkově přes 60 a konají se ještě i v průběhu září na prakticky celém území republiky. Celý ten přehled těch akcí a i nějaké podrobnosti pro každou z nich, tak se dá najít na webových stránkách netopířinoc.cz.
2: Je třeba nějaké místo nebo akce, kterou vy osobně byste doporučila?
3: Tak ta nabídka je pestrá, ty akce se konají na nejrůznějších místech, od přírodních lokalit, jeskyní až po různé třeba zajímavé i turistické lokality a z té nabídky na tento víkend nebo na příští dny bych mohla doporučit třeba v Liberci Hanichovskou jeskyni nebo ve východních Čechách vojenskou pevnost Josefov, na Moravě třeba se koná akce v Domě přírody Pálavy nebo v zoologické zahradě v Olomouci. Ten program je rozmanitý, někde třeba u těch jeskyní probíhá odchyt netopírů do sítí, kde se teda lidi můžou podívat, jakým způsobem se dělá výzkum, můžou si prohlédnout třeba i větší počet různých druhů odchycených netopírů. Jinde zase jsou různé přednášky, ukázky těch handicapovaných netopírů, různé aktivity pro děti, takže je to vhodné i pro rodiny, můžou vlastně i babičky, dědečkové, třeba znoučaty se zúčastnit a podobně.
2: Když jste zmínila ty babičky, tak moje babička žila v přesvědčení, že se k netopírovi nemůže přiblížit, protože by se jí zamotal do vlasů. Je to mýtus nebo je to pravda?
3: To je zrovna jeden z těch klasických mýtů. Lidi se nás na to hodně ptají, ale sami už tak nějak tuší, že to asi pravda není. Netopír vlastně díky té své schopnosti echolokace, kdy oni se dokážou v prostoru orientovat naprosto přesně pomocí zvuků, které vydávají a poslouchají jejich ozvěny, tak vlastně ten netopír právě rozezná jakoukoliv překážku, rozezná předmět tenonky nějakého třeba komára, kterého chce ulovit. Takže určitě se nebude v člověku chtít zamotávat do vlasu, nemá žádný důvod.
2: Takže není riziko, ani když má někdo trvalou.
3: Ani s trvalou se nemusí bát.
2: Eva Cepáková z České společnosti pro ochranu netopírů nás pozvala na nejen víkendové akce. My moc děkujeme za váš čas, ať se všechno vydaří a zase někdy naslyšenou.
3: Děkujeme moc, také přeji hezký den, nashledanou.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Když se řekne chytré brýle, pravděpodobně se většině z nás vybaví drahý doplněk určený technickým nadšencům. Není se co divit, dlouhou dobu skutečně platilo, že umístit všechny ty výkonné procesory do tenkých obrouček a přidat nejrůznější funkce nebylo nic jednoduchého. Jenže technologie jde velmi rychle kupředu a takové chytré brýle dnes můžete pořídit klidně do 10 000 korun. Když si je nasadíte, díky malým kamerám i mikrofonům spolu s vámi doslova pozorují svět. To samo o sobě není možná až tak žádoucí vlastnost. Ale přelom nastal v posledních letech díky umělé inteligenci. Právě ta umožnila, že s brýlemi také můžete komunikovat hlasem, úplně stejně, jako byste se bavili s někým, kdo stojí vedle vás. A brýle vám pomocí malých reproduktorů, které máte rovnou u ucha, odpovídají. To už je teď velmi přínosné pro lidi se zrakovým handicapem. Takové brýle jim pak můžou velmi dobře nahradit lidský doprovod. Stačí se s nimi rozhlédnout a sami brýle vyhodnotí, kterým směrem je zastávka autobusu, nebo přečtou otevírací dobu obchodů a nebo etikety na výrobcích. Slabozrakým nebo zcela nevidomým lidem se tak možná otevírá nová cesta k samostatnosti. Každá technologie má ale i svou stinnou stránku a ani tady to není jinak. Velkým tématem se tak stává soukromí a to, že záznamy z takových brýlí by mohly být zneužitelné. I proto se, hlavně v Evropě, vede velká diskuze o různých opatřeních a dokonce se omezují určité funkce. Na druhou stranu jejich využití v určitých profesích a třeba právě jako pomůcka pro handicapované vypadá velmi nadějně. A vzhledem k rychlosti vývoje není vyloučeno, že si možná někteří z nás, podobně jako je to u mobilních telefonů, už za pár let nebudou moci svůj život představit právě bez tohoto pomocníka.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Jsi jako dlouhý most, to je písnička, se kterou Eva Olmerová dokonce vyhrála soutěž Hledáme písničku pro všední den. To se psal rok 1962. My se ale vracíme do současnosti, víkend je před námi a vypadá to, že s ním přinejmenším ještě jednou dorazí letní až tropické teploty. Jak to bude den po dni, to se dozvíme právě teď.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A zdravíme i dnes na Kavčí hory Michala Žáka. Pěkný pátek.
2: Pěkné páteční ráno přeju.
0: Michale, platí stále, že dnes to opět po čase budou asi i tropy?
2: Ano, ano, platí. Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne.
0: Co všechno máme očekávat?
2: Tak začníme těmi teplotami. Ty dnes vystoupí většinou na 28 až 33 stupňů Celsia. Nepatrně chladněji bude na krajním západě a možná i krajním severu Čech. Na nebi bude převážně polojasno až oblačno. Na Moravě a ve Slezsku může být přechodně i skoro jasno. Později v průběhu dne, tedy odpoledne, začne v Čechách od západu přibývat oblaků. Postupně se přidají přehánky a místy bouřky, které pak budou přecházet do deště. Na Moravu a do Slezska dorazí velká oblačnost a srážky během večera, případně v první polovině noci na sobotu. A ty bouřky můžou být i silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu, přívalovým deštěm s úhrny kolem 35 mm a malými kroupami. A ještě doplním, vítr mimo bouřky, ten totiž v průběhu dne bude foukat většinou čerstvý od jeho východu. A zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě se budou vyskytovat i nárazy kolem 55 km za hodinu. Odpoledne a večer se pak od západu bude vítr měnit na západní až severozápadní a mimo

0: bouřky bude zvolna slábnout.
1: Z pohledu počasí tedy poměrně divočina, ale sobota až neděle vypadají jako vyloženě příjemné letní dny.
0: Dá se říct, že ano, v noci na zítřek, který ještě budou ty srážky pokračovat a ve druhé polovině noci začnou od západu postupně ustávat. Teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, na západě Čech bude kolem 13. No a zítra přes den už bude většinou polojasno až oblačno, zprvu ještě na východě, severovýchodě území v ranních a časných dopoledních hodinách doznívající srážky, ale i tam postupně bude oblaků ubývat. Teploty zítra 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28. Doplním, že večer a v noci na neděli bude od západu přechodně více oblaků s ojedinělými přeháňkami, ale v neděli přes den už převážně polojasno, jinými slovy slunečno a zcela výjimečně s možností přeháňky. Oproti zítřku se mírně oteplí, takže nedělní maxima většinou 24 až 28 a na jižní Moravě až tropických 30.
1: Hezký z pohledu meteorologa poslední letošní letní víkend přejeme Michalu Žákovi. No a zase brzy na pohodě, naslyšenou.
0: Budu se těšit a hezký víkend i vám.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: V našem vysílání se teď budeme věnovat přesličce rolní, která je pro většinu lidí jen polním plevelem, přitom má skvělé účinky na naše zdraví. Najdete ji běžně ve volné přírodě a na léčivý čaj se sbírá její zelená nať. Víc už v bylinkové lékárně s Evou Bucharovou.
1: V lidovém léčitelství si ji vždycky velmi vážili jako léčivky, hlavně pro její schopnost zastavovat krvácení. Uklidňuje totiž překrvenou sliznici. Využívali ji i při vážném onemocnění.

0: Ledvin a močového měchýře. Přesto jsme na ní v průběhu času skoro zapomněli, ale zase ne úplně. Někteří lidoví léčitelé i dneska hlásají, že od určitého věku bychom měli každý den vypít šálek čaje z přesličky. Zbavil by nás revmatismu, dny a nervových záchvatů a prožili bychom zdravé stáří. Díky vysokému obsahu křemičitanů působí přeslička hojivě, takže ji můžu doporučit třeba k zevnímu ošetření hemoroidů. Můžete si připravit odvary, obklady i koupele. Její nať prý dobře působí při mytí nádobí, tak až budete delší čas pobývat v přírodě, můžete to vyzkoušet. A na závěr si dáme přesličkový čaj. Jak na to? 2 lžičky sušené natě dejte vařit do 0,5 litru vody asi tak na 30 minut. Pijte 3x denně.
1: Tady je Pohoda.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: 6. září roku 1946 měla v rodném listě zapsané zpěvačka Hana Zagorová. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí jejího narození.
1: Naspívala přes 900 písní a byla držitelkou mnoha platinových desek. Doma měla i 9 ocenění Zlatý slavík z let 1977 až 1985.
0: My si Hanu Zagorovou na Pohodě připomeneme hned v několika pořadech. V pátek 4. září ji uslyšíte v rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu.
1: V sobotu 5. září to bude Stříbrný vítr.
0: A o den později se vrátíme do roku 1999, kdy byla Hana Zagorová hostem Tomáše Slámy v jeho toboganu.
1: A chybět nebude ani speciální díl pořadu Hvězdy vinilu, který vám nabídneme v neděli 6. září.

Dovedete si představit filmy jako Tři veteráni, Lotrando a Zubejda, Vrchní prchní nebo Vratné láhve bez písniček? Asi jen těžko. Autorem nejen scénářů, ale právě i filmových písňových textů je kdo jiný než Zdeněk Svěrák. Dnes za své umění převezme cenu na festivalu Soundtrack v Poděbradech. A víc řekneme už za chvíli.

0: Kdybych měl navázat na Karla Zicha, tak na prvním programu zcela jistě běželi třeba i Tři bratři, ať žijí duchové, nebo Lotrando a Zubejda. To jsou některé z filmů, ke kterým Zdeněk Svěrák napsal nejen scénář, ale i texty písní. A právě za přínos české filmové hudbě převezme dnes scénárista, textař a herec cenu na festivalu Soundtrack v Poděbradech.
1: Ať žijí duchové, první film, ke kterému Zdeněk Svěrák společně s Jaroslavem Uhlířem napsal písničky. Zlidověli skoro všechny. U dalších snímků už Uhlíř skládal jen scénickou hudbu, z jejíhož motivu se vyvinula ústřední skladba filmu.
2: Jaroslav Uhlíř, když dělal Tři veterány jako filmovou hudbu, tak ten motiv té ústřední písně se tam připravuje od samého začátku. Tam třeba se ozve ta-da-da-da a dost. Pak se tam přidá ta-da-da-da-da-da-da a dost.
1: Načež se rozezní celá skladba Není nutno. Píseň, která se stala jakousi společnou hymnou dua Svěrák Uhlíř.
2: Ale jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt ve filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni, protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku. A nemusí být přímo o tom vrchním, ale aby se nějak týkalo ty snaze být úspěšný, být bohatý.
3: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má sní.
1: Zdeněk Svěrák cenu obdrží večer při projekci filmu Tmavomodrý svět. Ten na festivalu doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. Stejnou cenu

Jak nám před pár minutami potvrdil meteorolog Michal Žák, sice nás ještě pár horkých dnů čeká, kalendář je ale v tomto směru neúprosný. Dětem už z letních prázdnin zbývá jen kousíček, dny se začínají zkracovat a i na Pohodě se budeme loučit s pohádkovým létem. V něm jste mohli vždy v pátek soutěžit o knížku a dárkový balíček naší stanice. A dnes máte ještě poslední šanci zkusit štěstí a rychle zodpovědět soutěžní otázku. Tu vám Martina Hinková-Vrbová odhalí během dnešního kolotoče, tedy po 11. hodině. Připomínám, že soutěž je e-mailová a velmi se vám bude hodit i internetová adresa pohoda.rozhlas.cz, tedy naše webové stránky, které vám dobře poslouží i pro případné hledání správné odpovědi. Tak já vám budu držet palce, teď už je ale čas se rozloučit. Před námi je totiž tandem. Tentokrát z roku 2011, kdy si Jan Rosák povídal s tehdejším ředitelem Národního divadla Ondřejem Černým. Hezký poslech, klidný víkend a Václav Kuba se bude těšit zase brzy. Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den všem, kteří jste si naladili Tandem, přeje Jan Rosák. Možná bych mohl říci, že osudem mého dnešního hosta je divadlo. A v současné době je to především divadlo Národní. O Národním samozřejmě se vždycky mluvilo a hodně mluví. I dnes díváme se na něj jinou optikou než na ostatní divadla. Poslání Národního je jistě v každé době taky trošičku jiné. A právě o Národním divadle, ovšem pozor, nejen o něm, si budu povídat s jeho ředitelem, doktorem Ondřejem Černým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Než společně vstoupíme na prkna, která znamenají opravdu velice příznačně svět, tak si dovolím položit otázku, jak jste na jeviště vašeho života vstoupil vy osobně. Mě ovšem na odpověď si počkáme až po první písničce.
3: Tandem Jana Rosáka.

0: Hostem dnešního tandemu je tedy ředitel Národního divadla doktor Ondřej Černý. Já myslím, že jste zvyklí teď na hlavně na oslovení pane řediteli, takže tak, vám tak budu říkat. Takže pane řediteli, jak to bylo, než jste se stal vůbec ředitelem, než jste se stal doktorem, prostě kde jste se nám narodil?
1: Já jsem se narodil v Praze, jsem Pražák skutečně rodilý se vším všudy, to znamená s celou tou haslíbe, jak říkají Němci, to znamená s celou tou láskou k Praze a zároveň určitým prvkem nenávisti vůči Praze, kterou všichni známe a musíme z Prahy utíkat, abychom přežili. Narodil jsem se v roce 62 v rodině, která byla poznamenaná divadlem velmi silně. Pravda, ne jako prakticky divadelnická rodina, to je potřeba říci, ačkoliv můj otec vlastně dělal ochotnické divadlo, tak vždycky o sobě vždycky říká, že to bylo dost neúspěšná éra jeho života a vlastně od počátku, jak moje matka, tak můj táta studovali damu teorii, kritiku, divadelní vědu a orientovali se tím spíše tím směrem divadelně kritickým a divadelně vědeckým.
0: A vy, když jste začal rozumbráti, tak jste se zhlídnul v těchto těch jejich osudech a profesích, anebo jste si říkal, ne, to já budu dělat něco jiného?
1: Já musím říci, že až do svých 20 let jsem neustále tvrdil, že budu dělat něco jiného.
0: A co?
1: Skutečně jsem se pokoušel z tohohle toho jiha nějakým způsobem uniknout, ale prostě se to nepodařilo. Asi to bylo nutné. Já se přiznám, že jsem měl období asi mezi 15 a 19 lety, kdy jsem byl zcela fascinován filmem a film bylo pro mě kam jsem chtěl směřovat. Ale jak už to tak bývá, tak někdy stačí náhoda a náhoda určuje často naše životy. A já jsem se náhodou v určité situaci nedostal na nějaké pracovní místo, na které jsem chtěl a mířil a dostal jsem se na nějaké jiné, na které jsem vlastně nechtěl a nemířil. A tam, na které jsem nemířil, bylo spojené s divadlem, na které jsem mířil, bylo spojené s filmem. Je potřeba všem říci, že moje studia byla taková, že jsem vlastně zvolil variantu trošku z donucení, variantu knihovní a vědecké informace, takže já jsem pozor vystudovaný knihovník a můj doktorát je doktor knihovnických věd a informačních věd, to je potřeba říci.
0: Ale bylo to tak, že ačkoliv jste na to nechtěl původně vůbec jít, tak jste si to pak zamiloval, jako to tak občas bývá?
1: Je to tak, že do dneška samozřejmě pro mě ta oblast knihovnictví je oblast, ke které se nějakým způsobem vztahuji, i když pravda hned po studiích jsem okamžitě utekl z tohoto teritoria a už jsem se do něj zatím nikdy nevrátil, třeba to jednoho dne ještě nastane. Ta studia v té době, kdy já jsem studoval, to jsme někdy kolem poloviny 80. let, tak byla studia, musím říct, velmi, aby tak řekl, lážo-plážo. Na druhé straně mi to umožňovalo, abych se věnoval všem svým koníčkům, včetně v té době, pravda, už divadla, protože v té době už jsem byl posedlý divadlem a tak trochu jsem začínal svoji kariéru divadelního kritika. Takže vlastně nemohu na ty studia vzpomínat ve zlém, i když pravda, když vám někdo přednáší jeden semestr, co řekl Lenin o knihovnách a on řekl asi 15 vět a těch 15 věcí jeden semestr na vysoké škole rozebíráte. To jsou velké bizarní zážitky, které vám potom vlastně jaksi vytvářejí ten obraz.
0: Pamatujete si ještě něco z těch věd?
1: Ne, to už se nepamatuju nic naštěstí, ale vím, že tenkrát to pro nás bylo jako velká radost ve smyslu humoru, ale i frustrace, to si přiznejme.
0: Tandem glosuje. Doufám, že nezapadla ta poznámka mého dnešního hosta, ředitele Národního divadla Ondřeje Černého, že svého času se taky věnoval divadelní kritice. Dnes jako ředitel, dá se říct, první scény. Je pořád Národní bráno jako první scéna?
1: Ano, Národní je první scéna.
0: Je první scéna. Jenom nevím, jestli je to pořád ještě tak obecně bráno. Třeba kritiky, pozor. A já se teď zrovna ke kritikům chci trošičku obrátit, protože vy teď stojíte, dá se říct, na druhé straně barikády. A ono to někdy bojí je, tedy na barikádách. Jaká je úroveň naší divadelní kritiky z vašeho pohledu dneska?
1: Ta otázka je záludná, protože ona se dá nahlédnout z různých konců. Já se trošku dokonce obávám, že tak jako se hovoří o krizi divadla téměř od jeho vzniku, a možná, že to, že divadlo neustále v krizi, tak právě vytváří ten správný přetlak a jako je to správné napětí, které pak dělá to divadlo lepším, tak se stále hovoří, a to nejenom v této době, ale hovořilo se to i v době minulých o tom, že i divadelní kritika je v krizi a že divadelní kritika neplní svoji roli, jakou má plnit. Skutečně těžko říci. Jedna věc je pravdou. Dneska už nepíší divadelní kritiky osobnosti typu Milana Lukeše, ale i Sergeje Machonina.
0: Ani F.X. Šaldy.
1: Ani F.X. Šaldy a tak dále. Osobnosti, které měly široký záběr duchovní, kulturní, kteří byli skvělí esejisté, formulátoři myšlenek, abych tak řekl. Dnes ta kritika se stává více jaksi žánrem spotřebním do určité míry. Ono to asi je logické. Ta doba je daleko rychlejší, daleko mediálnější a ta kritika je prostě součástí té mediální doby a těžko po ní můžeme chtít, aby se uzavírala do nějaké diaspory duchovního světa nebo takového nějakého snahy pomenovávat to divadlo skrze nějaké duchovně filozofická témata. Na druhé straně si myslím, že bychom měli právě proto být velmi rádi, že existují takové divadelní časopisy, jako je divadelní reví, která má ten záběr divadelně historický, ale divadelně kritický, anebo Svět a divadlo, který Karel Král a já, jste sem velmi subjektivní, neb jsem stál u zrodu časopisu Svět a divadlo, ho už 20 let dělá pořád stejně. A ono, když něco 20 let v této době děláte pořád stejně a vždycky se mu podaří na to ty peníze nakonec sehnat a tu úroveň drží pořád vysokou, tak je to on je takým dinosaurem dneska už, ale ono to je krásné. Jsou určité věci, které mají trvat a které se měnit nemají. Takže máme v tuto chvíli určitá tato místa, kde je pokus o to reflektovat to divadlo v kontextech historických, světových a jít trošku do hloubky. Co se týče deníkové kritiky, tak to je samozřejmě skutečně trošku boj. To si přiznejme, tady už nemůžu nepromluvit, jak jako už dneska na té druhé straně barikády, protože vím, jak nás to bolí. Jak nás ta kritika bolí a zároveň vím ale, že ten divadelní kritik vlastně nemůže dbát na to, že to toho umělce bolí. Takže je to někdy velmi složité.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Český rozhlas Pohoda.

Když někdo z vás tu naspaměť umí pár nižných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod.

pár. Mlčet jak zlatý důl, kde se už nefárá, a být tak útulná jak denní bar. Já 100 písní znám, a když se tak dívám,

pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Povídáme si dnes v tandemu s ředitelem Národního divadla doktorem Ondřejem Černým a už se vlastně dostáváme k vaší kariéře divadelníka. Poté, co jste pracoval jako divadelní kritik, taky překladatel a svým způsobem kulturní manažer, jste pak dostal příležitost pracovat jako ředitel divadelního ústavu a to už bylo hodně blízko, jaksi. Ale pořád ještě první scéna je prostě první scéna. Odkud přišla ta nabídka a jak jste na to reagoval?
2: Já musím upřímně říci, že já jsem jednak v té době, kdy se objevila ta možnost ucházet se o ten post ředitele Národního divadla, tak já už jsem byl v divadelním ústavu 10 let. A 10 let je doba, která je tak akorát odejít a jít dělat něco jiného, protože už jste všechno, co jste mohl té instituci dál, už jedete v určitých stereotypech a je potřeba dát prostor novým nápadům. A už také člověk sám se potřebuje nabít novým prostředím a novými úkoly. To se tak sešlo s okamžikem, tento můj pocit, který samozřejmě není náhlý, to je pocit, který se nějakým způsobem vyvíjí, tak se potkal vlastně s tou situací, která se v té době odehrála v Národním divadle. Musím říct, to byla situace, která byla v podstatě hrůzyplná, protože já dnes, když si uvědomím, že tenkrát dnes už neboštík Martin Štěpánek jako ministr kultury při vší úctě k němu a my jsme se měli rádi a já jsem mu to vždy říkal, to, co budu říkat teď tady, tak odvolat ředitele Národního divadla ze dne na den je avanturismus a já vždycky říkám, pokud on nemá na sobě trestní stíhání typu, že někde vykrad banku anebo jaksi nějakých trestních brutálních násilných činů, tak se to prostě dělat nemá, protože v Turánu vy vytvoříte takovou destabilizaci v tom organismu toho divadla, že je to skutečně velké riziko a vůči tomu divadlu to je zlé. A ona nastala tenkrát taková doba, že prozatím mě řídil to divadlo Jan Mrzena a posledně byl vypsán konkurs a v tom konkurzu já jsem zvítězil. Ono divadlo vůbec je velmi citlivý organismus, já to nechci přehánět, já vždycky říkám, že Národní divadlo je velký podnik. Je to velký podnik s určitými specifiky a ty umělecké duše jsou citlivé a mají být citlivé a musí být dokonce až přecitlivělé pro to, aby mohli podávat takové výkony, jaké podávají na tom jevišti. A je logické, že musí se jaksi pohybovat v nějakých poněkud, bych řekl, takových určitě jako jistých poměrech a v okamžiku, kdy dojde k něčemu takovému, že najednou usekne někdo hlavu tomu organismu a ta hlava samozřejmě ačkoliv nezasahuje do těch uměleckých kontextů velmi silně, o to jsou umělecký šéfové, tak samozřejmě ty umělecký šéfové najednou se ocnou v určitém vzduchoprázdnu. Takže to byla situace, ve které já jsem tenkrát nastupoval a co se týče těch mých osobních motivací, řeknu upřímně, já jsem nikdy nechtěl řídit divadlo. Já jsem měl vždycky pocit, že řídit divadlo je věc strašně nebezpečná, protože já mám rád takovou tu osobní odpovědnost, že když něco uděláte dobře, tak se to stane dobrým. Když něco uděláte špatně, tak to bude špatné. Ale v tom divadle to je tak, že můžete dělat všecko pořád dobře a výsledky jsou špatné, anebo děláte mnoho věcí špatně, ale prostě jak si ta náhoda nebo ta umělecká síla najednou se odstne v nějakém jiném gardu a ono se to stane dobrým.
1: Ale to už jste věděl dopředu tohleto, co teď říkáte.
2: To jsem věděl dopředu, takže...
1: Přesto jste se přihlásil.
2: Přesto jsem se přihlásil a já to říkám proto, protože jsem cítil, že ten úkol jménem Národní divadlo přesahuje ten rámec divadla jako takového. Já jsem taky tenkrát na tom začátku, dneska mi možná řekně někdo alibisticky, velmi intenzivně pracoval na tom, aby odříct tu osobnost toho ředitele od toho vlastního uměleckého světa toho divadla, neb jsem byl přesvědčen o tom, že to má být úkolem těch uměleckých šéfů. Samozřejmě, že po těch 3 letech už nesvím, že jsem v tom ponořen až po uši a nemůžu se od toho, abych tak řekl, odtáhnout od toho jeviště.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Po prknech Národního divadla, jehož ředitel, doktor Ondřej Černý, je dnes hostem tandemu, chodilo několik tedy zástupů přímo klasiků českého humoru. Teď mám na mysli ty, kteří jsou dnes začleněni do našeho seznamu, do naší databáze. No a i z nich si může vybrat současný ředitel Národního, Ondřej Černý, a přesto jste si nevybral toho, kdo tam třeba chodil dlouho, a dokonce sám o svém působení na Národním mluví velice skepticky. Myslím si, jak si se zdravou sebeskepsí, protože si myslím, že tam podal své výkony. Miroslav Horníček.
2: Já se přiznám, že pro mě Miroslav Horníček je osobnost, kterou jednak mám zafixovanou z mládí, z toho svého teenagerovského věku, z hovoru H v televizi, jako jeden z takových těch, řekněme, prvních setkání, intelektuálních setkání s člověkem na té obrazovce, který z mého pohledu dokázal tenkrát geniálně glosovat svět, ve kterém žije, s humorem v podstatě anglickým, což nebylo tenkrát u nás běžné, a se schopností udržet ten balanc mezi tou klasickou českou skepsí, ale zároveň nepodlehnout takovému tomu té české plačtivosti. Zároveň to vše bylo s tím jaksi velkým intelektuálním espritem. A to byl pro mě tenkrát velký zážitek a já se přiznám, že mě dneska vlastně Miroslav Horníček nějak chybí, že bych občas si tak řeknu, že bych byl rád, co by na to řekl, jako na určité situaci, jak by je glosoval, jak by nás, aby tak řekl, vedl, protože on měl tu tendenci a schopnost vlastně vést myšlení svých diváků. Tak proto jsem zvolil Horníčka.
3: Já jsem tady vystupoval na tom nejvyšší poprvé, když mě bylo asi 17 let, jenom jako statista v komparzu. To bývá v některých hrách, když jsou vyjmenovány osoby, tak ještě dole bývá napsáno a lid obého pohlaví. Jsem si přečet, povídám si, Herkot, lid obého pohlaví. To je role pro mě jak dělaná. Bylo mi 16, ještě jsem se nerozhodl. Tak jsem tady dělal lid obého pohlaví. To tady hostoval veliký režisér té doby Jindřich Honzl a režíroval tu Husa, Tylova Husa. A tady byla scéna, František Muzika navrhoval scénu, tady od toho kraje ještě takový diagonálu do vejšky, vždycky praktikálně šikmej, rovnej, to obrovský vejšky asi 5 metrů vzadu. A tu hru končila taková scéna, která není v Tylovi, kdy jeden z Husových žáků čte v Praze dopis z Kostnice o mistrově upálení a Praštívec se zdvihne u svatém hněvu, jak by řekl Jirásek zase. A u svatém hněvu jsme se řídili po těch stupních nahoru. Asi 50 nás bylo studentů takových tady. A doběhli jsme nahoru, tam se nám objevil v čele muž s palcátem jako symbol příštích bouří. My se naraz otočili do hlediště a zpívali jsme dva verše. Kdož jsou boží bojovníci a zákona jeho, prostež od Boha pomoci a doufejtež v něho. A do toho už pomalu padala opona. Krásný závěr. Přišla premiéra, tady stojím, lid obého pohlaví. Ten žák dočetl dopis, my jsme se vyřítili nahoru, že jo. Letíme, doběhnu na svý místo, otočím se a v tom si říkám, pozor, je zle. Já skončil ten běh na horním okraji jedné té šikmy, čili hrozilo sklouznutí. Tak abych zabránil trapasu, protože ta nehybnost nesměla být narušena, že jo? Tak vedle mě stál Honza Kastl z učiteláku, možná, že ho jim ještě pamatuje, blondiák takový. A v huňatým selským kožichu. Tak jsem se prostě zezadu chyt za ten kožich. A nastal ten nádherný patetický závěr, kdy nehnutý dav zpíval chorál a dva blbci jeli dolů. Takže jsem...
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Jestliže člověk přichází do takové funkce, takové postavení, jakým je ředitel naší první divadelní scény Národního divadla, tak nepochybně přichází s určitými ambicemi. Nemyslí si třeba, že by chtěl přebudovat svět, ale určitě chce tu instituci trošičku upravit k obrazu svému a podle určitých svých záměrů. Takže se vás teď ptám, pane řediteli, jestli pak jste přicházel s takovými úmysly a jestliže ano a máte teď pocit, že se vám to podařilo a chcete jaksi ještě v Národním divadle udělat něco, co tam prostě třeba není tradiční. Já vím, že třeba jste založil mecenášský klub, což je určitě novum určité, ale to asi není jediné.
1: Lze říci, že samozřejmě jsem přicházel s nějakým programem, s nějakou představou a když dnes se na ní zpětně podívám a tuhle jsem si ten elaborát četl, tak řekněme, že jsem ji naplnil z poloviny až ze dvou třetin. Ta zbylá polovina nebo jedna třetina, která naplněna nebyla, tak nebyla naplněna buď to proto, že jsem se zcela mýlil při formulaci toho svého programu, nebo jsem neznal to prostředí a nedokázal jsem musel představit, anebo že jsem změnil názor. A mohu dnes říci, že pro mě bylo strašně důležité pojmenovat to Národní divadlo z hlediska uměleckého jako skutečně divadlo, které zastřešuje tři autonomní umělecké soubory, které mají právo a musí mít možnost se sami profilovat. To se mi podařilo, domnívám se, dnes ovšem naráží to velmi intenzivně na tu samotnou strukturu Národního divadla. Mimo jiné na ten fakt toho, že teď doufám, že neraním naše posluchače, že historická budova Národního divadla je absolutní anomálie. S tím se nepotkáte nikde ve světě, aspoň já jsem se s tím nepotkal, aby tak velký organismus divadelní vypadal tak, že tři umělecké soubory, a pojďme si říct dnes upřímně, že činohra s operou nemají mnoho společného, cítí jednu budovu, všechny tři, jako svoji domovskou scénu. To je nesmysl, to je anomálie, to je cosi, co nemůže vlastně fungovat nikdy. A vidíte, u nás to funguje. Takže zpětně se tomu vracím, tak samozřejmě ten autonomní rozvoj těch souborů v tomto smyslu právě naráží na tyto limity, na limity vlastně krásné, limity, které jsme si vysněli, i když pokud bychom dnes se podívali zpětně, jak reflektovali právě například publicisté a divadelní kritici Národní divadlo o to jeho postavení, tak vlastně už několik let po jeho otevření začali říkat, potřebujeme ještě jeden barák, potřebujeme ještě jednu budovu pro činohru nebo pro operu a tak dále. Takže vlastně tento problém se táhne už těch 125, 130 let, jak dlouho Národní divadlo existuje. Tak to je jeden moment. Druhý moment pro mě bylo strašně důležité, aby Národní divadlo dostalo zpátky novou scénu. Považoval jsem to skutečně za nezbytně nutné především pro činohru, ale i pro balet, což se dnes ukazuje, jako že to byl požadavek oprávněný. Ono, když máte tu strukturu těch domů takovou, že máte dvě historické budovy, Národní divadlo, Stavovské divadlo a pak malé půdní divadelko Kolovrat, tak vám tam prostě chybí ta střední scéna. Dnes víme, že bychom tu novou scénu radši viděli v nějakém gardu 300 sedadel místo 400, ale to už jsou drobné niance a je fakt, že jsme za ní rádi.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Že má ředitel Národního divadla samozřejmě ve své profesi určité problémy, protože nezaměňujte prosím pěkně ředitele Národního divadla třeba s uměleckým šéfem, protože ředitel Národního divadla je především manažer a jako takový musí vyřizovat třeba i vytápění budovy, třeba, což umělecký šéf může hodit za hlavu. Že jo? Ten přijde a řekne, tady je zima, kdo s tím bude něco dělat. Takže přicházejí ve vaší funkci teď hodně krušné chvíle.
1: Tak já musím říct, že já mám jednu velkou výhodu. Já veškerá příkoří a veškeré krušné chvilky okamžitě zapomínám. Takže
0: to jste šťastná povaha.
1: Já jsem docela šťastná povaha. Jo. Vždycky moji blízcí mi říkají, já to nechápu, ty se druhý den probudíš a už vůbec nevíš, že ten den předtím byl nějaký velký problém. Ono to někdy je i na škodu, protože já i zapomínám a vytěsňuju, co mě kdo zlého udělal a po týdnu se k němu už chovám úplně, jako by mě nic zlého neudělal, ačkoliv mě skutečně něco zlého udělal. Což není úplně možné. Dobře. Pro mě vlastně krušné chvilky jsou ty okamžiky, kdy v té profesi nahlídnete, že ten problém v tu chvíli skutečně to řešení nemá. Vy se ho snažíte upřímně najít a víte, že ho nemá. A vy to v podstatě nesmíte říct a nemůžete říct, že to řešení nejste schopen najít. To znamená, musíte najít nějakou cestu, abyste to řešení nenašel, ale přitom, aby ta situace se jaksi, aby se nějakým způsobem se jí odblokoval a aby ona se mohla vyvinout nějakým další cestou. A samozřejmě často se právě ty okamžiky toho, té nemožnosti najít řešení týkají právě toho, o čem jsem už hovořil, o toho střetu vlastně těch světů uměleckých, toho světu operního, baletního a činoherního v tom jednom malém našem svatostánku umění. A to jsou někdy situace, kdy skutečně člověk těžko hledá tu cestu.
0: Já jsem tady zmínil jednu takovou věc, kterou jste vy přinesl do Národního divadla jako novinku, mecenářský klub. Je to jedno z řešení, jak třeba pomoci, dejme tomu, financování Národního?
1: Je to jedno asi ze sta řešení, jak pomoci financování Národního divadla. My jsme ten mecenářský klub založil začátkem toho roku a samozřejmě na tom začátku ten cíl a ten účel je především finanční, to znamená najít další finanční zdroje pro naší práci. Ale zároveň jsme viděli, že vytváříme cosi, co by mělo generovat spíše, abych tak řekl, dlouhé peníze, než ty peníze krátké, že chceme vytvořit stabilní základnu, jakousi komunitu lidí, kteří prostě cítí, že mají blíž k tomu Národnímu divadlu než běžní diváci. A že ten vývoj toho mecenářského klubu a jeho rozvoj bude trvat leta. A teprve po těch letech vlastně řekněme, že bude sklízet to pravé ovoce. Musím říct, že mám radost z toho vývoje mecenářského klubu. Už dnes máme, neříkám stovky, ale máme jaksi už desítky menších či větších mecenášů a hlavně se vytváří ta komunita a mám pocit, že jsme našli i cesty, jak udržet ty naše mecenáše a jak jim dokázat nabídnout to, co oni potřebují.
0: Co na druhou stranu, jako co vy pro ně třeba připravujete, co jim můžete nabídnout, čím je nalákáte?
1: My máme vlastně postaven ten systém tak, že ten, kdo dá 1500 korun ročně, tak to je ten minimální vklad, tak se stává přítelem. A ten přítel má takzvaný základní balíček benefitů, v rámci kterého například je bezplatná návštěva všech veřejných generálních zkoušek. Nebo to, že dostává veškeré informace zdarma do schránky. Kromě toho samozřejmě je mu poděkováno potom v Almanachu Národního divadla. Myslím, že už ten základní balíček, jaksi je za těch 1500, skutečně určitá nabídka. A on to pak skáče dál a dál přes patrona, který dává minimálně 10 tisíc mecenáši, který na 50 tisících, až potom k stříbrnému mecenáši a zlatému mecenáši, kde postupně ty benefity se rozvíjejí, jsou v tom už pozvání na premiéry, jsou v tom i speciální akce, které děláme pro naše mecenáše, setkání s umělci po představeních, návštěvy dílen, možnosti různých výletů, ty jsme třeba organizovali výlet našich mecenášů do Vídně, do Vídeňské státní opery. To znamená, snažíme se jim vlastně vytvářet jakýsi program, který často souvisí s Národním divadlem, ale přesahuje.
0: Ano,
1: vlastně
0: ano, to je docela atraktivní záležitost, ano. Poslouchali jste, milí posluchači, že existuje mecenářský klub. No, tak to je výzva pro vás.
2: Tandem Jana Rosáka.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Doktor Ondřej Černý není jen ředitelem Národního divadla. Jste členem spousty komisí kulturních, a to jak třeba České komise pro UNESCO, členem Rady Pražského kvadrinále, Umělecké rady DAMU. Myslím si, že jste se podílel i na poradním sboru jako člen, myslím, pro Expo v Šanghaji. Dá se věnovat těm ostatním aktivitám taky jaksi naplno?
1: Naplno se samozřejmě se nedá. Ono naštěstí neočekávají ti nositelé těchto akcí, že do toho člověk vstoupí, abych tak řekl, exekutivně naplno, a snad spíše chtějí, aby do toho přines jaksi svoji reflexi, aby do toho přines určitý nadhled, pohled z jiného konce a asi dneska už i lidskou a profesní zkušenost, a to doufám, že se mě daří.
0: Tak to taky doufám. Doufám, že se vám dařit bude. Co teď nového, jak si v Národním divadle připravujete? Kromě toho mecenářského klubu třeba.
1: Tak my teď vlastně jsme v té fázi listopad a prosinec, to jsou ty měsíce, kdy najednou, bych tak řekl, se ocne na scéně to, co naši umělci a interpreti zkoušeli v září a říjnu, protože v létě odpočívají, takže máme vlastně tuto chvíli takovou velkou řadu premiér. Už v tuto chvíli za námi je Svěcení jara, které mělo premiéru vlastně v první polovině listopadu. Ale máme za sebou už také Věc Makropulos, inscenaci, kterou nastudoval Robert Wilson.
0: Se Soňou Červenou,
1: ale i s Miroslavem Donutilem. Ano. A čeká nás tuto chvíli, například 30. listopadu máme premiéru vlastně v rovině pouze scénického čtení kusu Davida Hera, který vlastně reflektuje velmi intenzivně celou ekonomickou krizi a jak se k ní skrze ty nenasytné bankéře došlo. Mimochodem, to je hezký moment, kdy Michal Ročekla se prostě rozhodl v září, když si přečte tento text, že ho chce rychle pustit na scénu. A nastuduje to během jednoho týdne vlastně jako formou scénického čtení na nové scéně. A to je přesně ten moment, kdy my tu novou scénu prostě potřebujeme, protože toto nemůžete udělat v Národním divadle. A zároveň ta činohra strašně potřebuje nutně ten rychlý kontakt s dobou, tu schopnost rychlé reakce a tu schopnost rychle glosovat to, jak my cítíme tu dobu.
0: Ano, to je přesně to, o čem jsem mluvil v úvodu dnešního tandemu, že na Národní divadlo se jednak dívá jinou optikou než na ostatní divadla a že poslání Národního divadla je v každé době tak trošičku jiné. Tak myslím si, že to bylo přesně to, o čem jsme dneska si povídali s jeho ředitelem, tedy s ředitelem Národního divadla v Praze, doktorem Ondřejem Černým. Děkuji vám za váš čas, za vaše povídání a přejeme Národnímu divadlu, aby byl opravdu tou první scénou se vším všudy a ať se daří.
1: Děkuji za přání a děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Znali jsme ji před více než 20 lety jako půvabné štíhlé děvčátko. Dnes je z ní žena. Tehdy se zdálo, že ji život obral o všechno. A bylo co brát? Slávu, úspěchy, popularitu, příjemný blahobyt i cesty do ciziny za ještě větší slávou. Přišla o vše, co měly její slavné kolegyně. Ale pro Martu Kubišovou to nebylo to hlavní v životě. Nebyla pro slávu ochotna obětovat všechno. Dovedla se toho vzdát a dokázala si, že je vlastně docela statečná holka. Dnes má 12letou dceru Kačenku a pejska Fandu a maminku. Samozřejmě, bez té by bylo těžko. Jak Martě, tak Kačence.
1: No tak, paní Kubišová, co o vás říct ještě nového, to bude těžké, ale zkusme to. Já bych vám dala otázku, co si myslíte, kdybyste se zamyslela, jaký rozdíl je mezi Martou Kubišovou před listopadem 1989 a Martou Kubišovou, jak ji prožíváte dnes?
2: No tak já sama ze sebe mám pocit pořád stejný. V kanceláři jsem si velice často byla vědoma takový svý vlastnosti, která se zřejmě tahne se mnou celý život, to znamená taková, i tam, kde se nedá jak si vymyslet malér, tak tam mě se povede, jo, taková kalamitní mírně, takže tou kalamitkou jsem zůstala v první svý zpěvácký kariéře, samozřejmě, že i v kanceláři, kde samozřejmě pracovní úspěchy jsem taky vykazovala a byla jsem za ně jaksi taky odměňovaná. Mě velice záleželo na tom, abych ty odměny dostávala, protože jsem chtěla samozřejmě, aby dítě prosperovalo, jako kdyby bylo jako v úplném manželství. Takže i ta kalamitka prostě se přenesla se mnou z té kanceláře. Jsem v podstatě měla všechno vymyšlené, jak bude probíhat těch posledních 10 let do důchodu a najednou tedy do toho přišlo vlastně úplně nový rozhodování, jestli teda zpívat. A vlastně ono to ani tak moc jako nebylo, jestli zpívat nebo nespívat. On se mě na to moc nikdo neptal, ono se to tak k tomu jednoznačně přiklonilo tím, že jsem vlastně s tím zpíváním jako vyšla na ten balkon Melantrichu.
1: Jaké myslíte kalamity, že vás v těch 3 letech potkali?
2: Ale no.
1: Já myslím, že každý by řekl, že jste byla úspěšná a dobrá.
2: Ale tak to jo, ale jenom, že pro mě se to jevilo naprosto jaksi kalamitně. Já jsem se snažila všemu stačit. Říkala jsem si, no jo, tohle to bych měla, ano, tamhle to bych samozřejmě měla stihnout. No a tak se mi zdálo, že jsem si ze života opravdu nadělala tedy jenom takovou dostihovou, takovou stíhací nebo detektivní kancelář, kde teda se snažíte stihnout všechno, jo, a vlastně na úkor svýho spánku, na úkor jakýhos takýho sklidu, no ale naštěstí teda jsem měla porozumění v rodině, že maminka nastoupila jako tedy takovej strážce a anděl strážný tady té domácnosti. Kačenka samozřejmě ta zase na to moc zvyklá nebyla. Ona je přeci jenom zvyklejší na takovej můj jako ležernější styl managingu, že jo, ale hlavně jí stačí to, že jsem doma, no a to, že jsem najednou fyzicky tady doma nebyla, tak to bylo důvodem k její teda absolutní rozmrzelosti, kterou mi nepokrytě dávala najevo, a když jsem jí říkala, tak se aspoň koukej na televizi, tak mě uvidíš, budu tam a tam někde spívat třeba na Staroměstském náměstí, nebo nechceš jít se, no a ne, a když jsem říkala, no viděla jsi mě teda na tom, ale no jo, byl tam nějaký chumel lidí a tak. Jo, takhle to komentovala, nebo na premiéru říkala, a to musím jít na tu premiéru. Já jsem říkala, no tak bývá zvykem dobrým, že prostě člověk, protože má trochu strach a je to jako taková slavnostní příležitost, tak si bere svý blízký, no tak kdybys na tu premiéru jako nechtěla jít, no tak, tak já půjdu, no tak jako tak to vždycky strašně všechno odbyla takovým, tak jsem si říkala, tohle to bude zlý, jí přesvědčit, že bych to teď nějakou chvilinku měla dělat.

0: Paní Kubišová, vraťme se ještě trošku do té minulosti. Co když dneska vidíte ty dva medailony, které s vámi natáčel pan režisér Němec, a vidíte to děvčátko, které tam zpívá, vypadá tak bezstarostně a tak důvěřivě do budoucnosti. Co si tak o ní myslíte?
1: No tak já jsem si napřed, když jsem ve své druhé kariéře se začala vídat na obrazovce, tak jsem si říkala, tak tohle to je teda věc, který se já budu zdaleka široka vyhýbat. Prostě tam na tu kameru já nepolezu. Protože jsem byla tak překvapená tím, jak jsem byla vlastně očima navyklá, teda mý oči byly navyklý prostě na tu holku, co tam předtím jako byla štíhlá samozřejmě, dobře vypadající, a tehdy se úplně jinak dělal make-up, že jo, lepily se řasy, no bylo to maličko pracnější, než je to teď, tak to se mi jako teprve teď, já jsem předtím neměla o sobě nikdy žádný pomyšlení, že bych jako byla ke koukání, nebo to jsem si prostě tak nějak neuvědomila, jsem si vždycky říkala, to, co mě říkal Luboš Ogon, ten vždycky říkal, děvče, ty to musíš odspívat, ty druhý to mohli odtancovat, ale já to musela odspívat. Takže já jsem si sebe teda spíš hodnotila jako přes to zpívání a moc jsem se tak jako nezabývala tou vizuální stránkou. No ale teď teda hlavní, co u mě bylo, teda ta vizuální stránka. Taky neříkám, že bych si neuvědomovala, že to zpívání, bála jsem se, jak bude ten hlas vypadat, kolik vydržím, hrozně jsem se toho bála. Ale to jsem si vlastně ověřila až s tou kapelou, že jsem jela vždycky 90 i 100 minut vlastně s nepatrnýma pauzičkama mezi písničkama, kdy jsem ještě mluvila, a zjistila jsem, že samozřejmě, že potom tedy jako nevyhledávám lékařskou pomoc, takže asi to ještě vydržím, no ale někdy to bylo teda jako ve chvíli, kdy jako opravdu se ze mě leje a mám toho opravdu takzvaně plný zuby, no a pak třeba ještě hodinu podpisovat, takže pak jsem si navykla, no. A hlavně pro mě hřejivej pocit byl ten, že to vydržím. I po těch 20 letech. Napřed jsem se opravdu obávala, že to asi nezvládnu.
0: No a jak vypadaly ve vašem hodnocení ta dvě uplynulá léta?
1: No, bylo to tedy takový pelmel. Opravdu musím říct, že jsem se za ty dva roky zjistila, že bych se musela vyučit jaksi jako právník, jako kromě toho, že teda ještě jako by člověk měl něco uspívat, tak kromě toho musíte být právník, policajt, kuchařka, hospodyně dobrá, no prostě sekretářka, no prostě tolik profesí máte dělat a u toho máte všem samozřejmě dobře vypadat, má vám to teda zpívat, protože na to zase potřebujete spát, že jo. No tak zjistila jsem, že jsem si toho nabrala trošku příliš moc, no a že skutečně jako to takhle tahnout dlouho nejde. Jde to samozřejmě, když je člověk načasovaný, lze vydržet všechno, jo. Ale aby to k něčemu vedlo, nebo aby si člověk udělal nějaký pořádek, nebo urovnal si tedy ty myšlenky v hlavě, tak skutečně je potřeba jako ubrat. No, jela jsem teda to na plný plyn, si myslím.

0: A teď, paní Kubišová, ještě vaše poslední aktivita, zvířátka. My můžeme říct, že televizní pořad, který uvádí Marta Kubišová, možná, že jste ho už aj viděli.
1: No určitě.
0: A jmenuje se Chcete mě, že?
1: Ano.
0: A snaží se ukazovat zvířata, která ztratila své pány. A ano. Marta pro tato zvířátka hledá nový domov. Ano. A já myslím, že ten nejnovější pořad Chcete mě, mohou uvidět naši posluchači přímo na Štědrý večer.
1: Na Štědrý večer, 21.40 na F1.
0: Ano. No a teďka buďte tak hodná, řekněte mi, kde ty zvířátka berete a jak se o nich dovídáte.
1: No, dovídáme se teď už v poslední době hodně, protože lidi, jak si právě zvykli na tento pořad Chcete mě, tak mi dopisujou mě i panu Šebánkovi a prostě my jsme sice zavalený poštou. Jednak takovou, která je ráda, že která nás chválí za naši aktivitu, ale taky jsou tam případy jaksi alarmující a na ty my posíláme buď tedy na ty lidi z ochrany, teda z lidí na ochranu zvířat, a nebo na to už budeme posílat asi normálně televizi. Aktuality jako.
0: Ano.
1: No.
0: Ukázat tam, kde se špatně zachází se zvířetem?
1: Ano, ano, ano. Tam takový ty případy vysloveně jaksi, který nejsou dobrý.
0: Jak vypadá teď momentálně ta situace s těmi
1: depozity?
0: Ano.
1: No tak pražský útulek se přestěhoval ze Sobína do Troji. Ono je to tedy katastrální území Bohnice, ale jmenuje se to Praha 8 Troja. V Zámcích 56 a mně už vůbec nepřipadali tam tentokrát jako v útulku, mně už tam připadali absolutně jako v lázních. A je nádherný zateplený kotce a hlavně taky kapacitně to bude stačit. Je tam možnost karantény, je tam možnost ošetřovny, to všechno tam už je. A hlavně je to prostě pod vedením jednak tedy lidí z ochrany, lidi na ochranu zvířat, ale hlavně je tam daná paní Havelková, paní Marta Havelková, kterou tam dal pan doktor Hulvert a pan doktor Toman z té veterinární ošetřovny na Chodově. No, takže je to pod naprosto profesionálním dohledem. Ano. Takže největší onemocnění tam byl kašlíček a rýmička.
0: A řekněte mě, najde se dost lidí, kteří vám jsou ochotní pomáhat?
1: Já doufám, že tam v té Troji vlastně to ty ochránci SOS Animal pracovali hodiny a hodiny naprosto bez jakýkoliv nároku na jakoukoliv odměnu. Nevím, jestli je to tím, že vlastně dělám něco, co jsem nikdy v životě nedělala, jsem se vždycky hrozně bála mluvit.
0: Myslíte, mluvíte teď o těch vašich adventních koncertech?
1: Mluvím o těch adventních koncertech. A tím, že jsem do toho loni tak spadla a tedy taky jako moderátorka, tak jsem vlastně asi spadla taky do toho moderování těch zvířátek. No, ale přesvědčuju se i v jednom, i v druhém případě, že lidi vůbec nejsou tak lhostejní, jak třeba by člověku připadalo, přestože mají všichni starosti o svoji budoucnost. Ale zdá se mi, že prostě lidi se teď nestydí za třeba, ne, on to není soucit, ale prostě za to, že jsou lidi. Za projevený cit se nestydí. No. A to je hrozně důležitý a já to pociťuju právě a hrozně mě to drží, protože kdybych neviděla ty výsledky, jo, tak bych asi neměla odvahu tohleto obojí dvojí dělat. No. Při přijdu na, jsem přišla nedávno na jeden večírek a tam mi všichni říkali, no víš, Marto, to je sice pěkný, ta tvoje jaksi charitativní a humanitní činnost, jako to je dobrý, ale nezapomeň, ty si především jsi jako zpěvačka, na to by si měla myslet, no. A já na to říkám, no tak, když teda jste tak chytrý, tak mi řekněte, kdy to mám dělat, když den má jenom 24 hodin a hlavně, kdo by to taky dělal? Kdo by to dělal? No, tak prostě je pravda, že teda míň zpívám, ale zase si myslím, že když je to teď potřeba, tak dělám radši tohleto. No a pak zase třeba z jara bude čas na písničky.
0: Bude doba zpívání.
1: No, třeba bude doba zpívání.

0: Vy máte doma moc hezké malé zvířátko.
1: Ano, fandu Yorkshire mám.
2: No a fanoušek prostě asi měl, no, asi 30 deka, když přišel, nebo a to neměl ani. No teď má asi kilo 65. Ale
1: nejvíc s ním chodím já, nejvíc s ním já jezdím a vlastně beru si ho
0: já
1: všude.
0: Já myslím, no, že tak to dopadá vždycky ve všech rodinách.
1: Tak to dopadá, protože já se o něj starám, no a...
0: Ještě mě řekněte, jak fanoušek žádlil.
1: Jo, fanoušek žádlil teď strašně, protože asi 14 dnů teď jsem měla doma francouzskou buldočku strakošku, ale modrookou. Právě pro ty její modrý oči jí chtěli, jednak jí teda vyloučili z chovu, ale chtěli jí asi uspat, protože jako to by byla, to by jako nebylo ze správního vrhu. No a tak já, když jsem se to po telefonu od té paní dověděla, že hodla se jí zbavit té buldočky, tak jsem počkala na dceru, až přijde ze školy a říkám, hele, Káťo, ty skočíme do autáku a jedeme prostě zachránit malou fenečku francouzského buldočka. No, dali jsme jí jméno Betinka, Betinku jsem přinesla domů a Fanda začal těžce žálit, protože si řekl, tak tohle to ne. Ta tady může dělat loužičky a nic se neřekne a utíraj to, ale já jsem dala takovou jako překližku mezi pokoj a kuchyň, no a ta Betinka sice chodila, ona vydržela i 4 hodiny se nepočůrat, ale musela pořád mít možnost toho hadru, no a Fanda nakonec asi tak 10. den naučil už jí nechávat mističku svojí k dispozici a teprve potom, tedy když něco zbylo, tak se šel najíst. No a pak jsem jí vlastně našla novej domov. No a tím pádem...
0: Takže ve chvíli, kdy začali být kamarádi.
1: Začali být kamarádi, no, ale teď už mám o ní zprávu, že už je 2x tak veliká, takže teď už by to asi nebylo to...
0: Paní Kubišová, já o vás vím, že jste ve svém životě nejen byla v kanceláři, o tom jste vykladala moc krát, o tom, jak se vám tam dařilo a jak jste se to naučila, jak jste to nakonec dělala docela ráda, hlavně dobře, ale vy jste taky žila dost dlouho let na venkově.
1: Ano, 7 let jsem žila na Vysočině. Tak když jsem se po druhý vdala, tak jsem samozřejmě nepřemýšlela na ničem jiným, než jak se zhostit zase já nevím, takového pokusu o dítě a pan asistent Komanec mi tehdy říkal, no vám by nejvíc prospělo žít mimo Prahu. V tomhle tom jaksi fofru a v tom jednom kole to asi se nikdy nepovede. No tak to byl motiv, proč jsem se tady na tu vesnici vydala, ale takže jsem tam vydržela 4 roky, potom přišla Kačenka a pak jsme tam spolu ještě byli 3 roky, do Kátiných 3 let, no a potom Káťa už šla do školky. No a
0: paní Kubišová, já vím, že jste tam byla obklopená jako jezulátko,
1: no,
0: zvířátky.
1: Samozřejmě, tam jsem to byl ráj přímo. Já jsem až do té doby totiž neznala kočky. Neměla jsem možnost mít kočičku. A tam jsem vlastně ten dům si brala na starosti s mámou a kocourem. A oni říkali, to je kotě, jo, ale on to byl takovej, on vypadal sice jako treska, ale byl to takovej, potom z něho veliký kocour, ale hrozně hodnej.
0: Kolik jste měli těch kočiček?
1: No, někdy těch kočiček. My jsme permanentně měli takových třeba 6 nebo někdy 10.
0: Takže Kačenka, když byla malá, žila vlastně uprostřed přírody ze zvířátky, ano, tak jistě do Teletníku jste chodili, že dívat se na kravičky.
1: Jasně, to byla naše takzvaná cílená procházka, to byl Teletník tam na kopečku. Tam jsme chodili se koukat nejen na telátka, ale taky na koníčky. A
2: No tam prostě jsme přišli ke všemu, ke klíšťatům, od klíšťat počínaje až prostě po posledního zajíčka. Třeba Káťa se chodila koukat do králíkáren okolních sousedů na králíčky, no.
0: Víte, co se mě ještě, paní Kubišová, líbilo, jak jste říkala, jak jeden z důvodů vašeho rozvodu byly ty zvířátka.
2: Jo. No, to ex-manžel uváděl v tom rozvodovém protokolu, uváděl, že vlastně někdy byl přinucen žít až s 10 kočkami. No tak což samozřejmě...
0: Bylo to pravda?
2: No bylo, no, ale oni tam všichni vyprskli a já taky, no.
0: Takže zvířátka máte ráda a teď by mě zajímalo, narodila jste se s tou láskou k těm zvířátkům,
2: asi
0: anebo
2: jo.
0: Jste nějak v životě pomalu, jak jste je poznávala?
2: Ne, asi, se musí člověk narodit.
0: Takže všechno. Postupně jste se vracela ke všem svým láskám. Zpěv?
2: Ano.
0: Teď máte tu televizi, Výbor dobré vůle a
2: no,
0: i ty zvířátka.
2: A ty zvířata, no, ale myslím si, že ta nemá tvář, prostě, že ta jako je potřeba... jako její potřeba věnovat ten čas a věnovat jí tu energii, no samozřejmě těm dětem, těm postiženým taky, ale to si myslím pořád, že je nás tolik na ty děti a je to vlastně jediný, co vlastně národ má jako svoje další generace, že jo? Takže si myslím, že ty děti se velice brzy ocitnou na té úrovni aspoň, aby se to dalo srovnat aspoň dejme tomu na té evropské úrovni. Jo, už je taky ten vztah se mi zdá lepší, sice tuhle mi jedna maminka řekla, není to pravda, lidi jsou zlí, no ale já mám pocit, že ten vztah k postiženým se rapidně lepší.
0: Ale o těch zvířatech se vlastně
2: ale
0: skoro nemluvilo.
2: Ty zvířata, no o těch se jednak nemluvilo a prostě ty zvířata holt nemají hlas, aby mohli brečet, aby mohli křičet.
3: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
4: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hezký den a příjemný poslech Kolotoče, ve kterém dnes budeme soutěžit o knihu od vydavatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda. Pokud chcete tuhle cenu vyhrát, musíte být rychlí a vědět, co dělat po vyhlášení soutěžní otázky. Já věřím, že víte, ale kdyby náhodou, tak malá nápověda. Dobře si přečtěte už teď pravidla soutěže Pohádkové léto. Najdete je na našem webu pohoda.rozhlas.cz. Kolotoč začínám a já všem držím palce a nezapomeňte, dnes soutěžíme o krásné letní ceny už naposledy.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Lázně Slatinice v Olomouckém kraji jsou nejstarším lázeňským zařízením na Moravě. Jejich historie sahá až do 16. století. Nabízejí léčbu pohybového aparátu, nervového a oběhového systému i kožních problémů. Klienti tam mají k dispozici několik pramenů, které při procházce obcí najdou i počichu. Provází je totiž výrazný syrovodíkový odér. Do Slatinic nás teď vezme na výlet redaktorka Dita Vojnarová.
1: Teďka se právě nacházíme u informační cedule Stezka zdraví aneb z Holemi Nordic Walking po Slatinských pramenech. Začátek této trasy je tady před turistickým centrem, kde si zájemci můžou půjčit Hole Nordic Walking a poté na základě mapy a instrukcí vyrazit po lázeňské obci Slatinice a poznat ji zblízka.
2: Stezku zdraví představuje Tomáš Hrazdil, který je hotelovým manažerem. Vedle mě stojí Hana Vychodilová. Kudy ta stezka vede?
3: Stezka začíná u turistického informačního centra a tvoří takový okruh po celé vesnici Slatinice po pramenech. Svatý Václav, svatý Vít, Jan Adam z Lichtenštejna, svatý Jiří a Zdeněk.
2: Hole jsme si nevzali, ale odvážně vyrazíme.
1: Po cestě k prvnímu pramenu míjíme za lázeňským domem Balnea Galerie Zdenka Budena, kde se nachází na 160 obrazů známého moravského malíře, farní budovu a kostel na nebevzetí Panny Marie.
2: Přicházíme k prvnímu prameni, cihlová stavba.
3: Nyní se nacházíme u vrtu svatý Václav, je to vlastně nejstarší vrt tady v Lázních Slatinice. Našel se v polovině 16. století a na jeho základě se tady potom vybudovaly lázně. Tento vrt fungoval přes 400 let až do první poloviny minulého století, ale jelikož jeho kapacita je omezená, tak se poté přidali další vrty.
4: Lázně Slatinice jsou známy svými sírnými prameny, je jich více a jedná se o středně mineralizovanou alkalickou minerálku, která má asi 17 stupňů při výtoku ze země a hlavní účinky jsou na pohybové ústrojí, proto se zde v lázních léčí především nemoci pohybového ústrojí, nemoci onkologické, oběhového ústrojí, nervové a nemoci kožní.
2: To dodává Silvie Vyroubalová, marketingová manažerka. Kam zamíříme teď?
1: K fotbalovému areálu a budeme míjet pramen Zdeněk.
2: Udělali jsme v podstatě jenom pár krůčků a už ho máme na dohled.
1: Pramen Zdeněk je vlastně situován v areálu společnosti, která ve Slatincích provozuje mlýn, takže je nepřístupný. Nicméně je tu zajímavost, že vyvírá pouze z 13 metrů.
2: Odbočili jsme doprava do další uličky.
1: Pramen svatý Vít vyvírá z hloubky 150 metrů a je celoročně přístupný k načepování si sirné vody.
2: Přijela paní, která má kolo, nosič a na něm láhve.
5: Každý den semka chodím pro čerstvo a je výborná na kávu, vařím s ní polívku a dívejte se na mě, vypadám dobře, takže voda super.
3: Děkujeme.
2: Naschledanou. Paní naskočí na kolo a odjíždí do kopce, směřuje domů.
1: Procházíme kolem obecního úřadu, dříve to byl Lichtenštejnský dvůr. Minuli jsme bývalou továrnu na cikorku, na náhražku kávy a nyní se nacházíme v penzionu Majorka.
2: To je vaše působiště, že ano, Silvi?
4: Ano, jedná se o nádherný prvorepublikový penzion a slouží především pro samopláce.
2: A zurčí vám tady někde voda?
4: Máme zde fontánu, neteče v ní sírná voda, teče v ní klasická voda, ale jelikož je teď zima, tak už je zazimována.
2: My jsme se ocitli u hlavní budovy lázní.
4: Před nejstarší lázeňskou budovou je to lázeňský dům Morava. Od roku 2010 zdobí lázeňský park nová fontána a pítko. Sirná voda je čerpána z vrtu Jana Adama z Lichtenštejna, který se zasloužil o rozvoj slatinických lázní.
2: Dokončujeme okruh, který nebyl nikterak náročný.
3: Má něco málo přes 2 kilometry a jedná se o trasu, která je vhodná pro každého.
2: Doporučujeme tedy zahajovat návštěvu slatinických lázní u cedule, na které máte mapu a přesné rozmístění všech lázeňských pramenů.
0: Uzavírá procházku po stezce zdraví v lázeňské obci Slatinice kolegyně Dita Vojnarová. Další tip na výlet vám nabídneme v Kolotoči zase v pondělí v tomto čase.

0: Dnešní jazykový koutek bude kromě příznivců naší mateřštiny zajímat i ty, co mají rádi matematiku. Jedna totiž neznamená dvě a násobení není totéž, co sčítání. Raději teď předám slovo kolegovi Stanislavu Juríkovi. Ten nám vše vysvětlí i s odborníkem na češtinu.
1: A u mikrofonu vítám doktora Zbyňka Holuba ze Slezské univerzity v Opavě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnes odpovíme na posluchačský dotaz. Paní Píhrtová z Plzně se ptá na úsloví je to jednou tolik. Tak kolik to vlastně je? Jedenkrát nebo dvakrát více?
2: Něco podobného vysvětlovala Pavla Loucká v časopise Vesmír na dvou modelových situacích. Máme tři jablka a chceme jich mít jednou tolik. Máme tři jablka a chceme jich mít dvakrát tolik. Tedy uspějeme-li v tomto snažení, kolik jablek nakonec máme?
1: A o tom ten dotaz vlastně je. Kolik tedy těch jablek budeme mít?
2: No v obou případech jich máme 6.
1: Jak je to možné?
2: No tak tady právě působí povědomí mluvčího o situaci. Slovo jednou lze podle slovníku spisovného jazyka českého chápat především ve významu jedenkrát, ale také někdy nebo jindy, jednou nepřišel pro nemoc, jindy kvůli práci, nebo kdysi byl jednou jeden král, nebo konečně, jednou se tak už stalo. A podobně. Namítnout ovšem můžeme, že se u spojení jednou tolik jedná o násobnou číslovku, tedy o příklad první.
1: Takže to máme chápat jako násobek jedné, tedy ve smyslu jedenkrát více?
2: No je tu ale ještě slovní část krát. Vždy vyjadřuje násobek. Vždy udává opakování. A to opakování je určené první části složené číslovky. To by napovídalo, že jde pouze o násobek jedné. No ale máme tu ještě slovo tolik.
1: A to něco mění, když použijeme části krát, předpokládá se snad, že je to několikrát, tolikrát a podobně.
2: No to právě už nemusí vždy platit. Míru samozřejmě určuje kontext, zase by mohlo jít o násobek jedné, ale spojení jednou tolik je v naší jazykové tradici vnímáno ve významu o jednou tolik více. Tedy jako součet těch dvou násobků jednoho konkrétního počtu. Tedy vlastně ve významu dvakrát tolik.
1: A kdybych řekl, že je něčeho dvakrát více, jak se to liší od spojení jednou tolik?
2: No tak podobný případ jsme už tu také řešili, protože nejde jenom o násobení, ale vlastně i o sčítání. Řeknete-li, že máte o dvakrát více hrušek než Petr, tak to vlastně úplně neodpovídá naší spisovné tradici. No to je tak, jako byste k jedné hodnotě připočetl dvě další. Měl byste tedy vlastně třikrát tolik než Petr, i když to tak nemyslíte samozřejmě. Ale řeknete-li, že máte jednou tolik, vlastníte tedy tu hodnotu jedenkrát plus jedenkrát, tedy máte o stejnou hodnotu více, tedy máte dvakrát tolik než původně.
1: Takže abychom to upřesnili, vlastně nejen násobíme, ale též přičítáme. A mám-li jednou tolik, znamená to, že mám dvojnásobek toho, co jsem měl původně.
2: Ano, přesně tak tomu je. Už před časem jsme připomínali, že řekneme-li v běžně mluveném projevu, že je něčeho jednou tolik, přičítáme k základní hodnotě tutéž, tedy stejnou hodnotu. Můžeme to tedy chápat ve smyslu spojení širšího, jako opakované množství původní hodnoty, tedy ještě jednou tolik, popřípadě hovorově o jednou tolik, tedy o jednou tolik více a podobně, a jednou tolik a dvakrát tolik, tedy vlastně můžeme chápat stejně, tedy jako dvojnásobné množství původní hodnoty, popřípadě dvakrát více. A znamená to totéž, je tu naplněn vztah totožnosti.
1: Říká náš dnešní host doktor Zbyněk Holub ze Slezské univerzity v Opavě. Zodpověděli jsme další posluchačský dotaz. Děkuji vám za to a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Loučí se autor dnešního jazykového koutku Stanislav Jurík. Jste na pohodových vlnách a pokud přemýšlíte, co dobrého si dopřejete o víkendu, máme pro vás inspiraci v podobě ovocných koláčů, tak jak je pekly naše prababičky. Recept pro vás máme a dáme, až dospívají Iveta Simonová a Karel Zich.
3: To

0: Posloucháte Kolotoč.
1: Magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Víte, že platí nepsané pravidlo, čím slavnostnější příležitost, tím menší koláčky. Nejen o tom nám poví etnoložka Vladimíra Jakoubějová v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního. A protože nás čeká víkend, přidáme i jeden osvědčený sladký recept našich předků.
1: Recept z brambor jsme tu už dlouho neměli, tak dnes něco přidáme.
2: A když už máme ten sladký den, tak si připravíme moučník z bramborového těsta. A budou to koláčky.
1: Ty se na vesnici pekly v mnoha variantách. U nás obecně platilo nepsané pravidlo, čím slavnostnější příležitost, tím menší koláče. Ty nejmenší měly v průměru 2 až 3 cm a připravovaly se hlavně na svatby. Posvícenské koláče bývaly větší, nejběžnější o průměru 6 až 10 cm. Podle druhů náplní se pekly tvaroháče, makovníčky, povidláky, mrkvance a další. V některých částech našeho regionu se místo kulatých pekly hranaté tvary přes celý plech, kterým se říkalo německé koláče. Jejich povrch byl někdy těstovými proužky rozdělen na 4 pole, z nichž každé mělo jinou náplň. Pokud byly složeny z více vrstev těsta a náplní, nazývaly se skládanice nebo skládance či skládanky. Někde se jim říkalo taky hnětýnky nebo netýnky. Ozdobou koláčů byly vždycky náplně tvarohové, makové, šimlované, povidlové, hruškové, jablečné. V létě se koláčové těsto ale plnilo ovocem.
2: A právě jeden starý recept na takové koláčky dnes přidáme. Budou to ovocné koláče.
1: Na těsto budeme potřebovat 4 deka droždí, 2,5 hrnku hladké mouky, špetku soli, 4 středně velké brambory uvařené ve slupce, 1 vejce, 5 lžic rozehřátého vychladlého másla a asi 1 hrnek mléka. Na drobenku potom hrnek tlučeného cukru, 0,5 hrnku hrubé mouky a 12 deka másla. Kromě toho ještě 1 vejce na potření a na náplň ovoce. Droždí rozetřeme se lžící cukru, vmícháme 2 až 3 lžíce vlažného mléka, poprášíme 1 lžíci mouky a necháme vzejít kvásek. Osolenou mouku smícháme s najemno nastrouhanými bramborami, vejcem, máslem a kváskem. Po částech pak přiléváme mléko. Vypracujeme hladké těsto a přikryté utěrkou ho necháme nakynout. Z nakynutého těsta odkrajujeme lžíci stejně velké kousky a klademe je na lehce pomoučený vál. Z kousku těsta vytvarujeme kuličky a skládáme je na vymazaný plech. Necháme je ještě 10 minut dokynout. Do každého pak vytlačíme mělkou jamku. Okraje koláčků potřeme rozšlehaným vejcem a jamky plníme drobným ovocem. Nakonec koláče posypeme drobenkou, kterou připravíme promnutím všech surovin.
0: S Vladimírou Jakoubějovou jsme dopekli ovocné koláče, no a teď už pojďme soutěžit. V naší soutěži Pohádkové léto můžete vyhrát knihu od vydavatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda, ve kterém je deštník, látková taška, klíčenka a lékovka, propiska a reflexní páska. A teď co pro to musíte udělat? Vy, kteří s námi soutěžíte pravidelně, to určitě víte. Podívejte se na web Pohody. pohoda.rozhlas.cz. Najděte sobotní, tedy zítřejší pohádku, kterou budeme vysílat od 12 hodin. Ta pohádka se jmenuje Moudrý zlatník. A já se vás ptám, na motivy kterého autora napsal František Pavlíček tuto pohádku? Na motivy kterého autora napsal František Pavlíček tuto pohádku? Nápovědou je, že správnou odpověď najdete v popisku té pohádky. Takže nestrácejte čas, klikněte na pohoda.rozhlas.cz. Najdete v programu Pohody datum 29. srpen. Polední pohádku Moudrý zlatník, přečtěte si popisek a odpovězte. pohoda@rozhlas.cz, tak tam mi co nejdříve pošlete správnou odpověď a připište i odkud jste. No a já vám moc držím palce.

0: Střapatá a nohatá byla Marie Rotrová na Pohodě, no a dnešní filmový kalendář Marie Formáčkové nás zavede do roku 1939 a taky připomene úspěšného skladatele filmové hudby. A tak dávám slovo nejen Marie Formáčkové, ale i kolegyni Gábině Bláhové.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Dnes se společně vypravíme do kina na dobovou premiéru filmu Martina Friče a vrátíme se tak naskok do roku 1939. Nejprve ale zavzpomínáme na hudebního skladatele Jiřího Šusta. Narodil se 28. srpna 1919 a podle publicistky Marie Formáčkové je to nestor filmové hudby.
3: Složil hudbu ke všem filmům Jiřího Menzela. Jiří Menzel ho měl velmi rád, takže když si vezmeme jeho filmy od začátku, Ostřižiny, Na samotě u lesa, Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková, prostě tam všude slyšíme hudbu Jiřího Šusta.

0: skládal také pro Hugo Haase, skládal pro Martina Friče a byl to skutečně jako hudební skladatel širokého záběru. Měl i zajímavý osud. On začal studovat na konzervatoři v Moskvě, protože jeho tatínek tam ve 30. letech působil jako diplomat. Pak když skončila služba diplomatická tatínkova, tak pokračoval v Praze. Vystudoval klavírní skladbu, začal pracovat ve filmových ateliérech ve Zlíně, no a pak postupně se jeho záběr rozšiřoval a rozšiřoval. A možná, že za zmínku stojí, že i jeho dcera Jana se vydala tak trochu v jeho šlépějích a ta zase spojila svůj osud s československým a posléze českým rozhlasem, takže vlastně je tady jako doma.
1: A teď obracíme náš filmový kalendář na 31. srpna roku 1939. Tehdy vstoupilo do kin české rodinné drama Jiný vzduch. Snímek natočil Martin Frič v uměleckém prostředí.
0: Je to příběh neúspěšného herce, který kudy chodí, tak škodí. Přemluví třeba svého kolegu ke zločinu, nebo jednu herečku přesvědčí, aby vzala kšeft, který ji pak připraví o studium, vyhodí ji z konzervatoře kvůli tomu. Prostě je to takový škůdce, který nikomu nic dobrého neudělá. Samozřejmě pak nakonec všechno dobře dopadne. Věrná láska zvítězí, protože dívka vyhozená z konzervatoře pak najde svoji velkou lásku, ale to není to podstatné. Ten film vznikl vlastně poté, co byla naše země okleštěná Mnichovskou dohodou a v tomto filmu na závěr zazní Smetanova Vltava v podání České filharmonie, a kterou diriguje Rafael Kubelík. A to bylo tehdy něco. To opravdu jako povzbudilo ten národ a Martin Frič vždycky dovedl z toho filmu udělat takový jako povzbuzení pro lidi. Ač to bylo v těch 50. letech třeba Princezna se zlatou hvězdou, o které jsme nedávno mluvili, kdy přines krásu do těch 50. let a tohle zase přines povzbuzení.
1: Za oponu Stříbrného plátna jsme i tentokrát nahlédli se spisovatelkou a publicistkou Marií Formáčkovou. Naslyšenou zase za týden se s vámi těší i Gábina Bláhová.
2: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
3: No a já připomínám, že stále probíhá naše soutěž Pohádkové léto, ve které dnes odpovídáte na soutěžní otázku, která se týká pohádky Moudrý zlatník. Vysílat ji budeme zítra v poledne a ta soutěžní otázka zní na motivy, kterého autora napsal František Pavlíček tuto pohádku. V mailu už mám od vás správné odpovědi, dokonce i ze Slovenska, zdravíme, ale výhercem může být jen jeden, a to ten, kdo odpověděl jako první. A kdo to je, to vám prozradím spolu se správnou odpovědí hned, co dozní další pohodové evergreeny. Tak zůstaňte napřímo.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Čeká nás druhá část velkého vánočního Toboganu, během kterého jsme slavili 45 let od premiéry seriálu Arabella. Těší se na vás Arabella osobně, ale i její sestra Xenie, čaroděj druhé kategorie Rumburak, Honzík Majer a mnozí další.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

0: vždyť víš, že ty zastavit můžeš ten můj prokletý vodopád.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda a vyhlášení dnešního výherce naší letní soutěže Pohádkové léto je tady. Jako první odpověděla na soutěžní otázku paní Hana Pechová. Správně napsala, že František Pavlíček napsal tuto pohádku na motivy pohádky Boženy Němcové. Takže Božena Němcová, to je ta správná odpověď. Moc gratuluji, paní Hano. Cena, kniha od vydavatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda je vaše. Produkce Pohody se s vámi spojí a domluvíte se na převzetí ceny. No a vám ostatním děkuji, že jste se zapojili do naší soutěže Pohádkové léto, a protože končí prázdniny, končí i tato soutěž, tak věřím, že budete dál sledovat naše vysílání a my pro vás zase něco zábavného nachystáme.

0: S Karolem Duchoněm kolotoč pomalu dojel do cílové zastávky a já vám popřeji hezký zbytek dnešního dne a příjemný poslech dalších pořadů Pohody. Už za chvíli to bude například četba na pokračování a zvu vás i k poslechu nejlepších písniček ze 60. let v pořadu Zlatá 60. od 17 hodin. Mějte se pěkně, krásný víkend a brzy naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

0: nekoupíš třeba polárku.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
3: V pravidelné četbě na pokračování si dnes poslechnete další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye z roku 1980. Příjemný poslech.

0: Dorian Gray zamkl dveře odlehlé místnosti, kam ukryl svůj portrét se znaky krutosti ve tváři. A když si bez dojetí přečetl v novinách závěr o smrti mladičké herečky Sibily Vejnové, skonala podle nálezu nešťastnou náhodou, sáhl po knize, kterou mu toho dne poslal Lord Henry Wotton.
1: Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je vzdát se mu, milý Dorian. Tělo jednou stejně zahřeší a vypořádá se s tím, neboť čin je druh očištění. Příroda vám dala krásu, zdědil jste velké jmění po matce i starém pánovi, a co hlavní, jste mladý, příteli, tak hříšně mladý, kdy už budete plnoletý.
2: Příští rok, Lord Henry.
1: Šťastný člověče, snažte se všechno poznat, když k vám byli bohové štědří. Mládí nedostanete nikdy zpátky, trvá tak krátce. Zvědavost a touha po zkušenostech, to jsou motivy k naplnění života. Nebojte se.
2: Myslíte to vážně, Lorde Wotton? Nikdy vám nerozumím.
1: Myslím to s vámi dobře, mladý muži, stačí?
0: Ta kniha Doriana rázem zaujala. Byl to román bez zápletky. Vlastně to byla psychologická studie o mladém Pařížanovi, který strávil život tím, že se v 19. století snažil probudit v sobě všechny vášně a způsoby myšlení, jež byly vlastní různým věkům. Francouzský autor vložil do příběhu metafory nestvůrné jako orchideje rafinovaných barev. Život smyslů hýřil mystickou filozofií. Místy kniha připomínala duchovní vytržení středověkého světce, na dalších stránkách to byla morbidní spověď moderního hříšníka. Byla to zhoubná kniha a mátla Dorianův mozek jako těžká vůně kadidla. Ani si neuvědomil, že dohasíná den a přikrádají se stíny. Teprve když mu sluha několikrát připomněl, že je čas k večeři, převlékl se a odešel do klubu.
2: Tu zase omlouvám, Lorde Henry. Nad románem, který jste mi poslal, jsem úplně zapomněl, jak čas utíká. Díky vám.
1: Jistě se vám líbí, co?
2: Uchvacuje mě ta kniha. To je velký rozdíl.
1: Ach, tak už i na tohle jste přišel. Děláte všechno, aby z vás byl dokonalý znalec života, mladý muži?
0: Po léta se Dorian Gray nemohl vymanit z vlivu té knihy. Ani se o to nesnažil. Zakoupil několik výtisků a dal si je svázat do rozličných barev, aby se hodili k jeho náladám i proměnlivým zálibám.
2: Já jsem šťastnější než ten Pařížan. Jak stárnul, měl hrůzu ze zrcadel i nehybné vodní hladiny. Moje tvář se změní. Je to zázrak, vyplněná prosba. To vše mi daroval osud.
3: A co tvoje tvář na obraze, Dorian?
2: Co pak se tě nezbavím?
3: Patříme přece k sobě. Už jsi s námi nezvykl, jako lidé na tebe, příteli. Léta utíkají. Opatruješ klíč od místnosti, kde je tvůj portrét vytvořený tím poctivcem Bezilem Holwardem.
2: Milý starý Bezil, taky si hraje na moje špatné svědomí. Jak je vytrvalý a nudný.
0: Čas Doriana Graye nepoznamenal. Stále vypadal jako člověk, jenž se dokázal uchránit před špínou světa. Lidé, kteří mluvili hrubě, umlkli, když vstoupil. Měl v čisté tváři cosi, co je káralo. Zůstal nedotčen v nestárnoucí sličnosti i půvabu. Byl bohatý, vrcholně úspěšný milenec života.

0: Zítra bude Dorianovi 38 let. Je 9. listopadu. Londýnskou ulicí táhne studená, mlhavá noc. Na rohu se minou dva muži. Ten s kufříkem je Basil Hallward, druhý Dorian Gray, zachumlaný v teplém kožichu.
1: Jste to vy, Doriane?
2: Basil.
1: Čekal jsem ve vašem domě od 9 hodin. Půlnočním rychlíkem jedu do Paříže. Chtěl jsem s vámi ještě mluvit, příteli. Vy jste mě nepoznal.
2: V té mlze, vážený mistře? Vždyť nepoznávám ani ulici, ve které bydlím. Myslím, že můj dům je někde tady. Ach, to mě mrzí, že odjíždíte. Ale vrátíte se brzy, ne?
1: Budu 6 měsíců mimo Anglii. Pronajmu si v Paříži ateliér a tam chci namalovat jeden velký obraz. Mm-hmm. Ale o sobě jsem mluvit nechtěl. Dovolte, abych šel ještě na chvilku k vám. Musím vám něco povědět.
2: A to mi uděláte velkou radost, Basile. Ale nezmeškáte vlak?
1: Mám spoustu času. Vlak jede 15 minut po půlnoci. Všecko, co vezu sebou, je v téhle brašně. A na nádraží Victoria se dostanu za 20 minut.
2: Tak takhle cestuje módní malíř. No tak pojďme. Ale nemluvte o ničem vážném, ano?
3: Jak dlouho už se znáš s Basilem Hallwardem?
2: Bezmála 20 let, proč?
3: Ten člověk už je ti na obtíž?
2: Lidské cesty se zbíhají i rozcházejí, to je přirozené. A byl jsem vlastně ještě školáček, když jsme se poznali. Pravý smysl života jsem začal chápat až později, hlavně zásluhou Lorda Vodna.
3: Co se všechno stalo za tu dobu?
2: Dnes nesmí být vážného nic, Henry.
4: Souhlasím, příteli. Domnívám se, že oslavu 5 let našeho zpříznění věnujeme debatě o skvělých přírůstcích vaší sbírky gobelínů. Nebo nám chcete raději vyprávět o svých starožitnostech a drapkamech? Ukažte nám přece nejnovější poklad, no?
2: Tyrkis d'Albier Roche? Uh-huh. Ten je zatím v trezoru jisté francouzské banky, Lorde Vodne.
4: To je mrzuté. Ale zdejší znalci stejně zblednou závistí, co?
5: Myslím, Doriane, že by bylo účelné, abyste svému příteli věnoval jeden ze svých indických achátů. Ten prý dodává člověku výmluvnost.
4: Drahá lady, vy jistě nemyslíte na nic horšího, než na mé úplné zničení. Takový dar nemohu přijmout. Nemám nic, čím bych mu oplatil. Snad je na radou, aby naší dnešní společnosti, která v něm vidí dokonalý typ světoobčana, ukázal, jak si má gentleman upravit vázanku.
2: 20 let je dostatečně dlouhá doba na to, aby se člověk změnil.
3: Tvoje jinožská tvářička zůstává stále stejná. Mudré oči provokují svou nevinností, zlaté vlasy září, mladé rty nestárnou.
2: Děkuji za ten zázrak. Chci poznat svět ve všech jeho nádherách. Proto jsem se dal do studia parfémů a záhad jejich výroby. Destiloval jsem těžce vonící oleje, pálil libovolné gumy z východu. Sbíral jsem ty nejpodivnější hudební nástroje ze všech krajů světa. Pořádal jsem originální koncerty, kde jednou cikáni vyluzovali divoké tóny z malých citer, nebo vážní punisané škubali napjatými strunami obrovských louten, zatímco šklebící se černoší jednotvárně tloukli do měděných bubnů.
3: A když tě omezila hudba, začal si sbírat drahokamy. Na maškarním plese ses dokonce objevil v úboru francouzského admirála posázeném 560 perlami.
2: Kobeliny a výšivky dráždily mu obrazotvornost.
3: Hledal si ve všem jen prostředky k zapomnění. Přesycen drahou nádherou si utíkal tmou do děsivých míst na periferii Londýna, kde se neřest zdeformoval do těch nejohyznějších tvarů a barev.
2: Toužil jsem poznávat krásu v umění, ale zároveň ve mně vzrůstala touha po všech smyslných rozkoších světa.
3: Léčení smyslů skrze duši a duše skrze smysly. Na tíhu tvých hříchů a stáří nese portrét, zamčený v místnosti, do které někdy s hrůzou chodíváš. Tvůj obraz se mění, Doriane. Basil by už nepoznal své skvělé dílo. 20 let vedeš dvojí život. co vlastně chceš.
6: A co čumíš? Už jsem ti řekla, že tady nikdo takovou děvečku nezná.
7: Viděl jsem ji. Viděl jsem, jak zašla do téhle krčmy.
6: Jo, asi šelaš láskou, mladej. Ale líbíš se mi. Radši mi povídí, jaký je to, když se za mnou je takový chlapeček, jako seš ty.
7: Kde je Margaret?
6: Slyšeli jste to? On říká tý děvce Margaret.
7: Co jsi to řekla? To je děvka.
6: Ručičky máš pěkně jemný, fajnový. No se nedivím, že před tebou utíká.
7: Kam utekla?
6: A to, že si tu prvně toho chceš vědět trochu moc, ne?
7: Tak řekneš mi to konečně.
6: Když mi těma bílejma ručičkama trošku polaskáš, tak pak možná.
7: Kde je?
6: Au. Pust. Au. To už je trochu moc. Au.
7: Kde je?
6: Au, pust. Pust mě, ty zvíře.
7: Tak řekneš mi to?
6: Je vedle se svým chlapečkem zlatohlavým.
8: Co jsi to udělal, ty hulváte?
9: On ji zabil.
1: Zabil ji?
6: Zabil.
9: Chytě ho! Chytě ho!
7: Zabil ji ničema.
10: Kdo? Můj fajnovej přítel, ty lumpe.
11: Zatímco jsi zvedle užíval s Margaritou.
3: Helen Campbell? V brlozích a krčmách si pobýval tak dlouho, dokud tě z nich nevyhnali ti, kterým si zničil život. Už se nikdy nemohli vrátit do slušné části města jako ty, boháč z velkého domu.
2: Bál jsem se návratu. Těsil mě přízrak, který tak pečlivě ukrývám v podkrovní místnosti.
3: Ale zvědavost byla nakonec vždycky silnější, viď? Přikládal si své bílé prsty k svraštělým a nadořelým rukám na obraze. Poškleboval se ze znetvořenému tělu a neřestnému obličeji.
2: Později tohle srovnávání ve mně vyvolávalo pocit rozkoše. Chtěl jsem prožít všechny vášně jako ten mladý Pařížan z čarovné knihy od Lorda Henryho.
3: Protože jsi byl stále víc zamilovaný do vlastní krásy. I proto si každou středu otvíral svůj dům vznešeným hostům. Lichotí ti, že Londýn tě pokládá za vzor v chování i v oblékání.
2: A proč si mám tohle vyčítat? Toužil jsem stát se tím, čím byl Petronius neronskému Římu, ale chtěl jsem vytvořit i vlastní styl a filozofii.
3: Uctívání smyslů se právem zatracuje.
2: Pravou povahu smyslů dosud nikdo nepochopil. Zůstávají proto divošské a živočišné, že se je svět odjakživa snaží přimět k poslušnosti vyhladověním anebo je ubít bolestí. Chtěl bych vytvořit nový životní způsob. Jehož převládajícím znakem bude jemný cit pro krásu.
3: To jsou všechno názory, které ti předestírá Lord Henry. A ty je pak bezostyšně pokládáš za své. I jeho zásluhou se díváš na zlo jako na prostředek, jímž chceš uskutečnit své marnivé pojetí krásna. A zatím ničíš lidi a stárneš, Dorian Gray.
1: A teď si chci s vámi vážně promluvit, drahý příteli.
12: Ano? A čeho se to týká? Já doufám, že ne mne. Sebe už mám dneska až dost.
1: Týká se to vás, Doriane, bohužel. Zdržím vás o 2,5 hodiny.
12: O, půl hodiny. Ale já jsem hrozně unavený.
1: Myslím, že bude správné, když se dovíte, že se o vás po Londýně povídají strašlivé věci.
12: Ano? O těch si nepřeji nic vědět. Mám rád pomluvy o jiných lidech, ale pomluvy o mě ty nemají půvab noviny.
1: Musí vás zajímat, Doriane. Rozumějte, já těm pověstem vůbec nevěřím. Hřích se podepíše člověku do tváře, ten nelze zatajit. Vy máte tak čistý pohled.
12: Bezile, někdy se mluvívá o tajných neřestech. To jste nikdy neslyšel, že?
1: Nic takového neexistuje. Vídám vás ovšem velmi zřídka, vy teď už ke mně nikdy nezajdete do ateliéru. Když slyším všechny ty ohavnosti, které si o vás lidé šeptají, já nevím, co si mám myslet.
12: Přestaňte. Vy vůbec mluvíte o něčem, o čem nic nevíte, holde.
1: Tak mi vysvětlete, jak to, že takový muž, jako je Vévora z Berwicku, odejde z klubovní místnosti, když tam vstoupíte vy. Jak to, že tolik londýnských gentlemanů nevkročí do vašeho domu ani vás nezvou k sobě?
12: A proč Berwick odejde z místnosti, když tam vstoupím já? To protože já vím všechno o něm a ne protože on ví něco o mně. Jak může mít čistý štít s tou pomíchanou krví, která mu kuluje v žilách?
1: Lord Stavely, mývali jste přece spolu za dobře.
0: Setkal jsem se s ním minulý týden u večeře. V rozhovoru jsme zavadili o vaše jméno, ohrnul rty a řekl, že jste člověk, jakého by žádné slušné dívce neměli dovolit poznat. A s jakým by žádná cudná žena neměla sedět v místnosti.
12: Ale to si na něj budu pamatovat.
0: Proč působíte na mladé lidi tak neblaze? Třeba ten nešťastný chlapec z královské gardy, který spáchal sebevraždu, vy jste byl přece jeho přítel. A co Adrian Siglekton a jeho strašlivý konec?
12: No ale když napíše na směnku jméno svého přítele, jsem snad já jeho opatrovník.
0: A jediný syn lorda Kenta a jeho kariéra.
12: Když si Kentův hloupý synáček najde manželku na ulici, co mě je potom?
0: Co malý vévoda z Pírsu a ještě bych mohl mluvit o dalších.
12: Vážený, víte zrovna tak dobře jako já, jak lidé v Londýně žvaní.
0: Doriane, o to přece neběží. To vím, že anglická společnost je špatná.
12: No tak prosím.
0: Právě proto chci, aby vy jste byl ryzí, a vy nejste. Právě posuzujeme člověka podle toho, jak působí na ostatní. Vy jste mnoha lidem vnukl šílenou touhu po rozkoších. Teď jsou na dně a přesto se dokážete usmívat právě tak, jako se usmíváte teď.
12: Ale.
0: Vím, že jste s lordem Henrym nerozluční přátelé. Jistě už proto jste neměl pohodit jméno jeho sestry na pospas lidským řečem.
12: Ale tak dost, přestaňte už, Bezile. Já už nechci slyšet další kázání.
0: Musím to říct a vy to musíte vyslechnout. Když jste se s Lady Gwendolinou seznámil, nezavadil o ní ani stín pomluvy. A teď s ní nesmějí bydlet ani její vlastní děti.
12: Bezile.
0: A ještě jiné věci. Povídá se, že se v přestrojení plížíte do nejodpornějších londýnských doupat.
12: Už dost.
0: Může to být vůbec pravda? Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem se smál, ale teď mě jí má hrůza.
12: Holvarde, dejte si pozor. Zacházíte příliš daleko.
0: Já nevím, co je pravda, ale říká se to o vás. Snažím se vás hájit. Vždyť vás dokonale znám. Něčeho takového nejste schopný, ale znám vás. Rád bych to věděl. Kdybych znal vaši duši, viděl ji.
12: Vidět, ano. Vidět mou duši. To je ale žartík, pane.
0: Myslím to vážně.
12: No tak dobrá. Uvidíte mou dušičku, jen pojďte. Je dílem vašich rukou. Tak proč byste se na ní nemohl podívat? Pak to můžete vykládat, když budete chtít. Ale nikdo vám neuvěří. Už jste se dost natlachal o mravní zkáze. Uvidíte mou duši, no proč ne?
0: Rouháte se, Doriane, takové věci jsou hrozné a nemají smysl.
12: Myslíte?
0: Chci jen vaše dobro. Když mi řeknete, že ta provinění jsou od začátku do konce nepravdivá, uvěřím vám.
12: Ale pojďte se mnou nahoru. Pojďte. Já si vedu deník o svém životě. A ten zůstává pořád v místnosti, ve které je psán. Ukážu vám ho. Ovšem, když půjdete se mnou.
0: Nechtějte, abych teď v noci něco četl. Chci jen přímou odpověď na svou otázku.
12: Tu dostanete nahoře. Tady vám ji nemohu dát. Pojďte. Vy budete jediný člověk, který má právo vědět o mně všechno.
2: Počínáš si jako šílenec, Doriane. Jako malý neposlušný kluk, kterému zastřela rozum, píchá.
12: Bezil musí už konečně dostat lekci. Jeho kázání a podezíravost jsou trapná.
2: Do podkroví vede 20 schodů. Právě tolik let se znáte. Až vystoupíš na poslední schod, ztratíš přítele. A snad i posledního člověka, kterému záleželo na tvém dobru.
12: Skončí jeho nadřazenost. I když se nikdy ničím neprovinil. Možná, že pak bude na své nejlepší dílo můj starý portrét vypíšený.
13: Bezile, ještě jednou se vás ptám. Trváte na tom, že chcete znát pravdu?
0: Ano, chci.
13: Jste jediný člověk, který má právo vědět o mně všechno. Vy máte s mým životem víc společného, než si myslíte. Pojďte dál. A zavřete za sebou. Tak, vy si myslíte, že duši vidí jen Bůh. Stáhněte ten závěs a uvidíte moji duši.
0: Vy jste zešílel, Doriane, nebo hrajete nějakou komedii?
13: Nechcete? Tak to tedy musím udělat sám.

0: Co je to za Horus? Vždyť je to tvář Doriana Greye. Od na té oči si dosud uchovali něco z líbezné modři. V prošedivých vlasech se dá ještě tušit trocha bývalého zlata. Ale kdo to maloval?
1: Poznáváte tahy vlastního šťatce. Podpis v levém dolní rohu je také váš. Bezile Holvode.
0: Ano. Rám jsem také navrhoval já.
2: To je nějaká ohavná sprostá karikatura. Nic takového jsem přece nikdy nemaloval. A přece je to obraz ode mě. Poznávám ho. To je příšerné.
0: Co tohle znamená?
1: Milý Bezile, před 20 lety, když jsem byl ještě mladíček, jste mi lichotil. Naučil jste mě být domýšlivým na to, jak jsem čistý a krásný. Jednoho dne jste mě představil svému příteli, lordu Wotnovi. A Henry mi vysvětlil zázrak mládí. A pak jste domaloval můj portrét a ten mi zjevil zázrak dokonalé krásy. A v šíleném okamžiku, já dodnes vlastně nevím, jestli ho lituji nebo ne, jsem vyslovil přání. Vy byste možná řekl, že to byla modlitba.
0: Na to se moc dobře pamatuji. Ne, to není možné. V barvách, kterými jsem to maloval, byla nějaká ničemná žíravina, ten obraz takhle zničila. Říkám vám, že tohle není možné.
1: Ach, co není možné?
0: Vždyť jste mi řekl, že jste ten portrét zničil.
1: Mýlil jsem se. Ten portrét zničil mě. Člověče.
0: Nevěřím, že to je můj obraz.
1: A co pak nepoznáváte v něm svůj ideál dobra a ušlechtilosti?
0: Můj ideál, jak vy tomu říkáte, v tom nebylo nic špatného, ale tohle je tvář zlého, vyžilého satyra, tvář ničemi.
1: To je tvář mé duše, Holvrde.
0: Co jsem to zbožňoval? Vždyť to má oči ďáblovi.
1: Každý z nás má v sobě nebe i peklo, Bezile.
0: Jestli jste ze sebe udělal tohle, pak musíte být ještě horší, než jak si představují ti, kteří mluví proti vám. Doriane, jaká je tohle strašná lekce. Modlete se, Doriane. Modlitba vaší pýchy byla vyslyšena, stejně bude vyslyšena i prosba vašeho pokání. Přes příliš jsem se vám klaněl, jsem za to potrestán. Vy jste se přes příliš klaněl sám sobě. Oba jsme potrestáni, oba.
1: Ale je
0: oba.
1: Příliš pozdě na všechno.
0: Nikdy není příliš pozdě, Doriane Greye.
1: Ale tahle slova už pro mě nemají žádný význam.
0: To neříkejte. Vašim špatnostem je třeba udělat konec. Učiňte pokání a napravte svůj život. Co pak nevidíte, jak po nás ta zlořečená věc pokukuje?
1: Zlořečená? Co pak nejste jim vůdce? Kde je čí vina? Čí unesu jenom já. Si celou dobu klidně malujete nové obrazy.
2: Radil jsem ti, abys neodhaloval to, co má zůstat skryto. Bezil snadno vykoupí svou vinu bezúhonným životem a pak najde pro tvoji hambu nový lék. Opovržení.
1: Nenávidím ho. Jo, nenávidím hlupáka. Teď se snad za mne modlí. Módní malíř Bezil Harrod je blázen.
2: Proč máš v ruce nůž? Doriane, to přece nesmíš udělat!

Nesmím si připouštět, v jaké jsem situaci. Jedině tak se vším vyrovnám. Člověk, který namaloval ten neblahý portrét, je zodpovědný za všechno mé neštěstí. A ten teď zmizel z mého života. A tím je to vyřízeno. Musím ukryt Bezilovu brašnu a plášť, později to všechno mou snadno spálit. Nestrácet klid, nestrácet klid, nestrácet. Nemůže dokázat. Bezil přece jel půlnočním vlakem do Francie.

0: Je mi líto, že jsem vás musel vzbudit, Francisi, ale zapomněl jsem si vzít klíč od domu. Je zima, co? Kolik je hodin?
1: Za 5 minut 15:45, pane.
0: O, to je hrozně pozdě. Ráno mě musíte vzbudit v 9. Mám nějakou práci.
1: Prosím, pane.
0: Byl tu někdo večer?
1: Malíř Holvard, pane. Zdržel se tu až do 11 a pak odešel, aby nezmeškal vlak.
0: O, to je mi líto, že jsem se s ním nesešel. Vzkázal mi něco?
1: Ne, pane. Jen to, že když vás nezastihne v klubu, tak vám napíše z Paříže.
0: Dobře, dobře, Francisi. Tak nezapomeňte ráno v 9.
1: Ne, pane. Dobrou noc.
2: Každý měsíc je v Anglii někdo pověšen za čin, který jsem dnes spáchal já. Ale co je mi možno dokázat? Basil Howard odtud odešel v 11 hodin. Nikdo ho neviděl, když se vrátil se mnou. Měl tak podivínsky samotářské zvyky. Uplyne řada měsíců, než vznikne nějaké podezření, že není v Paříž. Mám čas k odstranění důkazů. Nesmím se prozradit. Ano, co teď? Ellen, to je muž, kterého potřebuji. Jistý člověk s jménem Ellen Campbell. My firm, Hertford Street, 152.

0: Slyšeli jste další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda, obraz Doriana Graye z roku 1980. Dramatizace Barbora Feitlová, hudba Štěpán Rak, režie Jan Lorman. Hráli Miroslav Masopust, Jaroslav Konečný, František Němec, Jiří Adamíra, Marie Rosulková, Miloš Nedbal, Slávka Budínová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.

Zrovna nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smetana

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

Naposledy běželi jsme s Josefínou.

dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm

já slyšel i tady hrál. Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Já toužím se vrátit zas tam, už nechci být dál bez

0: Zážitky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu váš Karel Gott.

Zvonky štěstí ve verzi, kterou jsme s Darou Rollins naspívali před 2 lety. To jsme k téhle písni také natočili videoklip, ve kterém si spolu s námi zahráli naše děti. Darinčina Laura a moje dcery Charlotte a Nelinka. Tuhle píseň jsem na úvod našeho dnešního setkání nevybral náhodou. Pozval jsem vás už totiž v tomhle pořadu za svými přáteli a kolegy z Evropy i Ameriky. Dnes jsou na řadě bratři a sestry ze Slovenska. A u Dary Rollins ještě chvíli zůstaneme. Před 14 lety natočila album Sen lásky, na kterém osobitě a v nápaditých aranžmá Dana Hádla zpívá slavná díla naší i světové klasické hudby. Mne tehdy požádala, zde bych si s ní nezaspíval duet Jeníka a Mařenky Věrné milování z naší národní opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany.

Věrné milování ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta, jak jsme ho naspívali s Darou Rollins v roce 1997. Velmi osobitě. Na Slovensko jezdím v poslední době koncertovat velmi často. Určitě víc než v minulosti. V Prievidzi jsem například v krátkém čase vystupoval už po třetí. Když jsem to chtěl letos v červenci říci tamnímu publiku, Prievidzu jsem, vůbec nevím jak, zaměnil za Pričope. Proto teď taky vidíte, že mluvím pomalu. Nepostřehl jsem, že to v sále zašumělo a nese se jím, že ten got je už snad senilní, že vůbec neví, kde vystupuje. Kapelník Bumbendu mne na přeřeknutí stačil včas upozornit a já pak během koncertu několikrát zdůraznil, jak rád v Prievidzi jsem a jak úžasné je tam publikum. Nakonec jsem si diváky udobřil, během koncertu už na to zapomněli. Koncerty na Slovensku mají ve většině případů až manifestační charakter, jako by mi publikum dávalo najevo, a nejenom mě, i mým kolegům z Čech, že jsme stále jejich. I když k rozdělení Československa došlo už před dlouhými 19 lety.

Mám rozprávkový dom, píseň Věroslava Matušíka a Elišky Jelínkové, bez které se neobejde žádný z mých koncertů na Slovensku. Vyspíval jsem s ní v červnu 1966 v Bratislavě Zlatou liru a Stříbrný klíč Intervize. Odjakživa si vážím slovenských operních pěvců. Ti hoši, ty chalani od Dunaja, mají opravdu pěkné hlasy. S mnohými jsem nejen na Slovensku vystupoval. Léta přátelství mne pojila s bohužel už nežijícím Borisem Šimanovským. Na naše tahy noční Bratislavou nebo chvíle strávené v legendární bratislavské vinárně u Františkánu a nejenom tam, nikdy nezapomenu, protože Boris byl vždy samé překvapení, stále dobře naladěný a obklopený snad těmi nejkrásnějšími dívkami, které se v daný okamžik v Bratislavě nacházely. Hosty mého vánočního koncertu ve Slovenském národním divadle v roce 1995 byli vynikající slovenští operní pěvci Josef Kundlák, Eva Jenisová, Denisa Šlepkovská a Dalibor Jenis s jeho nezapomenutelnou interpretací Lazebníka. 5 let předtím jsem si na vánočním koncertě v pražské Lucerně zaspíval dokonce slavný přípitek Brindisi z Verdiho Traviaty se solistkou Slovenského národního divadla Janou Valáškovou, kterou mi doporučil už zmíněný kamarád Boris Šimanovský.

Jana Valášková není jediným zástupcem slovenského operního umění, se kterým jsem si zaspíval. Samozřejmě nemohu zapomenout na Petera Dvorského. Dnes budu totiž uzavírat s Evou Urbanovou operní festival Petera Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou, který je letos ve znamení Peterových 60. narozenin. A tak právě Peterovi Dvorskému věnuji některé z našich dalších setkání. Před 12 lety mne požádal vynikající slovenský baritonista Martin Babiak, který studoval akademii při milánské La Scale a v roce 1992 vyhrál ve Filadelfii mezinárodní pěveckou soutěž Luciana Pavarottiho. Zda bych si s ním nezaspíval na jeho albu duetů Poetika, píseň Náhle, kterou napsal Andrej Turok. Taková nabídka se nedala odmítnout.

Dneska už prakticky zapomenutý duet Náhle, který jsem naspíval se slovenským operním pěvcem Martinem Babiakem. Často a rád vzpomínám také na spolupráci se zpěvákem, skladatelem a lídrem slovenské skupiny Tým Palem Haberou, který mi s Karlem Šípem napsal asi můj největší hit 90. let minulého století. Samozřejmě mám na mysli píseň Když muž se ženou snídá. Nebyla ale jediná, kterou pro mne Palo Habera napsal. A tak vám dvě méně známé písně z jeho autorské dílny teď nabídnu. V prvním případě Haberovu melodii otextoval Janek Ledecký a nazval ji Solo. Druhou píseň Královny krásy otextoval Jaroslav Machek. Tu jsme s Palem Haberou věnovali všem mis, se kterými jsme se kdy potkali. A nejenom potkali. Také jsme si popovídali o moderní literatuře, divadle a dějinách starověku.

Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Poslouchejte každou sobotu po 9. a v neděli po 15. hodině. Na Dvojce.

Dvě písně, kterými v 90. letech obohatil můj repertoár Pavol Habera. Když jsem ho později žádal o další, řekl mi, já mám zájem ti napsat celé album, které bych také produkoval. No, Palo se velice rychle v nové době zorientoval. No a s tím jsme se rozloučili. Nejslavnější a nejúspěšnější slovenskou skupinou všech dob je bez diskuzí Elán, který má i u nás stále početný tábor příznivců. Eláni se stali vůbec prvními reprezentanty slovenské populární hudby v newyorském koncertním svatostánku Carnegie Hall. A na pražské Letné si s nimi jejich hity zpíval 80-tisícový dav příznivců. A obrovská masa. Takže můžeme říct, že Eláni měli masové písně. A v minulé době, kdy byly takzvané bezmasé dny, se stála před prodejnou Suprafonu přímo velká fronta.

Bratislavští Eláni v jednom ze svých největších hitů Nevím být sám. Co možná ale nevíte, že i já jsem si zaspíval jeden z melodických hitů této skupiny. Skladbu Vaša Patejdla s textem Pavola Jurzy Čakám tě láska jsem živě uvedl před 3 lety ve slovenské televizní show Elán je Elán, ve kterém soutěžili mladí zpěváci a zpěvačky s písněmi Elánu a ucházeli se tak o role v muzikálu vystavěném z písní této skupiny. Jenom dodám, že mě v písni Čakám tě láska doprovodili členové Elánu, kteří na podzim tohoto roku chystají v pražském divadle Kalich premiéru svého muzikálu Osmý světadíl.

Tolik skladba Vaša Patejdla a Pavola Jurzy Čakám tě láska, kterou jsem si jednou jedinkrát zaspíval i já. A doufám, že ne naposledy. Těší mě, že mi Vašo Patejdl s textařem Kamilem Peterajem napsali na míru píseň Volnost, která zazněla ve filmu Cinka Pana a kterou za doprovodu Bumbendu zpívám docela s úspěchem na mých koncertech na Slovensku. Už delší dobu si říkám, že bych ji měl zpívat i na koncertech u nás, protože je to taková netypická gotovka. Žádná hotovka.

Teď mi dovolte, abych zavzpomínal na vynikajícího slovenského zpěváka Karola Duchoně, který odešel do muzikantského nebe v roce 1985 v pouhých 35 letech. Rodák z Galanty nedokončil kvůli slibně rozjeté pěvecké kariéře studia na střední průmyslové škole strojní v Partizánskom. U mě to bylo naopak, já jsem svá studia jako elektromontér rozjel tak, že jsem chtěl být mistrem v této dílně. Ale než se tak stalo, oni mě vyhodili. Nejúspěšnějšími roky v pěvecké kariéře Karola Duchoně, který byl zpočátku výrazně ovlivněn Tomem Jonesem, byla léta 1974 až 76, kdy měl vlastní program s vokálním sborem Bezinky a se skupinou Prognóza. V 70. letech, kdy na slovenské popové scéně už dominovaly rockové skupiny, jako jediný slovenský zpěvák úspěšně propagoval kantilénní repertoár, v čemž jsme si velmi dobře rozuměli. Jeho asi největšími hity byly písně V dolinách a Čardáš dvoch srdc. Tuhle jsem si zkusil zaspívat v kantiléně slovo srdc, ale přiznám se vám, že mě to nějak neznělo dobře. S touto písní reprezentoval Československo v roce 1975 na mezinárodním písňovém festivalu Yamaha v japonském Tokiu.

Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Šmerl zkouší Berla. Víš, kdo to byl Kolumbus? Ne. Člověk, který objevil Ameriku. Jak to víš? Protože chodím 3x týdně do večerní školy. Po nějaké době se znovu potkají a Šmerl se ptá, a víš, kdo to byl Gutenberg? Ne. No odkud bych to měl vědět? Kdyby schodil do večerní školy jako já, tak bys to věděl. Triumfuje Šmerl. Je to muž, co vynalezl knihtisk. Při dalším setkání Berl předejde Šmerla. Víš, kdo to je František Oháňka? Kdo je to? Nikdy jsem o něm neslyšel. To je chlap, který 3x týdně navštěvuje tvoji ženu, zatímco ty jsi ve večerní škole. A to je pro dnešek z pořadu Zpátky si dám tenhle film takřka všechno. Rozloučíme se mým duetem s Marikou Gombitovou. Neznámý pár, který pro nás napsala s Kamilem Peterajem. Marika se mi vždycky líbila jako žena a fascinoval mě její interpretační projev, budovaný na charakteristickém a nezaměnitelně zabarveném hlase velkého rozsahu. Když k tomu připočtu její vyspělou pěveckou techniku, vrozenou muzikalitu, přirozené rockové cítění a schopnost, která se nedá nikde koupit, schopnost okouzlit, těžko by se asi hledal někdo, kdo by se mnou nesouhlasil v tom, že Marika Gombitová je nejvýraznější ženská interpretka slovenské populární hudby. A já jsem moc šťastný, že jsem s ní duet Neznámý pár mohl natočit. Neloučíme se nadlouho. Těším se s vámi na slyšenou přesně za týden ve stejný čas a opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se krásně, váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Káně nad řekou s dokonale chytlavou kytarou Romana Horkého a kouzelně podzimní atmosférou na úvod dnešního setkání v naší pravidelné sobotní dvoraně. V podobné náladě za vámi co nevidět přijde i Helena Maršálková s Pacifikem. Jejich nahrávka Mississippi Blues je přesně o rok mladší.

Mississippi Blues, jeden z největších pilířů, které v katalogu Pražského Pacifiku vybudoval jeho dlouholetý kormidelník Tony Linhart. S jeho jménem se můžete potkat i ve zpěvníku dalších výrazných interpretů, převážně modelovaných trampskou písničkou v čele s Jitkou Vrbovou.

0: Pikovický blues textem Tony Linarta a světový evergreen Careless Love jako láska lehkomyslná s Jitkou Vrbovou. Obě v nahrávce se studiovou skupinou autora první z nich Standy Chmelíka, který Jitku provází na koncertech jako one man band a káty. A protože Standa oslaví už zítra 74, nebude od věci připomenout si některé z jeho dalších výrazných melodií. Tu první zařadil už hezky dávno do svého zpěvníku Vráť a vyskočil s pražskými Taxmeny.
1: Je to moc krásný, když si ruce prokřehý, nad ohněm zahřívám. A vánek sem tam bloudí,

dňa ví, jak jen tak právě klíma, jsou tu hned myšlenky toulaví. Všude je klid a jen tam kousek ode mnou, dál potok pospíchá. Slyším svůj vlastní dech jen občas, křídla vůle promluví do ticha. Nebe je samá hvězda, jak tmavě modrá zahrada. Jestli ráj tohle není, mě tak aspoň hodně.

있어 꼭 보여. 물 가리까지나 아스포스

desek a pár filmů, město víc neumí nabídnout. Tak když mě časné ráno první zábleskem po tváři pohladí a stírám spánek proudem vody průzračný, že chladí nevadí. A když zaslechnu koně, jak prohání se v ohradách, když hladím jeho hřívu, v téhle chvíli mě zas napadá. A tak si říkám zřejmě, tak to je. Bůh musel mít snad srdce pokoje.

Dráťa vyskočil z taxmeny Jaroslava Čvančary a Bůh musel mít snad srdce kovboje Standy Chmelíka. Dlouhá léta pečlivého strážce gramofonové a do značné míry i koncertní cesty Karla Zicha, pro kterého napsal s Michalem Bukovičem i nestárnoucí Léto, jak má být.

Karel Zich s pražským Točrem z roku 1986, Léto jak má být. Ovšem svoji nejspíš absolutně nejpopulárnější písničku přinesl Standa Chmelík o dva roky později do zpěvníku Jitky Vrbové. Nejspíš většinou víte, že se jmenuje Co nevědět se sejdem.

Nahrávkou písničky Sam Fuch I'm Gone s výrazným pianem Josepha Gardnera vstoupila do dnešní dvorany jedna ze stovek kdysi populárních, časem ovšem dávno zavátých vokálních skupin 40. let, černý kvartet Four Blues. Těžiště jeho nějak rozsáhlé, ovšem mnohé vypovídající diskografie se soustředilo do roku 1945. Tehdy se Four Blues příjemně přiživili i na popularitě písničky Bell Bottom Trousers, známé u nás pod názvem Byla jedna holčička.

nahrávkou, na to je nejlepší dlouhatá pořádně opálená holka It Takes a Long Tall Brown Skinned Girl jsme se dostali s vokální skupinou Four Blues, která nahrávala rovněž náboženské gospely pod firmou The Golden Echo Quartet, kam si do poloviny roku 1947. Tehdy se v ní scházeli kytarista Genziah Thompson, pianista Joseph Garden, bubeník Carol Jones a kontrabasista James Starks a v září 1948 nahráli společnou skladbu The Blues Can Jump.

Vokální kvartet For Blues s nahrávkou The Blues Can Jump, která se objevila na deskách v době, kdy hit parádou mávali Mills Brothers s písničkou Across the Alley from the Alamo, kterou kdysi dávno překstil textař Ronald Krauss na Zápraží a svěřil partě KTO.

I tentokrát jsme s kamarády Táborových ohňů zůstali v obětí dokonale swingující muziky 40. let, kam jejich zpěvník tehdy plánovitě směřoval textař Ronald Kraus. Tentokrát to byla Linda, kterou v roce 47 vynesl na vrchol zámořské hitparády Buddy Clark s orchestrem Ray Nobleho. Odtud se z texty Ronalda Krause přeneseme o celých 16 let dál do zpěvníku Bobby Darina, odkud vybral pro Milana Drobného 18 žlutých růží.

Zloděj růží. Jediný zásek na pažbě Milana Drobného z dílny Ronalda Krause, s jehož texty válčila i Eva Olmerová nebo Judita Čeřovská, ovšem nejčastěji parta KTO Franty Hakra.

Dnes už málem legendární bluegrazová klasika Zrádný banjo s kamarády táborových ohňů jako vzpomínka na textaře Ronalda Krause, který by se pozítří dožil 88.

Nestárnoucí zelené pláně v nejnovější domácí verzi s Tomášem Perglem a jeho Eldorádem na závěr našeho dnešního setkání v sobotní dvoraně. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tak co jsme ještě neřekli o době, v níž u nás panoval císař Rudolf? No, je toho pořád ještě dost. A lze se obávat, že vše stejně nestihneme, i když si počínáme tak důkladně, seč jen můžeme. Abychom nezůstali nikomu a ničemu nic dlužní, shrnuli jsme několik událostí a věcí a lidiček nikoli nejdůležitějších, přesto však nepominutelných v této mozaice příběhů a dějů, jež všechny mají společné místo, kde se odehrávaly. A tím bylo sídelní město. Kamínky jsme vybrali nejenom z knihy Petra Hory Hořejše, ale i z dalších zdrojů. Sešli jsme se tu majitelé čtyř hlasů.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: A ještě režisér.
1: Ach ano.
4: Jaromír Ostrý.
1: Tak, pro vlny Českého rozhlasu 2 natáčíme v Českém rozhlase Brno.
5: Ze dřeva byla Praha, když práh jí poprvé kladla kněžna Libuše. Chtíc, město by vzrůstalo výš. Z mramoru potom stála, když v plném nádhery lesku vstyčila nad nebe zbáň staveb a věží svých hrot. Nyní již z mramoru není, ni ze dřeva. Stala se zlatou, co jsi se trvale v ní usídlil, Rudolfe, ty.
1: No, i když to bylo hezky přečteno,

0: Nad české literatury to zrovna není tohleto.
1: Nicméně královéhradecký měšťan Petr Kapela z Elbinku si těmito verši získal věčnou slávu.
0: Ano, a proč pak se mu to přihodilo?
1: Protože jako první přiřkl Praze přívlastek zlatá.
0: A to musel mít císař pán radost.
2: Ta básnička nebyla pro něho.
0: Ale poeta v ní panovníka oslovuje Rudolfé ty.
2: Oslovuje, ale hlavně oslavuje, nikoli však Rudolfa, leč svatbu lékaře Jana Kojita z Bílé hory, kterýž to si bral za ženu Ludmilu, dceru našeho starého známého doktora Tadeáše Hájka z Hájku.
1: Neopomněl přitom s patřičnou dávkou pochlebenství spojit velký vzestup Prahy s trvalou přítomností císaře Rudolfa II.
0: Taky jsem si všiml.
1: Tak jednoznačně devotně neznělo žádné jiné známé svědectví o Praze kolem roku 16. I když jinak si překotný růst významu tohoto města uvědomovali téměř všichni současníci.
2: Ku příkladu takový Hippolyt Quarinoni.
0: Co je s Hippolytem?
2: Byl propuštěn císařem z dvorských služeb v jedné z temných chvil panovníkových.
0: Dostal padáka?
2: Na hodinu.
0: Proč?
2: Znelíbil se. Pod dojmem své náhlé nezaměstnanosti si vybral Prahu jako výstražný příklad spustlosti lidského pokolení.
1: Úplně jiný náhled měl na hlavní město protestantský farář u svatého Michala v Novém Městě pražském Bartoloměj Martinides.
2: Ten patřil totiž k jeho věrným obdivovatelům.
1: Roku 16.15. vydal tiskem svého průvodce po Praze.
3: Popis nejvznešenějšího a nejozdobněji upraveného královského města Prahy.
2: Rovněž Tycho Brahe, dánský hvězdář, naší metropoli vychvaloval pro její krásu a příhodnost jejího klimatu.
1: A naopak vzdělaný anglický cestovatel Faison Morrison ve svém spise nemilosrdně odhaloval vážné nedostatky v pestré měšťanské zástavbě, v zanedbávané čistotě veřejných prostranství, jakož i v pohostinství.
3: Praha se vlastně skládá ze tří měst. Z nichž každé je ohrazeno, přesto však nevyniká pevností. Pokud by puch ulic nezahnal Turky, nebo pokud by se jim nepostavili v poli, lze v opevnění skládat jen pramalou naději. Ulice jsou špinavé, je tu několik malých náměstí, některá stavení jsou z cihel, povětšině však ze dřeva a z hlíny. Postavena jsou s malým půvabem a umem, stěny jsou sroubovány z celých stromů, tak jak je svezli z lesa, přičemž zbytky kůry lze leckde spatřit z obou stran. Vltava přes zimu zamrzá tak, že unese i dvoukolové káry, pročež z ní vyřezávají velké kostky ledu a ukládají je do sklepů pro císaře a prince. A ti si led dávají v létě do vína, což mu podle mě ani na lahodnosti, ani na prospěšnosti zdraví nepřidá. Neb teplota podnebí a síla českého vína, jež je drobné a trpké, nevyžaduje takového chlazení. V hospodách žádají za krmy asi tak 6 českých grošů, leč obvykle jídlo nepřipravují za předem stanovenou cenu, jako to činí v Němcích, nýbrž co si kdo objedná, tomu udělají. A sluha, jenž všechny věci nakupuje mimo dům, předloží potom oučet. Já velice příhodně jídával u jednoho měšťana za 0,5 toleru týdně. Měl jsem tu také naložené oustřice. Když se k tomu náhodou namanul jeden český mladík, požádal kupce, aby mu jich dal plnou misku, jež obnášela dobrých 20 oustřic. Jež tomu zachutnali, objednal dalších 5 talířů, jeden za druhým, což mu pak kupec napočítal na 5 tolarů. Ta drahota mu jistě byla stejně málo utěšlivá, jako ho předtím utěšila chuť oustřic.
1: Česká a zároveň císařská metropole se však mohla pochlubit i jednou zvláštní atrakcí.
0: Co to bylo?
1: Rostodivná zvířata a ptáci. Byla to v našem hlavním městě taková hezká a velice dlouhá tradice.
3: V iluminovaném Vyšehradském kodexu krále Vratislava II. Z roku 1085. je u písmene D vmalována miniatura knížete Václava. Patron naší země je zobrazen na skládací stoličce, jejíž skřížené nohy jsou nahoře zakončeny lvými hlavami a dole tlapami. Lev skutečně patřil k nejstarším symbolům českých králů a byl chován na panovnických dvorech mnohem dříve, než nám to přisuzuje nepříliš originální pověst o rytíři Brunsvíkovi z poloviny 13. století. Krátce po vzniku této pověsti v roce 1280. koupila královna Kunhuta, vdova po Přemyslu Otakarovi II., od benátského dodavatele Michala Buldy párek lvů. A nejenom, že se nikdo nepodivoval nad exotičností těchto šelem na Pražském hradě, ale nikomu to nestálo ani za pouhé zaznamenání. Takže dnes o tom víme jen díky královnině liknavosti s placením.
4: Pak nemáme být národem dlužníků, když ani první dámy neplatili, jak měli.
1: Zůstaňme u toho lva.
4: No, jenom, že jsme tuto lví historii vypátrali v knize Jiřího Horáka o staré Praze.
2: Básník a kronikář Vavřinec z Březové.
4: Ten patřil do doby husitské, v níž působil jako písař na novoměstské radnici a také jako univerzitní mistr.
2: Sestavil pro krále Václava IV. Nejstarší český snář.
1: V něm uvádí, že pokud by se snad panovníkovi zdálo o nějakém tom lvu, takže poté dosáhne velikého a nečekaného úspěchu.
4: Pokud mohu posuzovat Václavovu vládu, muselo se mu o lvech zdát dost zřídka.
2: Ovšem nejenom lvy pobývali na Pražském hradě.
4: Tedy kromě pana krále a jeho spolupracovníků.
2: Běžně tu byli chováni i tygři, leopardi, orli a medvědi.
1: Lvy krále Václava IV. Opatroval lvář Matěj.
2: Víme o něm kvůli zmínce, že když panovník v roce 1382 přesídlil z hradu do Králova dvora na Starém Městě, tak se s ním přestěhovali i lvy a jejich ošetřovatel.
1: Dalším důvodem pro zprávy o královských šelmách už bylo jenom to nějaké neštěstí.
4: To je pravda, v kronice Mikuláše Dačického z Heslova najdeme ke dni 24. března roku 1477 tento stručný záznam.
3: V pondělí před Matky Boží zvěstováním lev udávil dítě v Praze. Bylo v červené sukni. A chtít se ho zase vylúditi, táhli samici za hrdlo i udávili ji.
4: Podobně neradostnou informaci jsme se dočetli v korespondenci Jiřího Švajnice z Koblence, arciknížeti Ferdinandovi. To se psal rok 1548.
1: Švajnic pro arciknížete vyjednával dlouho s jedním gdaňským obchodníkem o zakoupení lvice a když ji konečně získal, musel místodržícímu vladaři v Praze sdělit, že lvice cestou ve Slezské Lehnici náhle zepenila.
3: Císaři náležejí dvě zdí obehnané obory.
4: Dozvídáme se opět od všímavého Angličana Morrisona.
3: Jedna z nich sluje Stella,
4: což je po česku hvězda. Nachází se v místech, které co nevidět vstoupí do našich dějin, totiž na Bílé hoře.
3: Stella, protože stromy tu zasázely do hvězdicových outvarů a také malý zámeček uvnitř je podobně postaven. Z šesti cípy do tvaru hvězdy.
4: Bylo to dílo Ferdinanda, později zvaného Tyrolský.
3: Zde chová císař,
4: myslí se Rudolf II.,
3: 12 velbloudů, indického osla, žlutého, celého kosmatého a s chlupy na hubě jako lev. Dále indické tele a dva gepardy, kteří jsou prý krotcí, pokud taková šelma může být krotká. Jsou žlutí a černě tečkovaní, hlavu mají z části jako lev a z části jako kočka, ocas je kočičí, tělo mají jako chrti. Když lovci vyrážejí na hon, na zavolání za ně vyskočí a sedí na zadku koní jako psi. Běh mají náramně rychlý, takže snadno uštvou i jelena.

0: Ale abychom nezamluvili erbovní zvířata českého pana krále.
1: Právě pro lvy byl vybudován nad západním koncem Jeleního příkopu u Prašného mostu Lví dvůr.
2: Ona to byla jakási miniaturní zoologická zahrada s dravou zvěří. Její škotce s malými výběhy byly obehnány po jedné straně vysokou zdí s vyhlídkovým ochozem v patře, kam se vstupovalo po točitých schodech.
0: Který silný muž byl pověřen ošetřováním šelem?
1: Ten silný muž se jmenoval Ludmila Nebeská.
0: Pozoruhodné.
1: Po ní nastoupila její dcera Otýlie.
0: Emancipace po Rudolfinsku.
2: Zásobování Lvího dvora bylo svěřeno židům ze staroměstského géta. Podle císařského nařízení odváděli denně pro každou šelmu 2 libry hovězího nebo telecího, tedy asi kilogram čerstvého masa.
1: Za Rudolfa II. Se Lví dvůr podstatně rozšířil. Zděné i dřevěné kotce se táhly podél severního svahu Jeleního příkopu až ke královskému letohrádku.
2: Císař toužil po nových a nových exemplářích.
1: Kdo si ho chtěl naklonit, tak mu nějakou tu vzácnou šelmu přivezl darem.
2: Když na Pražský hrad dorazilo ku příkladu poselstvo ruského cara Fjodora I., syna Ivana Hrozného, přivezlo kromě dalších darů 3 leopardy.
3: Ani tomuto reprezentačnímu zvěřinci se nevyhýbalo neštěstí.
0: Zjišťujeme v knize Jiřího Horáka.
3: 15. ledna 1583. roku zde leopard zle potrhal jakéhosi muže a ještě hůře neznámou ženu, která těžkému zranění podlehla. Nejeden šrám utržil i lvář.
2: Po poslední tragické události se začala o šelmy ve Lvím dvoře starat proslulá Laurenciána Pilmanová.
1: Pečovat o lvy bylo velice výnosné. Plat byl mnohem vyšší než některé úřady a služby z dvora zastávané šlechtici.
2: Paní Laurenciáně patřil ve Vlašské ulici pěkný dům, který byl osvobozen od veškerých daní a poplatků a navíc ještě dostávala každý rok nové šaty.
1: Lvářka požívala mimořádné přízně všemocného Rudolfova komorníka Langa. Byla častým hostem jeho velkolepých hostin.
2: Na oplátku ho zásobovala dvorními klepy a novinkami.
1: Největšího lva Mohameda si ochočila tak, že za ní běhal poslušně jako pes, dokonce na něm jezdila po dvoře zvěřince a nechávala ho proskakovat obručí.
3: Turecký vyslanec, kterému ukazoval císař Rudolf II. Lví dvůr, poznamenal, že když u nich předvádějí šelmy sultánovi, přední velmoži žádají, aby s nimi mohli zápasit. Císař to považoval za výzvu a obrátil se na své dvořany. Z družiny vystoupil mladý rytíř z rodu Hannibalců a chtěl se utkat se druhým největším lvem. Císař souhlasil a rytíř, ozbrojený jenom lehkým oštěpem, vstoupil do výběhu. Tam se na něho lev vztekle obořil, rytíř obratně uskočil a vší silou mu vrazil oštěp do hrudi, takže lev byl na místě mrtev. Když potom skolené zvíře otevřeli, viděli, že mu oštěp probodl přesně srdce. Císař odměnil odvážného Hannibalce zlatým řetězem a vždy jej pak před ostatními šlechtici vyznamenával zvláštní přízní.
0: Dnešní politikové, na rozdíl od těch rudolfinských, se vyznačují srdnatostí většinou pouze verbální.
1: Sláva pražského Lvího dvora byla ale jenom dočasná.
2: Po Rudolfově smrti rychle pohasla. S novým císařem se zvěřinec přestěhoval do Vídně.
1: Poslední 2 tygry od pruského panovníka tam měl ještě císař Leopold I. a po nich obýval věhlasný Lví dvůr už jenom párek opelichaných medvědů.
3: V době jeho největšího rozkvětu Rudolfův astronom a také hvězdopravec Tycho Brahe císaři předpověděl, že život největšího lva Mohameda, jinak oblíbence paní Laurenciány, je osudově spojený s životem samotného vladaře.
0: A byl?
1: Byl. Astrologické proroctví se ku podivu naplnilo.
2: Když stařičký lev Mohamed 19. ledna roku 1612 se šlostí věkem pošel, přežil ho 60letý císař Rudolf II. Pouze o jediný den.
3: Stejně jako Řím a jiné metropole, i Praha stojí na pahorcích, jež jí propůjčují osobitý charakter, hloubku a vznešenou atmosféru. V podzemí města jsou skryty labyrinty a bludiště chodeb, kanálů a prostor. O mnoha z nich kolují jen legendy a valná většina není veřejně přístupná. Spleť chodeb pod staroměstským náměstím, bajné štoly pod Vyšehradem a významnými pražskými kostely, tajné podzemní stezky, které měly umožnit bezpečný únik, to vše je součástí mýtu a skutečnosti metropole nad Vltavou. Jsou to skryté dějiny města. Za času habsburského Fénixe, císaře Rudolfa II., vznikla jedna z nejpozoruhodnějších podzemních staveb v dějinách raného novověku, takzvaná Rudolfova štola.
0: Za dalším unikátem rudolfinské Prahy jsme se vydali na stránkách knihy Jiřího Kuchaře Praha ezoterická.
1: Ta myšlenka vznikla už v prvních letech jeho vlády.
2: A byla to myšlenka, která dokládá náramnou odvahu tehdejších stavebníků.
1: Bylo rozhodnuto vybudovat v Královské oboře.
0: To je dnešní pražský park Stromovka.
1: Umělé jezero.
0: On to byl vlastně rybník, ve kterém byly chováni kapři určeni pro hradní tabuly.
1: A vodu do něj prostě přivést z Vltavy.
0: Jak?
1: Tunelem pod Letnou.
2: Úkolem byl pověřen vrchní hormistr Lazar Erkr a vůbec tím prý nebyl potěšen.
0: Proč? Taková čest?
2: Bylo to neslýchané a v tehdejší Evropě něco takového nemělo obdobu. Nebyla tu ani možnost někde se přiučit.
1: K té práci přizvali nejzkušenější horníky ze Stříbrných dolů v Kutné hoře.
2: Museli vyrubat štolu pod více než kilometr dlouhým masívem v geologicky neznámém prostředí a navíc omezenými dobovými nástroji.
0: Jak dlouho jim to trvalo?
1: 10 let.
0: Cože, tolik?
1: Svou roli hrály přívaly vody z podzemních pramenů, nerozpojitelná skála a hned na to nesoudržná hornina, neobvyklá ražba z 5 štol a primitivní náčiní.
2: Vodní tunel vedl od Novomlýnského jezu.
0: Ten už na Vltavě dnes neexistuje. Rozkládala se poblíž dnešního Letenského tunelu.
1: Délka Rudolfova tunelu? 1098 metrů.
0: Tedy přes kilometr. A jeho profil?
2: Vejčitého tvaru. Výška od 2 do 4 metrů. Šířka dosahovala místy 0,5 metru.
1: To vše v hloubce 45 metrů pod letenskými sady.
2: Do dneška se zachoval původní plánek. Je uložen v Pražském technickém muzeu a už jeho vzhled je kuriózní.
1: On je to totiž pergamenový svitek dlouhý 2,5 metru, který se navíjí na dřevěnou rukojeť. Zachycuje štolu v podélném řezu od řeky až po Královskou oboru.
2: Poznámky jsou psány španělsky.
0: To byl zřejmě jazyk Rudolfovi nejbližší.
2: A kromě bokorysu vidíme i postavičky horníků s dobovým náčiním, porosty v Královské oboře a dokonce i vinou révu na břehu Vltavy, stejně jako panovníkův erb a český znak.
0: Něco mezi uměleckou prací a inženýrskou dokumentací.
1: Horníci dílo hloubili z obou konců současně a další pracovní čety postupovali proti nim v ose trasy poté, co se podařilo vyhloubit 5 vertikálních šachet.
0: Trefili se.
1: I je to dodnes malá technická senzace.
0: Moment, povedlo se?
1: Povedlo. Všechny razicí skupiny se setkaly přesně v ose zamýšlené štoly. Žádná neuhnula, i když přesné geodetické zaměření podzemního díla se tehdejším možnostem měřící techniky vymykalo.
3: K úplnému proražení štoly došlo 17. července 1593. roku. Rudolf byl nadšen. Unikátním dílem se chlubil před návštěvami a za jeho panování také štola plně sloužila svému záměru. Po císařově smrti však začal její význam zvolna upadat. Ještě začátkem 18. století se podzemím dalo projíždět na loďce a v roce 1711 byl po celé její délce vybudován dřevěný chodník. Štola plně fungovala ještě počátkem 19. století, ovšem potom byla více než 150 let prakticky nepřístupná, navštěvována sporadicky pouze dobrodruhy a ojedinělými výpravami speleologů.
1: V létě roku 1997 bylo v rámci rudolfinské výstavy zpřístupněno 350 metrů štoly ze strany jejího severního vyústění ve Stromovce.
2: Jižní portál na levém břehu Vltavy s charakteristickým žlutým domkem u řeky zůstane zřejmě ještě na dlouhou dobu pro veřejnost uzavřen.

0: Už před Rudolfem Habsburkové sbírali.
1: Říká historik Josef Janáček a míní tím, že sbírali nejenom jednu historickou zemi za druhou, nýbrž, že obohacovali svoje skutečné sbírky.
0: Nová historie sbírek začala jejich rozdělením po smrti císaře Maximiliána II. Jeho nejstarší syn Rudolf se postaral, aby mu připadl největší díl a také, aby Maximiliánův antikvář Jakub Strada,
1: jinak tatík jeho pozdější milenky,
0: přešel do jeho služeb. Není dost jasné, zda se tehdy dělilo všechno, co rodina vlastnila, nebo zda si členové rozdělili pouze soubor 748 klenotů různé ceny. Ve smlouvě se mluví pouze o dvou památných předmětech. O achátové míse, spojené s pověstí o svatém králu, a o domnělý roh bájného jednorožce. Ve skutečnosti to byl zub narvala. Oddělení ostatních předmětů, mezi nimi i obrazů, byly vysloveny nejrůznější dohady. Přesto se však zdá, že v tomto okamžiku se stal Rudolfův osobní podíl základem kunstkomory, která se začala rozrůstat v obrovskou sbírku.
1: Kunstkomora, doslova umělecká komora. Ve skutečnosti by jedna komora na tu spoustu nejrostodivnějších předmětů nesmírné, ale někdy i problematické hodnoty nestačila.
2: Císař měl zálibu v astronomii, fyzice a mechanice.
3: I když se nedá říci, že by se v těchto oborech vyznal.
2: Horlivě shromažďoval nejrůznější typy hodin, přesných měřících přístrojů, glóbů, astrolábů, sextantů.
3: Ale také stolních fontánek.
1: Jedna studnice stříbrná, neboli stolní vodotrysk, měl údajně hodnotu přes 1 000 000 zlatých.
3: Dále hudebních, hracích strojků a dalších mechanických hraček, které do Prahy dodávali specializovaní výrobci, především z Německa.
2: Do sbírek se dostalo pochopitelně i perpetuum mobile.
1: Svým způsobem byly součástí jeho sbírky i exempláře v jeho zvěřinci, jak jsme si už řekli.
3: Jenomže on sbíral i rostliny. Nechával značným nákladem udržovat skleníky, fíkovnu a oranžérii.
2: Do sbírek se dostaly usušené mořské rostliny a mušle, moští hadi, kančí zuby, vzorky rybí a krokodýlí kůže, rohy buvolů, kuriozní paroží domácí zvěře, pštrosí vejce, nejrůznější peří, perlorodky, želví štíty a rohy nosorožců.
3: Soubor 21 takových rohů ocenila komise za pozdějšího stavovského povstání na neuvěřitelných 120 000 zlatých.
2: Hodně věcí byly vědomé podvrhy.
3: Ale zase na druhé straně taková sbírka minerálů měla značnou hodnotu.
2: Zvlášť pro císaře. On totiž věřil v jejich léčivou moc.
3: Mnohé z nich však byly skutečnými klenoty. Právem přebývaly v takzvané šatskomoře, neboli pokladnici.
0: K Rudolfově kunstkomoře patřila i rozsáhlá knihovna. Obsahovala mnoho středověkých rukopisů, většinou iluminovaných, ku příkladu stříbrný kodex z 5. století. Byly však mezi nimi i knihy tištěné, například Vasáriho spis o italských umělcích a také zeměpisná publikace o cestě Krištofa Kolumba k břehům Nového světa. Početně byly zastoupeny spisy alchymické a astrologické.
1: Tím zřejmě Rudolfův inventář ještě nekončil.
3: Ani zdaleka. Byly to ještě zbraně, hodně zbraní. Od střelných až pochladné zbraně jako píky, halapartny, kordy, rapíry, stylety, dýky, šavle, tesáky, oštěpy.
2: Za vrchol kolekce byl považován soubor tureckých a perských šavlí, pík, palašů, čabrak a postrojů pro koně.
3: A jedna kuriozitka vedle druhé. Nůž vyoperovaný ze žaludku jakéhosi muže.
2: Mumie importovaná zřejmě z Egypta.
3: Soubor prehistorických popelnic, vykopaných někde ve Slezsku.
2: Sádrové odlitky zvířat.
3: Modelky a figurky z vosku.
2: Holení kost obra, baziliška, ryby podobné lidem.
3: Mandragory, růžence, památky z cest do svaté země.
2: Většina těchto věcí skončila v depozitářích a objevila se zase až při inventarizaci.
3: Sbírky narůstaly rychlým tempem především zásluhou samotného císaře, který mezi tím sbírání úplně propadl a v zápalu sběratelské vášně ztrácel rozvahu i poslední zbytky kázně.
0: Císařské sbírky obsahovaly po Rudolfově smrti přes 3000 obrazů. Mezi nimi díla Dürerova, Correggiova, Michelangelova, Rafaelova, Tizianova, Leonardova, Bazánova, Veronézeho.
1: Prakticky nikdo nikdy celou sbírku neviděl. Rudolf své poklady před světem tajil. Po jeho smrti byly rozkradeny, rozebrány, rozděleny, nejprve mezi příbuzenstvem, nejdůkladněji však Švédy na konci 30leté války. Zachovaly se soupisy sbírkových předmětů, ty však skutečnost nahradit nemohou. Tato Rudolfova encyklopedie viditelného světa byla také součástí Zlaté Prahy.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
2: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
1: Zlatá 60.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 6. září roku 1946 měla v rodném listě zapsané zpěvačka Hana Zagorová. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí jejího narození.
1: Naspívala přes 900 písní a byla držitelkou mnoha platinových desek. Doma měla i 9 ocenění Zlatý slavík z let 1977 až 1985.
0: My si Hanu Zagorovou na Pohodě připomeneme hned v několika pořadech. V pátek 4. září ji uslyšíte v rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu.
1: V sobotu 5. září to bude Stříbrný vítr.
0: A o den později se vrátíme do roku 1999, kdy byla Hana Zagorová hostem Tomáše Slámy v jeho toboganu.
1: A chybět nebude ani speciální díl pořadu Hvězdy vinilu, který vám nabídneme v neděli 6. září.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den všem, kteří jste si naladili Tandem, přeje Jan Rosák. Možná bych mohl říci, že osudem mého dnešního hosta je divadlo. A v současné době je to především divadlo Národní. O Národním samozřejmě se vždycky mluvilo a hodně mluví. I dnes díváme se na něj jinou optikou než na ostatní divadla. Poslání Národního je jistě v každé době taky trošičku jiné. A právě o Národním divadle, ovšem pozor, nejen o něm, si budu povídat s jeho ředitelem, doktorem Ondřejem Černým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Než společně vstoupíme na prkna, která znamenají opravdu velice příznačně svět, tak si dovolím položit otázku, jak jste na jeviště vašeho života vstoupil vy osobně. Mě ovšem na odpověď si počkáme až po první písničce.
3: Tandem Jana Rosáka.

0: hostem dnešního tandemu je tedy ředitel Národního divadla doktor Ondřej Černý. Já myslím, že jste zvyklí teď na hlavně na oslovení pane řediteli, takže no tak, vám tak budu říkat. Takže pane řediteli, jak to bylo, než jste se stal vůbec ředitelem, než jste se stal doktorem, prostě kde jste se nám narodil?
1: Já jsem se narodil v Praze, jsem Pražák skutečně rodilý se vším všudy, to znamená s celou tou haslíbe, jak říkají Němci, to znamená s celou tou láskou k Praze a zároveň určitým prvkem nenávisti vůči Praze, kterou všichni známe a musíme z Prahy utíkat, abychom přežili. Narodil jsem se v roce 62 v rodině, která byla poznamenaná divadlem velmi silně. Pravda, ne jako prakticky divadelnická rodina, to je potřeba říci, ačkoliv můj otec vlastně dělal ochotnické divadlo, tak vždycky o sobě vždycky říká, že to bylo dost neúspěšná éra jeho života a vlastně od počátku, jak moje matka, tak můj táta studovali damu teorii, kritiku, divadelní vědu a orientovali se tím spíše tím směrem divadelně kritickým a divadelně vědeckým.
0: A vy, když jste začal rozumbráti, tak jste se zhlídnul v těchto těch jejich osudech a profesích, anebo jste si říkal, ne, to já budu dělat něco jiného?
1: Já musím říci, že až do svých 20 let jsem neustále tvrdil, že budu dělat něco jiného.
0: A co?
1: Skutečně jsem se pokoušel z tohohle toho jiha nějakým způsobem uniknout, ale prostě se to nepodařilo. Asi to bylo nutné. Já se přiznám, že jsem měl období asi mezi 15 a 19 lety, kdy jsem byl zcela fascinován filmem a film byl pro mě kam jsem chtěl směřovat. Ale jak už to tak bývá, tak někdy stačí náhoda a náhoda určuje často naše životy. A já jsem se náhodou v určité situaci nedostal na nějaké pracovní místo, na které jsem chtěl a mířil a dostal jsem se na nějaké jiné, na které jsem vlastně nechtěl a nemířil. A tam, na které jsem nemířil, bylo spojené s divadlem, na které jsem mířil, bylo spojené s filmem. Je potřeba všem říci, že moje studia byla taková, že jsem vlastně zvolil variantu trošku z donucení, variantu knihovní a vědecké informace, takže já jsem pozor vystudovaný knihovník a můj doktorát je doktor knihovnických věd a informačních věd, to je potřeba říci.
0: Ale bylo to tak, že ačkoliv jste na to nechtěl původně vůbec jít, tak jste si to pak zamiloval, jako to tak občas bývá?
1: Je to tak, že do dneška samozřejmě pro mě ta oblast knihovnictví je oblast, ke které se nějakým způsobem vztahuji, i když pravda hned po studiích jsem okamžitě utekl z tohoto teritoria a už jsem se do něj zatím nikdy nevrátil, třeba to jednoho dne ještě nastane. Ta studia v té době, kdy já jsem studoval, to jsme někdy kolem poloviny 80. let, tak byla studia, musím říct, velmi, aby tak řekl, lážo-plážo. Na druhé straně mi to umožňovalo, abych se věnoval všem svým koníčkům, včetně v té době, pravda, už divadla, protože v té době už jsem byl posedlý divadlem a tak trochu jsem začínal svoji kariéru divadelního kritika. Takže vlastně nemohu na ty studia vzpomínat ve zlém, i když pravda, když vám někdo přednáší jeden semestr, co řekl Lenin o knihovnách a on řekl asi 15 vět a těch 15 věcí jeden semestr na vysoké škole rozebíráte. To jsou velké bizarní zážitky, které vám potom vlastně jaksi vytvářejí ten obraz.
0: Pamatujete si ještě něco z těch věd?
1: Ne, to už se nepamatuju nic naštěstí, ale vím, že tenkrát to pro nás bylo jako velká radost ve smyslu humoru, ale i frustrace, to si přiznejme.
0: Tandem glosuje. Doufám, že nezapadla ta poznámka mého dnešního hosta, ředitele Národního divadla Ondřeje Černého, že svého času se taky věnoval divadelní kritice. Dnes jako ředitel, dá se říct, první scény. Je pořád Národní bráno jako první scéna?
1: Ano, Národní je první scéna.
0: Je první scéna. Jenom nevím, jestli je to pořád ještě tak obecně bráno. Třeba kritiky, pozor. A já se teď zrovna ke kritikům chci trošičku obrátit, protože vy teď stojíte, dá se říct, na druhé straně barikády. A ono to někdy bojí je, tedy na barikádách. Jaká je úroveň naší divadelní kritiky z vašeho pohledu dneska?
1: Ta otázka je záludná, protože ona se dá nahlédnout z různých konců. Já se trošku dokonce obávám, že tak jako se hovoří o krizi divadla téměř od jeho vzniku, a možná, že to, že divadlo neustále v krizi, tak právě vytváří ten správný přetlak a jako je to správné napětí, které pak dělá to divadlo lepším, tak se stále hovoří, a to nejenom v této době, ale hovořilo se to i v době minulých o tom, že i divadelní kritika je v krizi a že divadelní kritika neplní svoji roli, jakou má plnit. Skutečně těžko říci. Jedna věc je pravdou. Dneska už nepíší divadelní kritiky osobnosti typu Milana Lukeše, ale i Sergeje Machonina.
0: Ani F.X. Šaldy.
1: Ani F.X. Šaldy a tak dále. Osobnosti, které měly široký záběr duchovní, kulturní, kteří byli skvělí esejisté, formulátoři myšlenek, abych tak řekl. Dnes ta kritika se stává více jaksi žánrem spotřebním do určité míry. Ono to asi je logické. Ta doba je daleko rychlejší, daleko mediálnější a ta kritika je prostě součástí té mediální doby a těžko po ní můžeme chtít, aby se uzavírala do nějaké diaspory duchovního světa nebo takového nějakého snahy pomenovávat to divadlo skrze nějaké duchovně filozofická témata. Na druhé straně si myslím, že bychom měli právě proto být velmi rádi, že existují takové divadelní časopisy, jako je divadelní reví, která má ten záběr divadelně historický, ale divadelně kritický, anebo Svět a divadlo, který Karel Král a já, zde jsem velmi subjektivní, neb jsem stál u zrodu časopisu Svět a divadlo, ho už 20 let dělá pořád stejně. A ono, když něco 20 let v této době děláte pořád stejně a vždycky se mu podaří na to ty peníze nakonec sehnat a tu úroveň drží pořád vysokou, tak je to on je takovým dinosaurem dneska už, ale ono to je krásné. Jsou určité věci, které mají trvat a které se měnit nemají. Takže máme v tuto chvíli určitá tato místa, kde je pokus o to reflektovat to divadlo v kontextech historických, světových a jít trošku do hloubky. Co se týče deníkové kritiky, tak to je samozřejmě skutečně trošku boj. To si přiznejme, tady už nemůžu nepromluvit, jak jako už dneska na té druhé straně barikády, protože vím, jak nás to bolí, jak nás ta kritika bolí a zároveň vím ale, že ten divadelní kritik vlastně nemůže dbát na to, že to toho umělce bolí, takže je to někdy velmi složité.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Povídáme si dnes v tandemu s ředitelem Národního divadla doktorem Ondřejem Černým a už se vlastně dostáváme k vaší kariéře divadelníka. Poté, co jste pracoval jako divadelní kritik, taky překladatel a svým způsobem kulturní manažer, jste pak dostal příležitost pracovat jako ředitel divadelního ústavu a to už bylo hodně blízko, jaksi. Ale pořád ještě první scéna je prostě první scéna. Odkud přišla ta nabídka a jak jste na to reagoval?
2: Já musím upřímně říci, že já jsem jednak v té době, kdy se objevila ta možnost ucházet se o ten post ředitel Národního divadla, tak já už jsem byl v divadelním ústavu 10 let. A 10 let je doba, která je tak akorát odejít a jít dělat něco jiného, protože už jste všechno, co jste mohl té instituci dál, už jedete v určitých stereotypech a je potřeba dát prostor novým nápadům. A už také člověk sám se potřebuje nabít novým prostředím a novými úkoly. To se tak sešlo s okamžikem, tento můj pocit, který samozřejmě není náhlý, to je pocit, který se nějakým způsobem vyvíjí, tak se potkal vlastně s tou situací, která se v té době odehrála v Národním divadle. Musím, že to byla situace, která byla v podstatě hrůzyplná, protože já dnes, když si uvědomím, že tenkrát dnes už neboštík Martin Štěpánek jako ministr kultury při vší úctě k němu a my jsme se měli rádi a já jsem mu to vždy říkal, to, co budu říkat teď tady, tak odvolat ředitele Národního divadla ze dne na den je avanturismus a já vždycky říkám, pokud on nemá na sobě trestní stíhání typu, že někde vykrad banku anebo jaksi nějakých trestních brutálních násilných činů, tak se to prostě dělat nemá, protože v Turánu vy vytvoříte takovou destabilizaci v tom organismu toho divadla, že je to skutečně velké riziko a vůči tomu divadlu to je zlé. A ona nastala tenkrát taková doba, že prozatím mě řídil to divadlo Jan Mrzena, a posledně byl vypsán konkurs a v tom konkurzu já jsem zvítězil. Ono divadlo vůbec je velmi citlivý organismus, já to nechci přehánět, já vždycky říkám, že Národní divadlo je velký podnik. Ale je to velký podnik s určitými specifiky a ty umělecké duše jsou citlivé a mají být citlivé a musí být dokonce až přecitlivělé pro to, aby mohli podávat takové výkony, jaké podávají na tom jevišti. A je logické, že musí se jaksi pohybovat v nějakých poněkud, bych řekl, takových určitě jako jistých poměrech a v okamžiku, kdy dojde k něčemu takovému, že najednou usekne někdo hlavu tomu organismu a ta hlava samozřejmě, ačkoliv nezasahuje do těch uměleckých kontextů velmi silně, o toho jsou umělecký šéfové, tak samozřejmě ty umělecký šéfové najednou se odstnou v určitém vzduchoprázdnu. Takže to byla situace, ve které já jsem tenkrát nastupoval a co se týče těch mých osobních motivací, řeknu upřímně, já jsem nikdy nechtěl řídit divadlo. Já jsem měl vždycky pocit, že řídit divadlo je věc strašně nebezpečná, protože já mám rád takovou tu osobní odpovědnost, že když něco uděláte dobře, tak se to stane dobrým. Když něco uděláte špatně, tak to bude špatné. Ale v tom divadle to je tak, že můžete dělat všecko pořád dobře a výsledky jsou špatné, anebo děláte mnoho věcí špatně, ale prostě jak si ta náhoda nebo ta umělecká síla najednou se odstne v nějakém jiném gardu a ono se to stane dobře.
1: Ale to už jste věděl dopředu tohleto, co teď říkáte.
2: To jsem věděl dopředu, takže...
1: Přesto jste se přihlásil.
2: Přesto jsem se přihlásil a já to říkám proto, protože jsem cítil, že ten úkol jménem Národní divadlo přesahuje ten rámec divadla jako takového. Já jsem taky tenkrát na tom začátku, dneska mi možná řekne někdo alibisticky, velmi intenzivně pracoval na tom, abych odříz tu osobnost toho ředitele od toho vlastního uměleckého světa toho divadla. Neb jsem byl přesvědčen o tom, že to má být i úkolem těch uměleckých šéfů. Samozřejmě, že po těch 3 letech už nesvím, že jsem v tom ponořen až po uši a nemůžu se od toho, abych tak řekl, odtáhnout od toho jeviště.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Po prknech Národního divadla, jehož ředitel, doktor Ondřej Černý, je dnes hostem tandemu, chodilo několik tedy zástupů přímo klasiků českého humoru. Teď mám na mysli ty, kteří jsou dnes začleněni do našeho seznamu, do naší databáze. No a i z nich si může vybrat současný ředitel Národního, Ondřej Černý, a přesto jste si nevybral toho, kdo tam třeba chodil dlouho, a dokonce sám o svém působení na Národním mluví velice skepticky. Myslím si, jak si se zdravou sebeskepsí, protože si myslím, že tam podal své výkony. Miroslav Horníček.
2: Já se přiznám, že pro mě Miroslav Horníček je osobnost, kterou jednak mám zafixovanou z mládí, z toho svého teenagerovského věku, z hovoru H v televizi, jako jeden z takových těch, řekněme, prvních setkání, intelektuálních setkání s člověkem na té obrazovce, který z mého pohledu dokázal tenkrát geniálně glosovat svět, ve kterém žije, s humorem v podstatě anglickým, což nebylo tenkrát u nás běžné, a se schopností udržet ten balanc mezi tou klasickou českou skepsí, ale zároveň nepodlehnout takovému tomu té české plačtivosti. Zároveň to vše bylo s tím jaksi velkým intelektuálním espritem. A to byl pro mě tenkrát velký zážitek a já se přiznám, že mě dneska vlastně Miroslav Horníček nějak chybí, že bych občas si tak řeknu, že bych byl rád, co by na to řekl, jako na určité situaci, jak by je glosoval, jak by nás, aby tak řekl, vedl, protože on měl tu tendenci a schopnost vlastně vést myšlení svých diváků. Tak proto jsem zvolil Horníčka.
3: Já jsem tady vystupoval na tom nejvyšší poprvé, když mě bylo asi 17 let, jenom jako statista v komparzu. To bývá ve některých hrách, když jsou vyjmenovány osoby, tak ještě dole bývá napsáno a lid obého pohlaví. Jsem si přečet, povídám si, herko, lid obého pohlaví. To je role pro mě jak dělaná. Bylo mi 16, ještě jsem se nerozhodl. Tak jsem tady dělal lid obého pohlaví. To tady hostoval veliký režisér té doby Jindřich Honzl a režíroval tu Husa, Tylova Husa. A tady byla scéna, František Muzika navrhoval scénu, tady od toho kraje ještě takový diagonál do vejšky, vždycky praktikálně šikmej, rovnej, to obrovský vejšky asi 5 metrů vzadu. A tu hru končila taková scéna, která není v Tylovi, kdy jeden z husových žáků čte v Praze dopis z Kostnice o mistrově upálení a pražský lid se zdvihne u svatém hněvu, jak by řekl Jirásek zase. A u svatém hněvu jsme se řídili po těch stupních nahoru. Asi 50 nás bylo studentů takových tady. A doběhli jsme nahoru, tam se nám objevil v čele muž s palcátem jako symbol příštích bouří. My se naraz otočili do hlediště a zpívali jsme dva verše. Kdož jsou boží bojovníci a zákona jeho, prostež od Boha pomoci a doufejtež v něho. A do toho už pomalu padala opona. Krásný závěr. Přišla premiéra, tady stojím, lid obého pohlaví. Ten žák dočetl dopis, my jsme se vyřídili nahoru, jo. Letíme, doběhnu si místo, otočím se a v tom si říkám, pozor, je zle. Já skončil ten běh na horním okraji jedné té šikmy, čili hrozilo sklouznutí. Tak abych zabránil trapasu, protože ta nehybnost nesměla být narušena, že jo? Tak vedle mě stál Honza Kastl z učiteláku, možná, že ho jim ještě pamatuje, blondiák takový. A v hunětým selským kožichu. Tak jsem se ho prostě zezadu chyt za ten kožich. A nastal ten nádherný patetický závěr, kdy nehnutý dav zpíval chorál a dva blbci jeli dolů.
4: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: V malé vesničce blízko hranic Mexika žil hoch, kdy datum nic neříká. A přestože žil dost uboze, nikdy nežebral. Hoch jménem Jose.

a věděl, co je hlad. A matka, o které slyšel pouze vyprávět, někdy i z proze, dala mu jen sílu, aby rostl v muže,

domova k aréně odjížděl na voze. Slyšel jen hlas přátel, Bůh ti žehnej, Jose. A léta plynula, až Jose řekl, nebudu se být už dál.

jsme ho našli ležet na trávníku. Bez tlukotu srdce, beze slova vzliků, jen tichý šepot nesl se k obloze. Buď vítám doma, malý chlapče, Jose.

0: Jestliže člověk přichází do takové funkce, takové postavení, jakým je ředitel naší první divadelní scény Národního divadla, tak nepochybně přichází s určitými ambicemi. Nemyslí si třeba, že by chtěl přebudovat svět, ale určitě chce tu instituci trošičku upravit k obrazu svému a podle určitých svých záměrů. Takže se vás teď ptám, pane řediteli, jestli pak jste přicházel s takovými úmysly a jestliže ano a máte teď pocit, že se vám to podařilo a chcete jaksi ještě v Národním divadle udělat něco, co tam prostě třeba není tradiční. Já vím, že třeba jste založil mecenášský klub, což je určitě novum určité, ale to asi není jediné.
1: Lze říci, že samozřejmě jsem přicházel s nějakým programem, s nějakou představou a když dnes se na ní zpětně podívám a tuhle jsem si ten elaborát četl, tak řekněme, že jsem ji naplnil z poloviny až ze dvou třetin. Ta zbylá polovina nebo jedna třetina, která naplněna nebyla, tak nebyla naplněna buď to proto, že jsem se zcela mýlil při formulaci toho svého programu, nebo jsem neznal to prostředí a nedokázal jsem si ho představit, anebo že jsem změnil názor. A mohu dnes říci, že pro mě bylo strašně důležité pojmenovat to Národní divadlo z hlediska uměleckého jako skutečně divadlo, které zastřešuje tři autonomní umělecké soubory, které mají právo a musí mít možnost se sami profilovat. To se mi podařilo, domnívám se, dnes ovšem naráží to velmi intenzivně na tu samotnou strukturu Národního divadla. Mimo jiné na ten fakt toho, že teď doufám, že neraním naše posluchače, že historická budova Národního divadla je absolutní anomálie. S tím se nepotkáte nikde ve světě, aspoň já jsem se s tím nepotkal, aby tak velký organismus divadelní vypadal tak, že tři umělecké soubory, a pojďme si říct dnes upřímně, že Činohra s operou nemají mnoho společného, cítí jednu budovu, všechny tři, jako svoji domovskou scénu. To je nesmysl, to je anomálie, to je cosi, co nemůže vlastně fungovat nikdy. A vidíte, u nás to funguje. Takže zpětně, když se tomu vracím, tak samozřejmě ten autonomní rozvoj těch souborů v tomto smyslu právě naráží na tyto limity, na limity vlastně krásné, limity, které jsme si vysněli, i když pokud bychom dnes se podívali zpětně, jak reflektovali právě například publicisté a divadelní kritici Národní divadlo o to jeho postavení, tak vlastně už několik let po jeho otevření začali říkat, potřebujeme ještě jeden barák, potřebujeme ještě jednu budovu pro Činohru nebo pro operu a tak dále. Takže vlastně tento problém se táhne už těch 125-130 let, jak dlouho Národní divadlo existuje. Tak to je jeden moment. Druhý moment pro mě bylo strašně důležité, aby Národní divadlo dostalo zpátky novou scénu. Považoval jsem to skutečně za nezbytně nutné především pro Činohru, ale i pro balet, což se dnes ukazuje, jako že to byl požadavek oprávněný. Ono, když máte tu strukturu těch domů takovou, že máte dvě historické budovy, Národní divadlo, Stavovské divadlo a pak malé půdní divadelko Kolovrat, tak vám tam prostě chybí ta střední scéna. Dnes víme, že bychom tu novou scénu radši viděli v nějakém gardu 300 sedadel místo 400, ale to už jsou drobné niance a je fakt, že jsme za ní rádi.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Že má ředitel Národního divadla samozřejmě ve své profesi určité problémy, protože nezaměňujte prosím pěkně ředitele Národního divadla třeba s uměleckým šéfem, protože ředitel Národního divadla je především manažer a jako takový musí vyřizovat třeba i vytápění budovy, třeba, což umělecký šéf může hodit za hlavu, že jo. Ten přijde a řekne, tady je zima, kdo s tím bude něco dělat. Takže přicházejí ve vaší funkci teď hodně krušné chvíle.
1: Tak já musím říct, že já mám jednu velkou výhodu. Já veškerá příkoří a veškeré krušné chvilky okamžitě zapomínám. Takže
0: jste šťastná povaha.
1: Já jsem docela šťastná povaha. Vždycky moji blízcí mi říkají, já to nechápu, ty se druhý den probudíš a už vůbec nevíš, že ten den předtím byl nějaký velký problém. Ono to někdy je i na škodu, protože já i zapomínám a vytěsňuju, co mě kdo zlého udělal a po týdnu se k němu už chovám úplně, jako by mě nic zlého neudělal, ačkoliv mě skutečně něco zlého udělal. Což není úplně možné. Dobře. Pro mě vlastně krušné chvilky jsou ty okamžiky, kdy v té profesi nahlídnete, že ten problém v tu chvíli skutečně to řešení nemá. vy se ho snažíte upřímně najít a víte, že ho nemá a vy to v podstatě nesmíte říct a nemůžete říct, že to řešení nejste schopen najít. To znamená, musíte najít nějakou cestu, abyste to řešení nenašel, ale přitom, aby ta situace se jaksi, aby se nějakým způsobem se jí odblokoval a aby ona se mohla vyvinout nějakým další cestou. A samozřejmě často se právě ty okamžiky toho, té nemožnosti najít řešení týkají právě toho, o čem jsem už hovořil, o toho střetu vlastně těch světů uměleckých, toho světu operního, baletního a činoherního v tom jednom malém našem svatostánku umění. A to jsou někdy situace, kdy skutečně člověk těžko hledá tu cestu.
0: Já jsem tady zmínil jednu takovou věc, kterou jste vy přinesl do Národního divadla jako novinku, mecenářský klub. Je to jedno z řešení, jak třeba pomoci, dejme tomu, financování Národního?
1: Je to jedno asi ze sta řešení, jak pomoci financování Národního divadla. My jsme ten mecenářský klub založil začátkem toho roku a samozřejmě na tom začátku ten cíl a ten účel je především finanční, to znamená najít další finanční zdroje pro naší práci. Ale zároveň jsme viděli, že vytváříme cosi, co by mělo generovat spíše, abych tak řekl, dlouhé peníze, než ty peníze krátké, že chceme vytvořit stabilní základnu, jakousi komunitu lidí, kteří prostě cítí, že mají blíž k tomu Národnímu divadlu než běžní diváci. A že ten vývoj toho mecenářského klubu a jeho rozvoj bude trvat leta. A teprve po těch letech vlastně řekněme, že bude sklízet to pravé ovoce. Musím říct, že mám radost z toho vývoje mecenářského klubu. Už dnes máme, neříkám stovky, ale máme jaksi už desítky menších či větších mecenášů a hlavně se vytváří ta komunita a mám pocit, že jsme našli i cesty, jak udržet ty naše mecenáše a jak jim dokázat nabídnout to, co oni potřebují.
0: Co na druhou stranu, jako co vy pro ně třeba připravujete, co jim můžete nabídnout, čím je nalákáte?
1: My máme vlastně postaven ten systém tak, že ten, kdo dá 1500 korun ročně, tak to je ten minimální vklad, tak se stává přítelem. A ten přítel má takzvaný základní balíček benefitů, v rámci kterého například je bezplatná návštěva všech veřejných generálních zkoušek. Nebo to, že dostává veškeré informace zdarma do schránky. Kromě toho samozřejmě je mu poděkováno potom v Almanachu Národního divadla. Myslím, že už ten základní balíček, jaksi je za těch 1500, skutečně určitá nabídka. A on to pak skáče dál a dál přes patrona, který dává minimálně 10 tisíc mecenáši, který na 50 tisících, až potom k stříbrnému mecenáši a zlatému mecenáši, kde postupně ty benefity se rozvíjejí, jsou v tom už pozvání na premiéry, jsou v tom i speciální akce, které děláme pro naše mecenáše, setkání s umělci po představeních, návštěvy dílen, možnosti různých výletů, ty jsme třeba organizovali výlet našich mecenášů do Vídně, do Vídeňské státní opery. To znamená, snažíme se jim vlastně vytvářet jakýsi program, který často souvisí s Národním divadlem, ale přesahuje.
0: Ano, vlastně to je docela atraktivní záležitost, ano. Poslouchali jste, milí posluchači, že existuje mecenářský klub. No, tak to je výzva pro vás.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.
1: Já nemám ráda muže.
2: Yeah.

0: Doktor Ondřej Černý není jen ředitelem Národního divadla. Jste členem spousty komisí kulturních, a to jak třeba České komise pro UNESCO, členem Rady Pražského kvadrinále, umělecké rady DAMU. Myslím si, že jste se podílel i na poradním sboru jako člen, myslím, pro Expo v Šanghaji. Dá se věnovat těm ostatním aktivitám taky jaksi naplno?
1: Naplno se samozřejmě se nedá. Ono naštěstí neočekávají ti nositelé těchto akcí, že do toho člověk vstoupí, abych tak řekl, exekutivně naplno, a snad spíše chtějí, aby do toho přines jaksi svoji reflexi, aby do toho přines určitý nadhled, pohled z jiného konce a asi dneska už i lidskou a profesní zkušenost, a to doufám, že se mě daří.
0: Tak to taky doufám. Doufám, že se vám dařit bude. Co teď nového, jak si v Národním divadle připravujete? Kromě toho mecenářského klubu třeba.
1: Tak my teď vlastně jsme v té fázi listopad a prosinec, to jsou ty měsíce, kdy najednou, abych tak řekl, se ocne na scéně to, co naši umělci a interpreti zkoušeli v září a říjnu, protože v létě odpočívají, takže máme vlastně tuto chvíli takovou velkou řadu premiér. Už v tuto chvíli za námi je Svěcení jara, které mělo premiéru vlastně v první polovině listopadu. Ale máme za sebou už také Věc Makropulos, inscenaci, kterou nastudoval Robert Wilson.
0: Se
1: Sloňou červenou, ale i s Miroslavem Donutilem. A čeká nás tuto chvíli, například 30. listopadu máme premiéru vlastně v rovině pouze scénického čtení kusu Davida Hera, který vlastně reflektuje velmi intenzivně celou ekonomickou krizi a jak se k ní skrze ty nenasytné bankéře došlo. Mimochodem, to je hezký moment, kdy Michal Ročekla se prostě rozhod v září, když si přečte tento text, že ho chce rychle pustit na scénu. A nastuduje to během jednoho týdne vlastně jako formou scénického čtení na nové scéně. A to je přesně ten moment, kdy my tu novou scénu prostě potřebujeme, protože toto nemůžete udělat v Národním divadle. A zároveň ta činohra strašně potřebuje nutně ten rychlý kontakt s dobou, tu schopnost rychlé reakce a tu schopnost rychle glosovat to, jak my cítíme tu dobu.
0: Ano, to je přesně to, o čem jsem mluvil v úvodu dnešního tandemu, že na Národní divadlo se jednak dívá jinou optikou než na ostatní divadla a že poslání Národního divadla je v každé době tak trošičku jiné. Tak myslím si, že to bylo přesně to, o čem jsme dneska si povídali s jeho ředitelem, tedy s ředitelem Národního divadla v Praze, doktorem Ondřejem Černým. Děkuji vám za váš čas, za vaše povídání a přejeme Národnímu divadlu, aby byl opravdu tou první scénou se vším všudy a ať se daří.
1: Děkuji za přání a děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítejte při poslechu pořadu Muziky muziky, jehož úvod patřil písničce s názvem Chodíme Vysočinou od Blahoslava Smišovského a Růženy Cipěnové. S Veselkou Ladislava Kubeše ji zpívali Milan Černohous a Ivana Zbořilová. O Vysočině se postupně vyrojilo dost písní, aby ne, je to oblast plná historických měst, kostelů, muzeí a vůbec velmi pozoruhodných míst, o nádherné přírodě nemluvě. Tak se tam ještě rozhlédneme, další píseň se jmenuje Toulky Vysočinou, napsali Bohuslav Zavřel, dvorní autor a bývalý člen kapely Cebranka z Dražovic v Jihomoravském kraji, a Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.

Bužejáci právě dohráli píseň od Jana Lipolda a Zdeňka Beneše, kapelníka Lipkovanky z Lipkovy vody na Vysočině, zpívali Luboš Jech a Jana Dušková. Bužejáci jsou jihočeskou hasičskou dechovkou, která byla založena už v roce 1904. Název kapely je odvozen z vesnice Božejov, která leží mezi Pelehřimovem a Kamenicí nad Lipou. A opět je tu jméno Bohuslav Zavřel, tentokrát je autorem valčíku Chaloupky z Vysočiny. Zahraje nám její krajanka Václava Hlaváčka, zpívají Jiří Škvára a Brigita Hlaváčková.

pořadu Muziky muziky dnes vybíráme písničky o Vysočině a tak bychom mohli po téhle s názvem Od Šumavy k Vysočině, kterou napsali známí a osvědčení autoři Jan Lipold a Zdeněk Beneš, kapelník Lipkovanky, kterou jsme právě slyšeli, zůstat až do závěru této půlhodinky na Šumavě a zaspívat si pro změnu nějakou písničku o Šumavě, třeba tuhle o šumavských večerech od Jaroslava Voříška a Zdeňka Beneše.

pořadu muziky, který právě posloucháte na vlnách rádia vašeho kraje, jsme se dnes nejprve toulali Vysočinou a pak jsme se vrátili k nám domů na západ Čech a pro změnu se teď ještě budeme s lidovými písničkami procházet Šumavou. Směs s názvem Šumavské kvítí upravil Tomáš Sak, zahraje nám je Vltavanka. Jaroslav Kopejtko se loučí a dívám se rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás právě posloucháte, třeba v Nedanicích, Nedaničkách, Makově nebo v Trní. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Znali jsme ji před více než 20 lety jako půvabné štíhlé děvčátko. Dnes je z ní žena. Tehdy se zdálo, že ji život obral o všechno. A bylo co brát? Slávu, úspěchy, popularitu, příjemný blahobyt i cesty do ciziny za ještě větší slávou. Přišla o vše, co měly její slavné kolegyně. Ale pro Martu Kubišovou to nebylo to hlavní v životě. Nebyla pro slávu ochotna obětovat všechno. Dovedla se toho vzdát a dokázala si, že je vlastně docela statečná holka. Dnes má 12letou dceru Kačenku a pejska Fandu a maminku. Samozřejmě, bez té by bylo těžko. Jak Martě, tak Kačence.
1: No tak, paní Kubišová, co o vás říct ještě nového, to bude těžké, ale zkusme to. Já bych vám dala otázku, co si myslíte, kdybyste se zamyslela, jaký rozdíl je mezi Martou Kubišovou před listopadem 1989 a Martou Kubišovou, jak ji prožíváte dnes?
2: No tak já sama ze sebe mám pocit pořád stejný. V kanceláři jsem si velice často byla vědoma takový svý vlastnosti, která se zřejmě tahne se mnou celý život, to znamená taková, i tam, kde se nedá jak si vymyslet malér, tak tam mě se povede, jo, taková kalamitní mírně, takže tou kalamitkou jsem zůstala v první svý zpěvácký kariéře, samozřejmě, že i v kanceláři, kde samozřejmě pracovní úspěchy jsem taky vykazovala a byla jsem za ně jaksi taky odměňovaná. Mě velice záleželo na tom, abych ty odměny dostávala, protože jsem chtěla samozřejmě, aby dítě prosperovalo, jako kdyby bylo jako v úplném manželství. Takže i ta kalamitka prostě se přenesla se mnou z té kanceláře. Jsem v podstatě měla všechno vymyšlené, jak bude probíhat těch posledních 10 let do důchodu a najednou tedy do toho přišlo vlastně úplně nový rozhodování, jestli teda zpívat. A vlastně ono to ani tak moc jako nebylo, jestli zpívat nebo nespívat. On se mě na to moc nikdo neptal, ono se to tak k tomu jednoznačně přiklonilo tím, že jsem vlastně s tím zpíváním jako vyšla na ten balkon Melantrichu.
1: Jaké myslíte kalamity, že vás v těch 3 letech potkali?
2: Ale no.
1: Já myslím, že každý by řekl, že jste byla úspěšná a dobrá.
2: Ale tak to jo, ale jenom, že pro mě se to jevilo naprosto jaksi kalamitně. Já jsem se snažila všemu stačit. Říkala jsem si, no jo, tohle to bych měla, ano, tamhle to bych samozřejmě měla stihnout. No a tak se mi zdálo, že jsem si ze života opravdu nadělala tedy jenom takovou dostihovou, takovou stíhací nebo detektivní kancelář, kde teda se snažíte stihnout všechno, jo, a vlastně na úkor svýho spánku, na úkor jakýhos takýho sklidu, no ale naštěstí teda jsem měla porozumění v rodině, že maminka nastoupila jako tedy takovej strážce a anděl strážnej tady té domácnosti. Kačenka samozřejmě ta zase na to moc zvyklá nebyla. Ona je

přeci jenom zvyklejší na takovej můj jako ležernější styl managingu, že jo, ale hlavně jí stačí to, že jsem doma, no a to, že jsem najednou fyzicky tady doma nebyla, tak to bylo důvodem k její teda absolutní rozmrzelosti, kterou mi nepokrytě dávala najevo. A když jsem jí říkala, tak se aspoň koukej na televizi, tak mě uvidíš, budu tam a tam někde spíhat třeba na Staroměstském náměstí, nebo nechceš jít se, no a ne. A když jsem říkala, no viděla jsi mě teda na tom, ale no jo, byl tam nějaký chumel lidí a tak jo, takhle to komentovala, nebo na premiéru říkala, a to musím jít na tu premiéru. Já jsem říkala, no tak bývá zvykem dobrým, že prostě člověk, protože má trochu strach a je to jako taková slavnostní příležitost, tak si bere svý blízky, no tak kdybys na tu premiéru jako nechtěla jít, no tak, ano, tak já půjdu, no tak jako tak to vždycky strašně všechno odbyla takovým, tak jsem si říkala, tohle to bude zlý jí přesvědčit, že bych to teď nějakou chvilinku měla dělat.

0: Paní Kubišová, vraťme se ještě trošku do té minulosti. Co když dneska vidíte ty dva medailony, které s vámi natáčel pan režisér Němec, a vidíte to děvčátko, které tam zpívá, vypadá tak bezstarostně a tak důvěřivě do budoucnosti. Co si tak o ní myslíte?
1: No tak já jsem si napřed, když jsem ve své druhé kariéře se začala vídat na obrazovce, tak jsem si říkala, tak tohle to je teda věc, který se já budu zdaleka široka vyhýbat. Prostě tam na tu kameru já nepolezu. Protože jsem byla tak překvapená tím, jak jsem byla vlastně očima navyklá, teda mý oči byly navyklý prostě na tu holku, co tam předtím jako byla štíhlá, samozřejmě dobře vypadající, a tehdy se úplně jinak dělal make-up, že jo, lepily se řasy, no bylo to maličko pracnější, než je to teď, tak to se mi jako teprve teď, já jsem předtím neměla o sobě nikdy žádný pomyšlení, že bych jako byla ke koukání, nebo to jsem si prostě tak nějak neuvědomila, jsem si vždycky říkala, to, co mě říkal Luboš Ogon, ten vždycky říkal, děvče, ty to musíš odspívat, ty druhý to mohli odtancovat, ale já to musela odspívat. Takže já jsem si sebe teda spíš hodnotila jako přes to zpívání a moc jsem se tak jako nezabývala tou vizuální stránkou. No ale teď teda hlavní, co u mě bylo, teda ta vizuální stránka. Taky neříkám, že bych si neuvědomovala, že to zpívání, bála jsem se, jak bude ten hlas vypadat, kolik vydržím, hrozně jsem se toho bála. Ale to jsem si vlastně ověřila až s tou kapelou, že jsem jela vždycky 90 i 100 minut vlastně s nepatrnýma pauzičkama mezi písničkama, kdy jsem ještě mluvila, a zjistila jsem, že samozřejmě, že potom tedy jako nevyhledávám lékařskou pomoc, takže asi to ještě vydržím, no ale někdy to bylo teda jako ve chvíli, kdy jako opravdu se ze mě leje a mám toho opravdu takzvaně plný zuby, no a pak třeba ještě hodinu podpisovat, takže pak jsem si navykla, no. A hlavně pro mě hřejivý pocit byl ten, že to vydržím. I po těch 20 letech. Napřed jsem se opravdu obávala, že to asi nezvládnu.
0: No a jak vypadaly ve vašem hodnocení ta dvě uplynulá léta?
1: No, bylo to tedy takový pelmel. Opravdu musím říct, že jsem se za ty dva roky zjistila, že bych se musela vyučit jaksi jako právník, jako kromě toho, že teda ještě jako by člověk měl něco uspívat, tak kromě toho musíte být právník, policajt, kuchařka, hospodyně dobrá, no prostě sekretářka, no prostě tolik profesí máte dělat a u toho máte všem samozřejmě dobře vypadat, má vám to teda zpívat, protože na to zase potřebujete spát, že jo. No tak zjistila jsem, že jsem si toho nabrala trošku příliš moc, no a že skutečně jako to takhle tahnout dlouho nejde. Jde to samozřejmě, když je člověk načasovaný, lze vydržet všechno, jo. Ale aby to k něčemu vedlo, nebo aby si člověk udělal nějaký pořádek, nebo urovnal si tedy ty myšlenky v hlavě, tak skutečně je potřeba jako ubrat. No, jela jsem teda to na plný plyn, si myslím.

0: A teď, paní Kubišová, ještě vaše poslední aktivita, zvířátka. My můžeme říct, že televizní pořad, který uvádí Marta Kubišová, možná, že jste ho už aj viděli.
1: No určitě.
0: A jmenuje se Chcete mě, že?
1: Ano.
0: A snaží se ukazovat zvířata, která ztratila své pány. A ano. Marta pro tato zvířátka hledá nový domov.
1: Ano.
0: A já myslím, že ten nejnovější pořad Chcete mě mohou uvidět naši posluchači přímo na
1: Štědrý večer. 21:40 na F1.
0: Ano. No a teďka buďte tak hodná, řekněte mi, kde ty zvířátka berete a jak se o nich dovídáte.
1: No, dovídáme se teď už v poslední době hodně, protože lidi, jak si právě zvykli na tento pořad Chcete mě, tak mi dopisujou mě i panu Šebánkovi a prostě my jsme sice zavalený poštou. Jednak takovou, která je ráda, že která nás chválí za naši aktivitu, ale taky jsou tam případy jaksi alarmující a na ty my posíláme buď tedy na ty lidi z ochrany, teda z lidí na ochranu zvířat, a nebo na to už budeme posílat asi normálně televizi. Aktuality jako.
0: Ano.
1: No.
0: Ukázat tam, kde se špatně zachází se zvířetem?
1: Ano, tam takový ty případy vysloveně jaksi, který nejsou dobrý.
0: Jak vypadá teď momentálně ta situace
1: s těmi depozity?
0: Ano.
1: No tak pražský útulek se přestěhoval ze Sobína do Troji. Ono je to tedy katastrální území Bohnice, ale jmenuje se to Praha 8 Troja. V Zámcích 56 a mně už vůbec nepřipadali tam tentokrát jako v útulku, mně už tam připadali absolutně jako v lázních. A je nádherný zateplený kotce a hlavně taky kapacitně to bude stačit. Je tam možnost karantény, je tam možnost ošetřovny, to všechno tam už je. A hlavně je to prostě pod vedením jednak tedy lidí z ochrany, lidí na ochranu zvířat, ale hlavně je tam daná paní Havelková, paní Marta Havelková, kterou tam dal pan doktor Hulvert a pan doktor Toman z té veterinární ošetřovny na Chodově. No, takže je to pod naprosto profesionálním dohledem. Ano. Takže největší onemocnění tam byl kašlíček a rýmička.
0: A řekněte mě, najde se dost lidí, kteří vám jsou ochotní pomáhat?
1: Já doufám, že tam v té Troji vlastně to ty ochránci SOS Animal pracovali hodiny a hodiny naprosto bez jakýkoliv nároku na jakoukoliv odměnu. Nevím, jestli je to tím, že vlastně dělám něco, co jsem nikdy v životě nedělala, jsem se vždycky hrozně bála mluvit.
0: Myslíte, mluvíte teď o těch vašich adventních koncertech?
1: Mluvím o těch adventních koncertech. A tím, že jsem do toho loni tak spadla a tedy taky jako moderátorka, tak jsem vlastně asi spadla taky do toho moderování těch zvířátek. No, ale přesvědčuju se i v jednom, i v druhém případě, že lidi vůbec nejsou tak lhostejní, jak třeba by člověku připadalo, přestože mají všichni starosti o svoji budoucnost. Ale zdá se mi, že prostě lidi se teď nestydí za třeba, ne, on to není soucit, ale prostě za to, že jsou lidi.
0: Za projevený cit
1: se nestydí, no. A to je hrozně důležitý a já to pociťuju právě a hrozně mě to drží, protože kdybych neviděla ty výsledky, jo, tak bych asi neměla odvahu tohleto v obojí dvojí dělat, no. Při přijdu na, jsem přišla nedávno na jeden večírek a tam mi všichni říkali, no víš, Marto, to je sice pěkný, ta tvoje jaksi charitativní a humanitní činnost, jako to je dobrý, ale nezapomeň, ty si především jsi jako zpěvačka, na to by si měla myslet, no. A já na to říkám, no tak, když teda jste tak chytrý, tak mi řekněte, kdy to mám dělat, když den má jenom 24 hodin a hlavně, kdo by to taky dělal? Kdo by to dělal? No, tak prostě je pravda, že teda míň zpívám, ale zase si myslím, že když je to teď potřeba, tak dělám radši tohleto. No a pak zase třeba z jara bude čas na písničky.
0: Bude doba zpívání.
1: No, třeba bude doba zpívání.

0: Vy máte doma moc hezké malé zvířátko.
1: Ano, Fandu, Yorkshire mám.
2: No a panoušek prostě asi měl, no, asi 30 deka, když přišel, nebo a to neměl ani. No teď má asi kilo 65.
1: Nejvíc s ním chodím já, nejvíc s ním já jezdím a vlastně beru si ho
0: já
1: všude.
0: Já myslím, no, že tak to dopadá vždycky ve všech rodinách.
1: Tak to dopadá, protože já se o něj starám. No a
0: ještě mě řekněte, jak fanoušek žádlil.
1: Jo, fanoušek žádlil teď strašně, protože asi 14 dnů teď jsem měla doma francouzskou buldočku strakošku, ale modrookou. Právě pro ty její modrý oči jí chtěli, jednak ji teda vyloučili z chovu, ale chtěli jí asi uspat, protože jako to by byla, to by jako nebylo ze správného vrhu. No a tak já, když jsem se to po telefonu od té paní dověděla, že hodla se jí zbavit té buldočky, tak jsem počkala na dceru, až přijde ze školy a říkám, hele, Káťo, ty skočíme do autáku a jedeme prostě zachránit malou fenečku francouzského buldočka. No, dali jsme jí jméno Betinka, Betinku jsem přinesla domů a Fanda začal těžce žálit, protože si řekl, tak tohle to ne. Ta tady může dělat loužičky a nic se neřekne a utíraj to, ale já jsem dala takovou jako překližku mezi pokoj a kuchyň, no a ta Betinka sice chodila, ona vydržela i 4 hodiny se nepočůrat, ale musela pořád mít možnost toho hadru, no a Fanda nakonec asi tak 10. den naučil už jí nechávat mističku svojí k dispozici a teprve potom, tedy když něco zbylo, tak se šel najíst. No a pak jsem jí vlastně našla novej domov. No a tím pádem.
0: Takže ve chvíli, kdy začali být kamarádi.
1: Začali být kamarádi, no, ale teď už mám o ní zprávu, že už je dvakrát tak veliká, takže teď už by to asi nebylo to.
0: Paní Kubišová, já o vás vím, ano, že jste ve svém životě nejen byla v kanceláři, o tom jste vykladala moc krát, o tom, jak se vám tam dařilo a jak jste se to naučila, jak jste to nakonec dělala docela ráda, hlavně dobře, ano, ale vy jste taky žila dost dlouho let na venkově.
1: Ano, 7 let jsem žila na Vysočině. Tak když jsem se podruhý vdala, tak jsem samozřejmě nepřemýšlela na ničem jiným, než jak se zhostit zase, já nevím, takového pokusu o dítě a pan asistent Komanec mi tehdy říkal, no vám by nejvíc prospělo žít mimo Prahu. V tomhle tom, jak si fofru a v tom v jednom kole, ne, to asi se nikdy nepovede. No tak to byl motiv, proč jsem se tady na tu vesnici vydala, ale takže jsem tam vydržela 4 roky, potom přišla Kačenka a pak jsme tam spolu ještě byli 3 roky do Kátiných 3 let, no a potom Káťa už šla do školky. No a
0: paní Kubišová, já vím, že jste tam byla obklopená jako jezulátko,
1: no,
0: zvířátky.
1: Samozřejmě, tam jsem to byl ráj přímo. Já jsem až do té doby totiž neznala kočky. Neměla jsem možnost mít kočičku. A tam jsem vlastně ten dům si brala na starosti s dvěma, s mámou a kocourem. A oni říkali, to je kotě, jo, ale on to byl takovej, on vypadal sice jako treska, ale byl to takovej, potom z něho veliký kocour, ale hrozně hodnej.
0: Kolik jste měli těch kočiček?
1: No, někdy těch kočiček. My jsme permanentně měli takových třeba 6 nebo někdy 10.
0: Takže Kačenka, když byla malá, žila vlastně uprostřed přírody ze zvířátky, ano, tak jistě do teletníku jste chodili, že dívat se na kravičky.
1: Jasně, to byla naše takzvaná cílená procházka, to byl teletník tam na kopečku. Tam jsme chodili se koukat nejen na telátka, ale taky na koníčky. A no tam prostě jsme přišli ke všemu, ke klíšťatům, od klíšťat počínaje až prostě po posledního zajíčka. Třeba Káťa se chodila koukat do králíkáren okolních sousedů na králíčky, no.
0: Víte, co se mně ještě, paní Kubišová, líbilo? Jak jste říkala, jak jeden z důvodů vašeho rozvodu? Ano. Byly ty zvířátka.
2: Jo, no to ex-manžel uváděl v tom rozvodovém protokolu, uváděl, že vlastně někdy byl přinucen žít až s 10 kočkami. No tak což samozřejmě...
0: Bylo to pravda?
2: No bylo, no, ale oni tam všichni vyprskli a já taky, no.
0: Takže zvířátka máte ráda a teď by mě zajímalo, narodila jste se s tou láskou k těm zvířátkům?
2: Asi
0: anebo
2: jo.
0: Jste nějak v životě pomalu, jak jste je poznávala?
2: Ne, asi, se musí člověk narodit.
0: Takže všechno. Postupně jste se vracela ke všem svým láskám. Zpěv?
2: Ano.
0: Teď máte tu televizi, výbor dobré vůle a
2: no,
0: i ty zvířátka.
2: A ty zvířata, no, ale myslím si, že ta němá tvář, prostě, že ta jako je potřeba... jako její potřeba věnovat ten čas a věnovat jí tu energii, no samozřejmě těm dětem, těm postiženým taky, ale to si myslím pořád, že je nás tolik na ty děti a je to vlastně jediný, co vlastně národ má jako svoje další generace, že jo? Takže si myslím, že ty děti se velice brzy ocitnou na té úrovni aspoň, aby se to dalo srovnat aspoň dejme tomu na té evropské úrovni. Jo, už je taky ten vztah se mi zdá lepší, sice tuhle mi jedna maminka řekla, není to pravda, lidi jsou zlí, no ale já mám pocit, že ten vztah k postiženým se rapidně lepší.
0: Ale o těch zvířatech se vlastně
2: ale
0: skoro nemluvilo.
2: Ty zvířata, no o těch se jednak nemluvilo a prostě ty zvířata holt nemají hlas, aby mohli brečet, aby mohli křičet.
3: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
4: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ráno.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání.

Dělné četbě na pokračování si dnes poslechnete další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye z roku 1980. Příjemný poslech.

0: Dorian Gray zamkl dveře odlehlé místnosti, kam ukryl svůj portrét se znaky krutosti ve tváři. A když si bez dojetí přečetl v novinách závěr o smrti mladičké herečky Sibily Vejnové, skonala podle nálezu nešťastnou náhodou, sáhl po knize, kterou mu toho dne poslal Lord Henry Wotton.
1: Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je vzdát se mu, milý Doriane. Tělo jednou stejně zahřeší a vypořádá se s tím, neboť čin je druh očištění. Příroda vám dala krásu, zdědil jste velké jmění po matce i starém pánovi, a co hlavní, jste mladý, příteli, tak hříšně mladý, kdy už budete plnoletý.
2: Příští rok, Lorde Henry.
1: Šťastný člověče, snažte se všechno poznat, když k vám byli bohové štědří. Mládí nedostanete nikdy zpátky, trvat. Tak krátce. Zvědavost a touha po zkušenostech, to jsou motivy k naplnění života. Nebojte se.
2: Myslíte to vážně, Lorde Wotton? Nikdy vám nerozumím.
1: Myslím to s vámi dobře, mladý muži, stačí?
0: Ta kniha Doriana rázem zaujala. Byl to román bez zápletky. Vlastně to byla psychologická studie o mladém Pařížanovi, který strávil život tím, že se v 19. století snažil probudit v sobě všechny vášně a způsoby myšlení, jež byly vlastní různým věkům. Francouzský autor vložil do příběhu metafory nestvůrné jako orchideje rafinovaných barev. Život smyslů hýřil mystickou filozofií. Místy kniha připomínala duchovní vytržení středověkého světce, na dalších stránkách to byla morbidní zpověď moderního hříšníka. Byla to zhoubná kniha a mátla Dorianův mozek jako těžká vůně kadidla. Ani si neuvědomil, že dohasíná den a přikrádají se stíny. Teprve když mu sluha několikrát připomněl, že je čas k večeři, převlékl se a odešel do klubu.
2: Tu se omlouvám, Lorde Henry. Nad románem, který jste mi poslal, jsem úplně zapomněl, jak čas utíká. Díky vám.
1: Jistě se vám líbí, co?
2: Uchvacuje mě ta kniha. To je velký rozdíl.
1: Ach, tak už i na tohle jste přišel. Děláte všechno, aby z vás byl dokonalý znalec života, mladý muži?
0: Po léta se Dorian Gray nemohl vymanit z vlivu té knihy. Ani se o to nesnažil. Zakoupil několik výtisků a dal si je svázat do rozličných barev, aby se hodili k jeho náladám i proměnlivým zálibám.
2: Já jsem šťastnější než ten Pařížan. Jak stárnul, měl hrůzu ze zrcadel i nehybné vodní hladiny. Moje tvář se nemění. Je to zázrak, vyplněná prosba. To vše mi daroval osud.
3: A co tvoje tvář na obraze, Doriane?
2: Co pak se tě nezbavím?
3: Patříme přece k sobě. Už jsi s nám nezvykl, jako lidé na tebe, příteli. Léta utíkají. Opatruješ klíč od místnosti, kde je tvůj portrét vytvořený tím poctivcem Bezilem Holverdem.
2: Milý starý Bezil, taky si hraje na moje špatné svědomí. Jak je vytrvalý a nudný.
0: Čas Doriana Graye nepoznamenal. Stále vypadal jako člověk, jenž se dokázal uchránit před špínou světa. Lidé, kteří mluvili hrubě, umlkli, když vstoupil. Měl v čisté tváři cosi, co je káralo. Zůstal nedotčen v nestárnoucí sličnosti i půvabu. Byl bohatý, vrcholně úspěšný milenec života.

0: Zítra bude Dorianovi 38 let. Je 9. listopadu. Londýnskou ulicí táhne studená, mlhavá noc. Na rohu se minou dva muži. Ten s kufříkem je Basil Hallward. Druhý Dorian Gray, zachumlaný v teplém kožichu.
1: Jste to vy, Doriane?
2: Basil.
1: Čekal jsem ve vašem domě od 9 hodin. Půlnočním rychlíkem jedu do Paříže. Chtěl jsem s vámi ještě mluvit, příteli. Vy jste mě nepoznal.
2: V té mlze, vážený mistře? Vždyť nepoznávám ani ulici, ve které bydlím. Myslím, že můj dům je někde tady. Ach, to mě mrzí, že odjíždíte. Ale vrátíte se brzy, ne?
1: Budu 6 měsíců mimo Anglii. Pronajmu si v Paříži ateliér a tam chci namalovat jeden velký obraz. Mm-hmm. Ale o sobě jsem mluvit nechtěl. Dovolte, abych šel ještě na chvilku k vám. Musím vám něco povědět.
2: A to mi uděláte velkou radost, Basile. Ale nezmeškáte vlak?
1: Mám spoustu času. Vlak jede 15 minut po půlnoci. Všecko, co vezu sebou, je v téhle brašně. A na nádraží Victoria se dostanu za 20 minut.
2: Tak takhle cestuje módní malíř. No tak pojďme. Ale nemluvte o ničem vážném, ano?
3: Jak dlouho už se znáš s Basilem Hallwardem?
2: Bezmála 20 let, proč?
3: Ten člověk už je ti na obtíž?
2: Lidské cesty se zbíhají i rozcházejí, to je přirozené. A byl jsem vlastně ještě školáček, když jsme se poznali. Pravý smysl života jsem začal chápat až později, hlavně zásluhou Lorda Vodna.
3: Co se všechno stalo za tu dobu?
2: Dnes nesmí být vážného nic, Henry.
4: Souhlasím, příteli. Domnívám se, že oslavu 5 let našeho zpříznění věnujeme debatě o skvělých přírůstcích vaší sbírky gobelínů. Nebo nám chcete raději vyprávět o svých starožitnostech a drakamech? Ukažte nám přece nejnovější poklad, no?
2: Tyrkis d'Albier Roche? Ten je zatím v trezoru jisté francouzské banky, Lorde Vod.
4: To je mrzuté. Ale zdejší znalci stejně zblednou závistí, co?
5: Myslím, Doriane, že by bylo účelné, abyste svému příteli věnoval jeden ze svých indických achátů. Ten prý dodává člověku výmluvnost.
4: Drahá lady, vy jistě nemyslíte na nic horšího, než na mé úplné zničení. Takový dar nemohu přijmout. Nemám nic, čím bych mu oplatil. Snad je naradou, aby naší dnešní společnosti, která v něm vidí dokonalý typ světoobčana, ukázal, jak si má gentleman upravit vázanku.
2: 20 let je dostatečně dlouhá doba na to, aby se člověk změnil.
3: Tvoje jinožská tvářička zůstává stále stejná. Mudré oči provokují svou nevinností, zlaté vlasy září, mladé rty nestárnou.
2: Děkuji za ten zázrak. Chci poznat svět ve všech jeho nádherách. Proto jsem se dal do studia parfémů a záhad jejich výroby. Destiloval jsem těžce vonící oleje, pálil libovolné gumy z východu. Sbíral jsem ty nejpodivnější hudební nástroje ze všech krajů světa. Pořádal jsem originální koncerty, kde jednou cikáni vyluzovali divoké tóny z malých citer, nebo vážní tunisané škubali napjatými strunami obrovských loten. Zatímco šklebící se černoši jednotvárně tloukli do měděných bubnů.
3: A když tě omezila hudba, začal si sbírat drahokamy. Na maškarním plese se dokonce objevil v úboru francouzského admirála posázeném 560 perlami.
2: Kopeliny a výšivky dráždily mu obrazotvornost.
3: Hledal si ve všem jen prostředky k zapomnění. Přesycen drahou nádherou si utíkal tmou do děsivých míst na periferii Londýna, kde se neřest zdeformoval do těch nejohyznějších tvarů a barev.
2: Toužil jsem poznávat krásu v umění, ale zároveň ve mně vzrůstala touha po všech smyslných rozkoších světa.
3: Léčení smyslů skrze duši a duše skrze smysly. A tíhu tvých hříchů a stáří nese portrét, zamčený v místnosti, do které někdy s hrůzou chodíváš. Tvůj obraz se mění, Doriane. Basil by už nepoznal své skvělé dílo. 20 let vedeš dvojí život. co vlastně chceš?
6: Co čumíš? Už jsem ti řekla, že tady nikdo takovou děvečku nezná.
7: Viděl jsem ji. Viděl jsem, jak zašla do téhle krčmy.
6: Jo, asi šeláš láskou, mladej. Ale líbíš se mi. Radši mi povídí, jaký je to, když se zamiluje takový chlapeček, jako seš ty.
7: Kde je Margaret?
6: Slyšeli jste to? On říká tý děvce Margaret.
7: Co jsi to řekla? To je děvka.
6: Ručičky máš pěkně jemný, fajnový. No se nedivím, že před tebou utíká.
7: Kam utekla?
6: A to, že si tu prvně to chceš vědět trochu moc, ne?
7: Tak řekneš mi to konečně?
6: Když mi těma bílejma ručičkama trošku polaskáš, tak pak možná.
7: Kde je?
6: Au. Pust. Au. To už je trochu moc. Au.
7: Kde je?
6: Au. Pust. Pust mě, ty zvíře.
7: Tak řekneš mi to?
6: Je vedle se svým chlapečkem zlatohlavým.
2: Co jsi to udělal, ty hulváte?
8: On ji zabil.
1: Zabil ji?
6: Zabil, zabil.
8: Chyťte ho,
2: chyťte ho.
7: Zabil ji ničema.
9: Kdo? Můj fajnovej přítel, ty lumpe.
7: Zatímco jsi zvedle užíval s Margaritou.
3: Helen Campbell? V brlozích a krčmách si pobýval tak dlouho, dokud tě z nich nevyhnali ti, kterým si zničil život. Už se nikdy nemohli vrátit do slušné části města jako ty, boháč z velkého domu.
2: Bál jsem se návratu. Těsil mě přízrak, který tak pečlivě ukrývám v podkrovní místnosti.
3: Ale zvědavost byla nakonec vždycky silnější, viď? Přikládal si své bílé prsty k svraštělým a nadořelým rukám na obraze. Poškleboval se ze znetvořenému tělu a neřestnému obličeji.
2: Později tohle srovnávání ve mně vyvolávalo pocit rozkoše. Chtěl jsem prožít všechny vášně jako ten mladý Pařížan z čarovné knihy od Lorda Henryho.
3: Protože jsi byl stále víc zamilovaný do vlastní krásy. I proto si každou středu otvíral svůj dům vznešeným hostům. Lichotí ti, že Londýn tě pokládá za vzor v chování i v oblékání.
2: A proč si mám tohle vyčítat? Toužil jsem stát se tím, čím byl Petronius neronskému Římu, ale chtěl jsem vytvořit i vlastní styl a filozofii.
3: Uctívání smyslů se právem zatracuje.
2: Pravou povahu smyslů dosud nikdo nepochopil. Zůstávají proto divošské a živočišné, že se je svět odjakživa snaží přimět k poslušnosti vyhladověním anebo je ubít bolestí. Chtěl bych vytvořit nový životní způsob. Jehož převládajícím znakem bude jemný cit pro krásu.
3: To jsou všechno názory, které ti předestírá Lord Henry. A ty je pak bezostyšně pokládáš za své. I jeho zásluhou se díváš na zlo jako na prostředek, jímž chceš uskutečnit své marnivé pojetí krásna. A zatím ničíš lidi a stárneš, Dorian Gray.
1: A teď si chci s vámi vážně promluvit, drahý příteli.
10: Ano? A čeho se to týká? Já doufám, že ne mne. Sebe už mám dneska až dost.
1: Týká se to vás, Doriane, bohužel. Zdržím vás o 2,5 hodiny.
10: O, 2,5 hodiny. Ale já jsem hrozně unavený.
1: Myslím, že bude správné, když se dovíte, že se o vás po Londýně povídají strašlivé věci.
10: Ano? O těch si nepřeji nic vědět. Mám rád pomluvy o jiných lidech, ale pomluvy o mě ty nemají půvab noviny.
1: Musí vás zajímat, Doriane. Rozumějte, já těm pověstem vůbec nevěřím. Hřík se podepíše člověku do tváře, ten nelze zatajit. Vy máte tak čistý pohled.
10: Bezile, někdy se mluvívá o tajných neřestech. To jste nikdy neslyšel, že?
1: Nic takového neexistuje. Vídám vás ovšem velmi zřídka, vy teď už ke mně nikdy nezajdete do ateliéru. Když slyším všechny ty ohavnosti, které si o vás lidé šeptají, já nevím, co si mám myslet.
10: Přestaňte. Vy vůbec mluvíte o něčem, o čem nic nevíte, holde.
1: Tak mi vysvětlete, jak to, že takový muž, jako je Vévora z Berwicku, odejde z klubovní místnosti, když tam vstoupíte vy. Jak to, že tolik londýnských gentlemanů nevkročí do vašeho domu ani vás nezvou k sobě?
10: A proč Berwick odejde z místnosti, když tam vstoupím já? To protože já vím všechno o něm a ne protože on ví něco o mně. Jak může mít čistý štít s tou pomíchanou krví, která mu kuluje v žilách?
1: Lord Stavely, bývali jste přece spolu za dobře.
8: Setkal jsem se s ním minulý týden u večeře. V rozhovoru jsme zavadili o vaše jméno, ohrnul rty a řekl, že jste člověk, jakého by žádné slušné dívce neměli dovolit poznat. A s jakým by žádná cudná žena neměla sedět v místnosti.
10: Ale to si na něj budu pamatovat.
8: Proč působíte na mladé lidi tak neblaze? Třeba ten nešťastný chlapec z královské gardy, který spáchal sebevraždu, vy jste byl přece jeho přítel. A co Adrian Siglecton a jeho strašlivý konec?
10: No ale když napíše na sminku jméno svého přítele, jsem snad já jeho opatrovník.
8: A jediný syn Lorda Kenta a jeho kariéra.
10: Když si Kentův hloupý synáček najde manželku na ulici, co mě je potom?
8: Co malý vévoda z Pírsu a ještě bych mohl mluvit o dalších.
10: Vážený, víte zrovna tak dobře jako já, jak lidé v Londýně žvaní.
8: Doriane, o to přece neběží. To vím, že anglická společnost je špatná.
10: No tak prosím.
8: Právě proto chci, aby vy jste byl ryzí a vy nejste. Právě posuzujeme člověka podle toho, jak působí na ostatní. Vy jste mnoha lidem vnukl šílenou touhu po rozkoších. Teď jsou na dně a přesto se dokážete usmívat právě tak, jako se usmíváte teď.
10: Ale.
8: Vím, že jste s Lordem Henrym nerozluční přátelé. Jistě už proto jste neměl pohodit jméno jeho sestry na pospas lidským řečem.
10: Ale tak dost, přestaňte už, Bezile. Já už nechci slyšet další kázání.
8: Musím to říct a vy to musíte vyslechnout. Když jste se s Lady Gwendolinou seznámil, nezavadil o ní ani stín pomluvy. A teď s ní nesmějí bydlet ani její vlastní děti.
10: Bezile.
8: A ještě jiné věci. Povídá se, že se v přestrojení plížíte do nejodpornějších londýnských doupat.
10: Už dost.
8: Může to být vůbec pravda? Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem se smál, ale teď mě jí má hrůza.
10: Holverde, dejte si pozor. Zacházíte příliš daleko.
8: Já nevím, co je pravda, ale říká se to o vás. Snažím se vás hájit. Vždyť vás dokonale znám. Něčeho takového nejste schopný, ale znám vás. Rád bych to věděl. Kdybych znal vaši duši, viděl ji.
10: Vidět, ano. Vidět mou duši. To je ale žartík, pane.
8: Myslím to vážně.
10: No tak dobrá. Uvidíte mou dušičku, jen pojďte. Je dílem vašich rukou. Tak proč byste se na ní nemohl podívat? Pak to můžete vykládat, když budete chtít. Ale nikdo vám neuvěří. Už jste se dost natlachal o mravní zkáze. Uvidíte mou duši, no proč ne?
8: Rouháte se, Doriane, takové věci jsou hrozné a nemají smysl.
10: Myslíte?
8: Chci jen vaše dobro. Když mi řeknete, že ta provinění jsou od začátku do konce nepravdivá, uvěřím vám.
10: Ale pojďte se mnou nahoru. Pojďte. Já si vedu deník o svém životě. A ten zůstává pořád v místnosti, ve které je psán. Ukážu vám ho. Ovšem, když půjdete se mnou.
8: Nechtějte, abych teď v noci něco četl. Chci jen přímou odpověď na svou otázku.
10: Tu dostanete nahoře. Tady vám ji nemohu dát. Pojďte. Vy budete jediný člověk, který má právo vědět o mně všechno.
3: Počínáš si jako šílenec, Doriane. Jako malý neposlušný kluk, kterému zastřela rozum, píchá.
10: Bezil musí už konečně dostat lekci. Jeho kázání a podezíravost jsou trapná.
3: Do podkroví vede 20 schodů. Právě tolik let se znáte. Až vystoupíš na poslední schod, ztratíš přítele a snad i posledního člověka, kterému záleželo na tvém dobru.
10: Skončí jeho nadřazenost. I když se nikdy ničím neprovinil, možná, že pak bude na své nejlepší dílo můj starý portrét i pišní.
11: Bezile, ještě jednou se vás ptám. Trváte na tom, že chcete znát pravdu?
8: Ano, chci.
11: Jste jediný člověk, který má právo vědět o mě všechno. Vy máte s mým životem víc společného, než si myslíte. Pojďte dál. A zavřete za sebou. Tak, vy si myslíte, že duši vidí jen Bůh. Stáhněte ten závěs a uvidíte moji duši.
8: Vy jste zešílel, Doriane, nebo hrajete nějakou komedii?
11: Nechcete? Tak to tedy musím udělat sám.

0: Co je to za Horus? Vždy tě to tvář Doriana kreje. Bodnaté oči si dosud uchovaly něco z líbezné modři. V prošedivých vlasech se dá ještě tušit trocha bývalého zlata. Ale kdo to maloval?
1: Poznáváte tahy vlastního šťatce. Podpis v levém dolní rohu je také váš. Bezile Horvode.
0: Ano. Rám jsem také navrhoval já.
2: To je nějaká ohavná sprostá karikatura. Nic takového jsem přece nikdy nemaloval. A přece je to obraz ode mě. Poznávám ho. To je příšerné.
0: Co tohle znamená?
1: Milý Bezile, před 20 lety, když jsem byl ještě mladíček, jste mi lichotil. Naučil jste mě být domýšlivým na to, jak jsem čistý a krásný. Jednoho dne jste mě představil svému příteli, lordu Wotnovi. A Henry mi vysvětlil zázrak mládí. A pak jste domaloval můj portrét a ten mi zjevil zázrak dokonalé krásy. A v šíleném okamžiku, já dodnes vlastně nevím, jestli ho lituji nebo ne, jsem vyslovil přání. Kdybyste možná řekl, že to byla modlitba.
0: Na to se moc dobře pamatuji. Ne, ne, ne, to není možné. V barvách, kterými jsem to maloval, byla nějaká ničemná žíravina, ten obraz takhle zničila. Říkám vám, že tohle není možné.
1: Ach, co není možné?
0: Vždyť jste mi řekl, že jste ten portrét zničil.
1: Mýlil jsem se. Ten portrét zničil mě. Člověče.
0: Nevěřím, že to je můj obraz.
1: A co pak nepoznáváte v něm svůj ideál dobra a ušlechtilosti?
0: Můj ideál, jak vy tomu říkáte, v tom nebylo nic špatného, ale tohle je tvář zlého, vyžilého satyra, tvář ničemi.
1: To je tvář mé duše, Horvode.
0: Co jsem to zbožňoval? Vždyť to má oči ďáblovi.
1: Každý z nás má v sobě nebe i peklo, Bezile.
0: Jestli jste ze sebe udělal tohle, pak musíte být ještě horší, než jak si představují ti, kteří mluví proti vám. Doriane, jaká je tohle strašná lekce. Modlete se, Doriane. Modlitba vaší pýchy byla vyslyšena. Stejně bude vyslyšena i prosba vašeho pokání. Přes příliš jsem se vám klaněl, jsem za to potrestán. Vy jste se přes příliš klaněl sám sobě. Oba jsme potrestáni, oba.
1: Ale
0: oba,
1: je
0: oba.
1: Příliš pozdě na všechno.
0: Nikdy není příliš pozdě, Doriane Gray.
1: Ale tato slova už pro mě nemají žádný význam.
0: To neříkejte. Vašim špatnostem je třeba udělat konec. Učiňte pokání a napravte svůj život. Co pak nevidíte, jak po nás ta zlořečená věc pokukuje?
1: Zlořečená? Co pak nejste jí vůdcem? Kde je čí vina? Ti unesu jenom já. Vy si celou dobu klidně malujete nové obrazy.
2: Radil jsem ti, abys neodhaloval to, co má zůstat skryto. Bezil snadno vykoupí svou vinu bez úhony v životem a pak najde pro tvoji hambu nový lék. Opovržení.
1: Nenávidím ho. Jo, nenávidím lupáka. Teď se snad za mne modlí. Módní malíř Bezil Harrod je blázen.
2: Proč máš v ruce nůž? Doriane, to přece nesmíš udělat!

nesmím si připouštět, v jaké jsem situaci. Jedině tak se sepřím, Byrobnán. Člověk, který namaloval ten neblahý portrét, je zodpovědný za všechno mé neštěstí. A ten teď zmizel z mého života. A tím je to vyřízeno. Musím ukryt bezilovu prašu a plášť, později to všechno mou snadu spálit. Nestrácet klid, nestrácet klid, nestrácet klid. Teď se musím teple obléknout. Vrátit se potichu na studenou mlávou ulici. Nikdo nic neví. Nikdo mi nic nemůže dokázat. Bezil přece jel půlnočním

0: Je mi líto, že jsem vás musel vzbudit, Francisi, ale zapomněl jsem si vzít klíč od domu. Je zima, co? Kolik je hodin?
1: Za 5 minut, 14:15, pane.
0: O, to je hrozně pozdě. Ráno mě musíte vzbudit v 9, mám nějakou práci.
1: Prosím, pane.
0: Byl tu někdo večer?
1: Malíř Holvard, pane. Zdržel se tu až do 11 a pak odešel, aby nezmeškal vlak.
0: O, to je mi líto, že jsem se s ním nesešel. Vzkázal mi něco?
1: Ne, pane. Jen to, že když vás nezastihne v klubu, tak vám napíše z Paříže.
0: Dobře, dobře, Francisi. Tak nezapomeňte ráno v 9.
1: Ne, pane. Dobrou noc.
2: Každý měsíc je v Anglii někdo pověšen za čin, který jsem dnes spáchal já. Ale co je mi možno dokázat? Basil Howard odtud odešel v 11 hodin. Nikdo ho neviděl, když se vrátil se mnou. Měl tak podivínsky samotářské zvyky. Uplyne řada měsíců, než vznikne nějaké podezření, že není v Paříž. Mám čas k odstranění důkazů. Nesmím se prozradit. Ano, co teď? Ellen, to je muž, kterého potřebuji. Jistý člověk s jménem Ellen Kemp. My firm, Hertford Street, 152.

0: Slyšeli jste další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda, obraz Doriana Graye z roku 1980. Dramatizace Barbora Feitlová, hudba Štěpán Rak, režie Jan Lorman. Hráli Miroslav Masopust, Jaroslav Konečný, František Němec, Jiří Adamíra, Marie Rosulková, Miloš Nedbal, Slávka Budínová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: kloň se blíží.
1: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
2: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
1: Ale také Trupte nám trumpety a muziky muziky.
2: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
1: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
2: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hit.

Káně nad řekou s dokonale chytlavou kytarou Romana Horkého a kouzelně podzimní atmosférou na úvod dnešního setkání v naší pravidelné sobotní dvoraně. V podobné náladě za vámi co nevidět přijde i Helena Maršálková s Pacifikem. Jejich nahrávka Mississippi Blues je přesně o rok mladší.

Mississippi Blues, jeden z největších pilířů, které v katalogu Pražského Pacifiku vybudoval jeho dlouholetý kormidelník Tony Linhart. S jeho jménem se můžete potkat i ve zpěvníku dalších výrazných interpretů, převážně modelovaných trampskou písničkou v čele s Jitkou Vrbovou.

0: Pikovický blues textem Tony Linarta a světový evergreen Careless Love jako láska lehkomyslná s Jitkou Vrbovou. Obě v nahrávce se studiovou skupinou autora první z nich Standy Chmelíka, který Jitku provází na koncertech jako one man band a káty. A protože Standa oslaví už zítra 74, nebude od věci připomenout si některé z jeho dalších výrazných melodií. Tu první zařadil už hezky dávno do svého zpěvníku Vráť a vyskočil s pražskými Taxmeny.
1: Je to moc krásný, když si ruce prokřehlí, nad ohněm zahřívám a vánek sem tam bloudí.

koňa ví. Jak jen tak v trávě klíma, jsou tu hned myšlenky toulaví. Všude je klid a jen tam kousek ode mnou, dál potok pospíchá. Slyším svůj vlastní dech jen občas, křídla vůle promluví do ticha. Nebe je samá hvězda, jak tmavě modrá zahrada. Jestli ráj tohle není, mě tak aspoň hodně.

srdce pokoje. Bulváry, kasína a spousty neon noc na den promění, ale jsou stejné v pátek jako

kytarek a pár filmů, město víc neumí nabídnout. Tak když mě časné ráno první zábleskem po tváři pohladí a stínám spánek proudem vody průzračné, že chladí nevadí. A když zaslechnu koně, jak prohání se v ohradách, když hladím jeho hřívu, v téhle chvíli mě zas napadá. A tak si říkám zřejmě, tak to je. Bůh musel mít snad srdce,

Dráťa vyskočil z taxmeny Jaroslava Čvančary a Bůh musel mít snad srdce kovboje Standy Chmelíka. Dlouhá léta pečlivého strážce gramofonové a do značné míry i koncertní cesty Karla Zicha, pro kterého napsal s Michalem Bukovičem i nestárnoucí Léto, jak má být.

Karel Zich s pražským Točrem z roku 1986, Léto jak má být. Ovšem svoji nejspíš absolutně nejpopulárnější písničku přinesl Standa Chmelík o dva roky později do zpěvníku Jitky Vrbové. Nejspíš většinou víte, že se jmenuje Co nevědět se sejdem.

Nahrávkou písničky Sam Fuch, I'm Gone, s výrazným pianem Josepha Gardnera vstoupila do dnešní dvorany jedna ze stovek kdysi populárních, časem ovšem dávno zavátých vokálních skupin 40. let, černý kvartet Four Blues. Těžiště jeho nějak rozsáhlé, ovšem mnohé vypovídající diskografie se soustředilo do roku 1945. Tehdy se Four Blues příjemně přiživili i na popularitě písničky Bell Button Trousers, známé u nás pod názvem Byla jedna holčička.

nahrávkou, na to je nejlepší dlouhatá pořádně opálená holka It Takes a Long Tall Brown Skinned Girl jsme se dostali s vokální skupinou Four Blues, která nahrávala rovněž náboženské gospely pod firmou The Golden Echo Quartet, kam si do poloviny roku 1947. Tehdy se v ní scházeli kytarista Genzire Thompson, pianista Joseph Garden, bubeník Carol Jones a kontrabasista James Starks a v září 1948 nahráli společnou skladbu The Blues Can Jump.

Vokální kvartet Four Blues s nahrávkou The Blues Can Jump, která se objevila na deskách v době, kdy hit parádou mávali Mills Brothers s písničkou Across the Alley from the Alamo, kterou kdysi dávno překstil textař Ronald Krauss na Zápraží a svěřil partě KTO.

I tentokrát jsme s kamarády Táborových ohňů zůstali v obětí dokonale swingující muziky 40. let, kam jejich zpěvník tehdy plánovitě směřoval textař Ronald Kraus. Tentokrát to byla Linda, kterou v roce 47 vynesl na vrchol zámořské hitparády Buddy Clark s orchestrem Ray Nobleho. Odtud se z texty Ronalda Krause přeneseme o celých 16 let dál do zpěvníku Bobby Darina, odkud vybral pro Milana Drobného 18 žlutých růží.

Zloděj růží. Jediný zásek na pažbě Milana Drobného z dílny Ronalda Krause, s jehož texty válčila i Eva Olmerová nebo Judita Čeřovská, ovšem nejčastěji parta KTO Franty Hakra.

Dnes už málem legendární bluegrassová klasika Zrádný banjo s kamarády táborových ohňů jako vzpomínka na textaře Ronalda Krause, který by se pozítří dožil 88.

Nestárnoucí zelené pláně v nejnovější domácí verzi s Tomášem Perglem a jeho Eldorádem na závěr našeho dnešního setkání v sobotní dvoraně. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: taky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní páteční noční linky Českého rozhlasu. Zdravím vás ze zlínského studia a jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. Léto se pomalu loučí, prázdniny končí, srpen se chýlí ke svému závěru a před námi je září. Možná si říkáte, kam se ty dva letní měsíce vlastně poděly. Vždyť ještě nedávno jsme se těšili na první prázdninové dny a najednou už stojíme na jejich konci. A právě dnes bych se společně s vámi chtěla za letošním létem trochu ohlédnout. Jaké bylo? Vyšlo vám všechno, co jste si plánovali? Byli jste u vody, u moře, na horách, na výletě? Nebo jste si nejlépe odpočinuli doma, třeba na zahradě? A možná bylo nakonec všechno úplně jinak, než jste si představovali. Ale léto nemuselo být pro každého jen bezstarostné. Někdo mohl pro

0: Ano, dlouhé letní večery budou pomalu střídat první náznaky podzimu. Pojďme si dnes ale povídat o tom, co jste během těchto prázdnin zažili. Paní Libuše je s námi, zdravíme ze Zlína do Mníchovic.
1: Já vás zdravím ještě jednou, Jaruško, a všechny posluchače, co jsou napřímo. No, léto jsme prožili jako doma a hlavně v chládku, protože byly horka, to já nesnáším. A tak jako jsme se to užili doma. Ale už se natěším na ten podzim.
0: Podívejte, s kým jste letos strávila nejvíc času v létě? Potkala jste nějakého člověka třeba, i kterého jste dlouho neviděla? Jaké milé setkání vás potěšilo a překvapilo?
1: Já tak nemůžu, tak že jsem většinou doma, jo? Takže jako jsme byli se sestrou. Takže to nejde, no.
0: Tak Libuško, jaký den letošního léta byste si chtěla zopakovat?
1: Jaký den? Mm-hmm. No, aby ještě bylo hezké, teplo. Ne, to je horka, ale teplo. To já mám ráda teplo. A ty horka ne, protože to mi nedělá dobře. To jako ne. A já mám strašně ráda teda léto, to miluju, a jaro. No a teď je ten podzim a i ta zima, no tak to už je horší pro nás.
0: A to kdybyste bohužel si mohla, Libuško, prodloužit léto o jeden jediný den, jak by vypadal, kdybyste mohla dělat cokoliv byste chtěla?
1: To nevím, jako prodloužit, nebo jak to myslíte?
0: Kdyby jsem vám přidala jeden den prázdnin, tak jak byste ho chtěla strávit?
1: No tak jako s přáteli a se sestrou, a tak v klidu, no, v pohodě. A tak no.
0: Dobře, když jste mluvila o tom, že se těšíte už na nějaké chladnější období, tak ty léta, jak jste se je snažila zvládnout? Co vám pomáhalo, když přišly tropy?
1: Jo, já jsem nikam nechodila a mám tam v pokoji, v ložnici je krásný kládek, tak já jsem si budu chvilku odpočít.

0: vypnula, tak tam jsem to trávila, protože na sluníčko nemůžu, teda to ne. Tam jsem trávila, aby jsem trošku, no, bych měla chládek, aby tam to je dobrý, když je takovýhle vedle. Ale já ty horka nesnáším, no, bohužel. Někdo to miluje, no a to, co bylo letos, tak to si myslím, že bylo hodně horka.
1: Je pravda, že ano, léta vypadají úplně jinak než dříve, mění se to. Tak řekněte, co vám chybí z těch dob, když jste byla mladší? Jak jste léto trávila odlišně od toho letošního? Byla jste velmi aktivní, jezdili jste po dovolených, nebo se vlastně zase tak moc nezměnilo?
0: No, bych řekla pravděpodobně, my jsme jezdili do Plzně s rodiči, tam na tatínek bratrance, tak každý rok jsme byli v Plzně. Jako někde jsme nebyli a tam jsme byli. Tam, no, pak přijeli zase k nám, že jo, tak se to střídalo.
1: Návštěvy, ano, i to patří k létu. Já vám děkuji za tu vaši návštěvu tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Jaruško, prosím vás, já bych potřeba číslo, jestli se můžu na paní doktorku, noru potřebuji poradit, mám kvasinky, ústek, už dlouho.
1: Dobře, Libuško, tak jo, počkejte mimo éter, uvidíme, co pro vás můžu udělat. A Hana Zagorová, tak ta nám právě teď zaspívá píseň Dotazník.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Před námi je září, s ním návrat k povinnostem, školám, každodennímu zhonu. Než se do něj ale pustíme, pojďme ještě na chvíli zůstat u toho, co nám přinesly prázdniny. Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Pěknou noc!

0: máme 11 minut po 23. hodině. Srpen se pomalu loučí, s ním přichází čas bilancovat, co nám letošní léto přineslo. Bylo podle vašich představ nebo vás život zavedl někam docela jinam? Na to se teď ptáme další volající. Krásnou noc přejeme.
1: Tady paní Věrka z Ostrova u Prachatic. Teď jsem se zrovna dovolila, tak je to narychlo, ale stejně mám svůj příběh, protože co jsem zažila během 14 dnů, to asi málo kdo zažil. Já jsem měla akorát dovolenou a chtěla jsem prožít dovolenou letos, jak má být, tak jsem vlastně těch 14 dní prožila nejkrásnější asi dovolenou, jako si je neviděl. Jo, zažila jsem vlastně, našla jsem si přítele po telefonu, už jsem tam teda volám po 11. za ten měsíc. A prostě jsem si našla přítele po telefonu, teda dovolal jsem se asi do Zlína, že jo? Já ano, právě nevím přesno. A ještě nemám pohled ze Zlína, takže asi se tam budu muset co nejdřív podívat. A přítele po telefonu, druhý den mě vlastně příbuzný dal dohromady po telefonu, tak já jsem se ten hned třetí den vydala do Vodňan na výlet a říkám, no tak pojedu, tak jsem volal tomu neznámému a říkám, že chci teda poznat, teda, no tak jsem jela jako do Vodňa na rande, teď se nevídá, co bude mít na sobě, no tak říkám, tak jako jsem si vzpomněla na příběh z televize, tam měla vlastně růži, jednu s ornamentem a jedna přišla jako živá růže, tak jsem říkala, co bude mít na sobě, nebo se poznám, nebo říká, je horko, tak já budu mít na sobě slaměnej klobou. A já říkám, no to se mě teda bude líbit, ale to jsem zvědavá, to snad najdu, když je tolika lidí ve vlaku. No tak jsem dojela do Vodňan a nikdo nikde. Říkám, no na rande se má chodit hodinu nebo půl hodiny před, abych toho člověka poznala. Tak všichni lidi se rozprchli a já tam zůstala sama. Tak jsem si říkal, no tady je nějak někdo pozbený, tak tam má jako ceduly, tak jsem to přečetla. Zlištany seděl pán, takovej tohle popíjel tam pivo, nebo co to měl ve flašťáku, limonádu, já nevím. A prostě říkám, můžu si k vám sednout, můžete. Já říkám, a někdo se tamhle už konečně s slaměným kloboukem, že ne? Tak jsem říkal, a tak to asi bude on. No tak jsem jako s pánem, taky se jmenoval Jirka, říkám, tak Jiří, já se sebou loučím, já tam asi mám toho dotyčního, který už tady měl být. No tak nakonec on přišel a říkám, jo, to jste vy, Jiří, a říkám, jo, to jsem já. Já říkám, no celou dobu si říkám, z který ulice tam jdete nebo odkud. A on to měl pár, no tak asi 4 hodiny, jako pěšky se jde k němu. Ale prostě, no tak ten, tak jsme si dali to a říkám, no tak já zítra teda, no tak já už tady zůstanu teda, no a zavolám, když tak přinehoším domů, nebo to bude. No tak jsme šli jako na vycházku, no a třetí den jsem říkal, no tak sem přijedu, tak nahlásím to doma, k synovi bude 30 letos, tak říkám, no tak jo. No a on vlastně je narozený. Ve stejný měsíc má svátek v dubnu, já mám teda 10. dubna narozeně, on má ve stejný měsíc svátek a on má narozeniny vlastně, syn má 14. prosince, on má 20. prosince, i když on má syn 30 a on teda víc než jednou tolik plus 10. Zase ta desítka prostě, jo, když nejste dá, tak 10. A mě vlastně mu bude 70. Tak jsem říkala prázdniny a on říká, no a nechtěli byste takhle, já říkám tomu, co nás vozí, říkám, hele, Michele, nepojedeme někam do Hajcmíle a jako dál za Hajcmíly, třeba 20 kilometrů do nějaký jiný vesnice a on říká, no to bychom mohli. No tak já říkám, no tak já se zeptám toho neznámého přítele, jestli by náhodou nechtěl s námi a on říká, no to bych rád, já tam vlastně asi 3 roky bydlel a vařil jsem tam v kuchyni nebo pomáhal na té farmě německé. A já říkám, no když je to 20 kilometrů za Hajcmíly, tak to jedu. Zvedne na hodinu nebo dáme si hned, tak jsme si dali sena a je pojedem. Já říkám, neznáme Jirka, to je jedno, tak prostě oberem sebou. Tak Michal teda přijel do Vodňan a říkám, Michal, hele, tak jedem do toho Hajcmíl, ale jedeme za 17 kilometrů za hranice a tady bereme známýho Jirku, který ho znám teda druhý den, to je jedno. Prostě mi padnul do oka a ze všem všude, i kdyby byl postižený prostě tohle. A no, tak vlastně jsme jeli do té Hajcmíle, do té vesnice tam, za Hajcmíly do té vesnice, přijeli jsme tam A on říká, Jiří, no tady jsem dělal a ve 2 hodiny tady je jako oběd. Znači jsme si to tam hajtnili v té vesnici. Prošli, dojeli jsme tam, tam bylo všude jako hromadu lidí cizích. Já říkám, ježmarja, proč tady na tom autě 108? To je nějaký znamení, nebo co to je? Tam je 108 z mých strany. A on říká, ne, to je 108, to je nějaký kuliček, tam nějaký znamení, hele. A já říkám, 108, to je znamení moje. 10. jsem narozená, 8. mám svátek. Říkám, to je znamení hned na první pohled. Já říkám, sem budu ráda, i když to tady neznám. No a on říká, no tady jsou samý skleníky, tady mají krávy. Já říkám, no to vím, jaký to je na farmě, kluk se chtěl přihlásit taky na českou farmu. Já říkám, no to já bych tady ráda i prožila třeba celý týden. Jo, protože vlastně ráda vařím, bezmastní a nemastní jídla, takže jsem se tam jako, bych se tam jako ze všim všudy vlastně zahrádkářím, takže to tam, jako bych to poznala, ne? No tak on mě se známe s nějakýma českýma lidma, vlastně některým jsme to přeložili do Německa, protože Michal umí vlastně německy, no tak potom teda odjel někam a já si říkám, ale to se domluvíme, když ne německy, tak rukama nebo to ne. No tak prostě jsme se tam jako najedli.
0: Věruško, jestli můžu poprosit, kde bychom přišli k té pointě?
1: No.
0: Ano, abychom dokončili myšlenku.
1: No, tak já to dokončím. Tak prostě čas. Jsem prožila vlastně ten jeden den se svým všudy v Německu jako tohle, jo. A každý den jsme jezdili takhle po vejletech, těch 14 dní, co jsem měla dovolenou. Takže jsem vlastně prožila jak v Česku, tak v německým vlastně jezeře. Tam jsem říkala, že se teď ještě vrátíme, abych si tam zaplavila na tom, jak se šlapadle, tam si koupíte šlapadlo, prostě pro 4 lidi, když tady 2 nějaký naberem neznámý, to bude jedno, ty to budou jako gratis a tam jedině bych se ještě vrátila.
0: No, to zní dobře. Vy jste hodně cestovala, užila jste si báječné prázdniny a ještě jste po telefonu poznala teda nového přítele. Tak to začalo právě tím telefonátem. No, tak to vypadá, že vám letošní léto opravdu přálo, tak doufám, že vás to nebude opouštět ani nadále a že si prožijete příjemný podzim.
1: Domácího králíka, tak jsem mu dneska udělal na půl. Už v oběd na zítra, jo, a zbytek udělám ráno.
0: Opatrujte se, Věruško, moc zdravíme.
1: No, vy taky, mějte se tam hezky a do toho zlína bych se ráda podívala, když sbírám ty pohledy a magnetky, tak tam někam zase uděláme vejlet kolem Zlína.
0: Ano, ideálně v čase, kdy tady bude třeba den otevřených dveří, abyste mohla navštívit i nás, vilu Jana Antonína Batí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Každé léto má svou atmosféru, vůni, místa i příběhy. Jakou stopu zanechalo to letošní léto právě ve vašem životě? Na to se teď ptáme, konkrétně paní Lidky. Zdravíme vás, prosíme, stěmte rádio a povídejte.
1: Nejteplejší léto mého života a nejsuší.
0: Liduško, poprosíme stlumit rádio.
1: Ano, ano, já vydržel letko. Já jsem teďka dovolila zvenku.
0: Dobře. Ano, prázdniny utekly jak voda, máte pravdu, bylo opravdu velmi horké. Velmi
1: jo, hrozně rychle utekly prázdniny. Hlavně dětem, že? No, my jsme se taky vždycky těšívali na prázdniny a potom už, jak byl ten poslední týden, já říkám, no, nazdar, zase do školy. Kdyby ta škola spadla. A dneska jsem říkala, dneska bych nechtěla mít 20 a nikdy by mě k těm 20 letům dávali 20 milionů. Protože co čeká si mladé?
0: Tak Liduško, pojďme k tomu tématu, tak zkuste nám povědět, co vás nejvíc potěšilo letos v létě, co jste zažila?
1: No tak nemůžu mluvit, co mě dneska nejvíc potěšilo, dneska spíš jsem měla nejtěžší den mého života, se dá říct, protože jsem vlastně jsem se bezlém rozešla s kamarádkou, s kterou jsme se znali jak 30 let. Ta má prostě rozmazleného synáčka, který se dá na drogy, na pití, že? A je to mamánek, vyložený mamánek. Ona se ho zřejmě bojí. Má doma dvě kočky, psa, do těch dává všechno, o ty se stará vzorně, ale o sebe vůbec. No to je její věc.
0: No, Leduško, tak to samozřejmě člověka zamrzí, protože když se někdo rozejde s někým ve zlém, tak to umí zabolet, hlavně když je to vaše dobrá kamarádka, ale já myslím, že by se to dalo snad zahojit to, co teď vás trápí, tak snad čas trošku zalepí. I nejlepší kamarádky se můžou pohádat, to přece víte, tak budu doufat, že to tak bude i u vás. No a obecně, když se řekne letošní léto, co se vám vybaví? Jaký zážitek, třeba ten pozitivní? Bylo něco milého, co vás potkalo? Potkala jste po dlouhé době nějakého člověka nebo navštívila jste nějaké místo, přijal někdo z rodiny, koho jste nečekala?
1: 30 let, jo. A dneska měl pohřeb. Tento měsíc měl slavit 70. Už se jí nedožil, rakovina. Před 20 lety pochoval manželku, 52 roku, na roztroušenou sklerózu a nechala mu tady dvě děti. No, tak co vám mám na tom říct pozitivního? Byl to nejtěžší den mého života, no, ale už to snad bude lepší. No. Protože už si užívám důchodu asi 16 let, no a jsem v prostředí, kde jsem nikdy předtím nebyla, ani jsem nevěděla, že něco takového, nějaká raková existuje, protože já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, když jsem se já narodila, jestli vám to něco neříká z Kolárny.
0: Mm-hmm, určitě, ano, Karolínko známe.
1: Tam jsem vyrůstala, je tam krásně, jenom Brzkyny, no, to tady říká, je, či brzo jít do Brzky, tam je nádherně. Takže se tam vždycky ráda vracím, tak se to říká, nezapustilte. Člověk kořený, tam ho to potáhne celý život a je to pravda.
0: Tak, Liduško, je mi líto, že vaše léto nebylo takové, jaké byste si přála, ale věřím, že i když tyto prázdniny nebyly jednoduché, tak přijdou ještě dny, které vám přinesou mnohem víc radosti, klidu a hezkých chvil. My vám teď k tomu zahrajeme milou písničku, bude to od Michala Davida, doufám, že se vám bude líbit. Zdravíme vás, Liduško.
1: Já vás taky zdravím a mějte se hezky, nastojanou.

0: poslední srpnové večery mají v sobě trochu nostalgie, protože další léto už je zase o rok dál. Řekněte nám, Michale, co bylo pro vás během letošních prázdnin nejdůležitější? Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, chtěl bych vás všechny pozdravit a vás hlavně. Prosím vás pěkně. Co bylo nejhezčí? Celý prázdniny byly nejhezčí. Ty brďo, jsme mladí, máme děcka, máme prácu, máme všechno. Co víc si můžeme přát, ty brďo? Že někde někomu někdo se pohádá nebo umře. Bohužel to se stává, to patří k životu. Ale jsme tady teďka a užíváme si toho. Teď jsem přišel z práce, mám doma rodinu, která už spí a bomba, za mě super. A leto bylo krásný, protože bylo teplo. Nadáváme, když prší, co se jako holt svítí slunko, no tak jako zas nadáváme, že svítí slunko. No, to furt nadáváme, že jo. Ale bylo krásně, ty brďo. Když jsme byli u vody všude, ty, to je bomba, bomba.
0: To je krásný pozitivní příspěvek. Michale, kam jste jeli na dovolenou? Co jste viděli?
1: V Itálii jsme byli s dětskama podívat se na fotočku na terén. Já nevím, teď jsme třeba byli pod stanem v Dalšické přehradě. Super přehrada, krásný místo všecko. Jedeme teďka do Jedovnic na fotočku se odtočit na víkend. Furt něco. Já nevím, když chci, tak si prostě zařídím život tak, aby fungoval, že jo. Mám doma tamhle koně, jezdíme na výlety s koníma. To se dá dělat věcí, užívat si, ty brďo. Já nevím, stezky je úplně zbytečně.
0: No, takže vlastně děti vám pomohly zařídit krásné prázdninové dobrodružství.
1: Krásný prázdnin, stuproj. Jasný. Bylo vedro, tak jsme jezdili na kolech, jezdíme kolem řeky na kolech, ty brďo. Vemte, teďka vám padají kadlátky ze švestky ze stromu, když to padá na zem, to krásně voní všechno. Slyklo se seno, že jo, voněly loky. Ty brďo, já nevím, na co si stěžovat.
0: A bylo něco, co jste podnikl o těchto prázdninách úplně poprvé?
1: Poprvé jsem jel autem do Itálie.
0: No, jak jste to zvládli? Kdo to zvládl nejlíp? Děti se hezky vyspaly a v pohodě.
1: Děti celou dobu zhůru. Děti úplně superový. Jel jsem s modrahočkyňou a s mojima dvoma dětma. Já nevím, celou dobu se jako sranda. Přežili jsme celou cestu tam a i zpátky. Zasekli jsme se chvíli ve Vídni, jenom na nějakých 7 hodin, ale tak jsme se bavili ostatníma autama, jak předjížděli, kličkovali, jak se snažili v oběd kolonu, která nešla v oběd. Tak jsme se už bavili takhle. No.
0: Zážitku plno. Co poslední prázdninový víkend? Co vás čeká?
1: Pojedeme právě ještě pod stan tady do Jedovnic.
0: Jo, to jste říkal.
1: Se podívat.
0: Pravda, ono už, takže. Už těch posledních pár takže. Dní je před námi, takže
1: musíme využít
0: to by mohlo dojít, tak jako, že to bude právě
1: tak. Hele, prázdninama svět nekončí, že jo, on jako pokračujeme dál, takže jako palíme v dalších akcích a furt něco.
0: Tak vám přejeme celé vaší rodině, ať si užíváte poslední letní dny a ať vám ty hezké vzpomínky na letošní prázdniny vydrží co nejdéle.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou, Michale, zdravíme vás.
1: Naslyšenou.

0: Máme 8 minut po půl 12. Možná už máte v telefonu desítky fotografií, které vám letošní prázdniny připomenou. Možná vám je vaši blízcí přinesli ukázat, hezky vytištěné. Která z nich by podle vás nejlépe vystihla letošní léto? Jaké byly letošní prázdniny? Na to se dnes ptáme v Noční lince a odpovídat bude paní Anička z Miroslavy.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a zdravím všechny do všech koutů světa a zdravím taky ty své spřízněné duše. No musím říct, že mám ráda teplo, takže léto budíš pochváleno, i když možná ty teploty opravdu byly někdy extrémní. No tak jsme se schovali hol do chládečku, dovolenou jsme nikde netrávili, trávili jsme ji doma a taky někdy na zahrádce, když to počasí dovolilo, ale zalévat se muselo každý den, takže i to patřilo k denním povinnostem. No a opravdu jsme se z toho léta jako těšili, že je krásně teplo, i když té vody, samozřejmě voda je potřeba stále, tak je jí málo. Doufáme, že ten podzim to nějak vynahradí nám a budeme zase brblat, že stále prší. No a takže taky jsem nějaký den strávila v doprovodu své dcery na místním koupališti, což mi udělalo velikou radost, protože se ráda čachtám ve vodě. No a měli jsme tady taky pravnoučka na prázdninách s babičkou ze svojí, takže jsme si ho užili a dneska zrovna odjel syn, takže tady byl syn, bohužel sám, protože snacha je dlouhodobě nemocná, takže a děti už mají taky vylétly z hnízda, jak se říká, no takže byl tady sám, tak jsme si zaspomínali tak, jak to bylo, když byl ještě, přijela včera i dcera chvíli na popovídání, tak jsme si povzpomínali, když ještě jsme byli takhle jako čtyři, ti děti byly naše, byly svobodní, bez závazků, tak jsme si na to zaspomínali a i slzíčku jsem uronila z těch vzpomínek. Takže takhle to léto proběhlo a opravdu, když si vzpomenu, že jsem říkala nedávno tomu našemu pravnoučkovi, když tady byl, jaké má naplánované prázdniny, a on mi to všechno vypovídal a teď najednou už ty končí. Tak to tak rychle uteklo, že člověk ani dvakrát se otočí a prázdniny jsou pryč. I když my, seniori, máme celý rok a je jenom na nás, jak si je zařídíme a jak je prožijeme, že jo, to je. A taky jsem se setkala s některými přáteli a posluchači a volajícími z Noční linky, takže to tak uteklo to jako voda. Uteklo to jako voda.
0: To zní jako příjemně strávené léto. Pravda, že jo, někdy tak není potřeba nikam daleko cestovat, když má člověk doma zahrádku, klid
1: tak na to už
0: a blízko.
1: Nemáme síl někde brouzdat se a to, takže už spíš takové ty dny jsou takové, jak bych řekla, odpočinkové a někdy naskočí ta práce, taky byly nějaký plody na zahrádce, tak se to muselo zpracovat, že jo, a Tak jak ten život běží a já už se těším na příští léto, pokud se ho dožiju. Taky jsme měli takové s manželem výročí, že jsme neslavili, ale relativně tak jak další seniori, tak jsme se dožili určitého společného života. Byla to diamantová svatba. Takže uprostřed léta zrovna, takže ale my jsme si to jenom mezi sebou oslavili, protože to je jenom naše výročí a náš takový takové dospění do určitého stádia života, takže je to jenom mezi námi dvěma. Já to nechci slavit, já z toho nechci dělat žádný takový nějaký rodinný ten, to je jenom náš prožitek a je to, sami dva jsme začínali, tak i dva to oslavujeme.
0: No, Aničko, tak to je 60 let, nepletu se?
1: Ano.
0: 60 let spolu, to už není jenom manželství, to je celý společný životní příběh. Tak vám přeju, ať máte ještě spoustu kapitol toho příběhu před sebou, ať jsou plné smíchu, zdraví a vzájemné blízkosti.
1: Tak v tom doufám, že, že hlavně abychom byli v rámci možnosti a věku samostatní. To zdraví už taky pokulhává samozřejmě, ale abychom byli soběstační a já jenom mám strach, abychom nestratili tu důstojnost lidskou, jo, která se na nás valí v těch různých nemocech a potom člověk je odkázaný. Toho se snažíme a taky manžela v tom povzbuzu, abychom tady toto pořád zvládali, takový, aby jsme žili důstojný lidský život, abychom nebyli odkázáni na nějaké takové pomoci. Protože pak už je ten život takový, už je smutnější, daleko smutný. Takže tak se snažíme, no, oba dva.
0: Ano, Aničko, aby to bylo. Můžete zkusit udělat maximum, výsledek neovlivníte, ale alespoň
1: ne,
0: si
1: ne,
0: to budete
1: právě
0: moci říct.
1: Ale tak se aspoň snažili. Člověk má nějaké svědomí nebo ví, nebo že si jistý, že proto něco udělal, no, ale jaký bude konec, to nikdy neovlivníme. Takže takhle, no, tak musíme myslet optimisticky, že to přijde třeba náhle, ten konec života, ale na to nemyslíme. Já tady ještě chci být, nechci ještě jít do nebe. Takže se mějte krásně a zatím mějte se všichni moc hezký a ať se máme dobře a jsme v rámci možnosti zdraví a trošku optimističi. Mějte se,
0: Aničko,
1: a dobrou noc přeji všem a krásné dny.
0: Užívejte si jeden druhého a zase někde naslyšenou.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se z uplynulých týdnů odnáší něco jiného. Co vám udělalo největší radost a na co budete vzpomínat, až venku začne podzim? Na to se vás dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Láďa. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já taky vás zdravím. Ještě krásnou letní noc a všem divákům. Já jsem ze Štětí, je to na severu, kousek od Mělníka. A letošní léto, úplně jsme se ženou zamilovaný do tohohle léta.
0: Ano?
1: Bylo krásně teplo, takže jsme se jezdili koupat, jezdili jsme po vejletech, dvakrát jsem byl na začátku června v Plzni, já jsem rocker, tak mám rád rockerskou hudbu, tak tam byl Metal Fest a teď jsem byl na Moravě, Moravský Krumlov, taky na Metal Festu. Tam jí super lidi. A jak si někdo myslí, že na Metal Festu lidi jenom pijou, tak to není pravda, vůbec tam nepijou. Samý hodný lidi. Bezvadný.
0: No tak ono někdy trocha alkoholu patří možná k jakémukoliv festivalu a nemusí se jednat o metalový,
1: no,
0: ne?
1: No, jo, to je pravda.
0: A co se vám stalo takového výjimečného, že budete právě na tento festival dlouho vzpomínat ještě?
1: No tak byla tam jedna kapela, jmenuje se Parvovolf a měli úžasný vystoupení, hodinu a půl, nádherný kulisy, stage úplně v plamenech. No krásný.
0: To je stage v plamenech, no. Tak to no. Je lákadlo.
1: Ale můžu říct, že mě je 72 a furt mě to baví. Mě to drží při životě.
0: To jste borec a říkáte, že i s manželkou teda.
1: Tohle to s manželkou ne, protože ona má ráda vaše rádio, ale jako je to rozdíl rok a vaše rádio. Mm-hmm. Ale my si výborně rozumíme, už budeme 50 let spolu a já tam jezdím se svým synem a s kamarádama už leta pod stan.
0: Teda, žasnu. Řekněte, kde jste byli teda na dovolené letošní? Koho jste vzali, jaké to bylo?
1: Na dovolené jsme nikde nebyli, my jenom jsme se tady po Čechách jezdili koupat. Nevím, jestli to můžu říct, tady kousek od Štětí, blízko Mělníka, jsou želízy a mají tam nádherný koupaliště. Je tam všechno, my jsme si připadali jako moře. Opravdu, nelžu.
0: Tak to je báječné. Ono, pravda, při těch teplotách, které nás provázely v letošním létě, byl člověk nejraději u vody a nepotřeboval za tím mořem jet daleko, protože ty tropy jsme měli tady.
1: Přesně, a báječní lidi, jak říkal ten mladík, jak má tu rodinu a všechno nej, tak my to sami. Nám se tady strašně líbí.
0: To je dobře. Děkuju za váš pozitivní přístup a milý příspěvek do dnešní noční linky. Zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Jo, mějte se všichni hezky a zdraví.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince, milí posluchači. Je tady naše druhá společná hodina a já vás vítám u dalšího povídání. Večer pokračuje, srpen se chýlí ke konci a my se pořád ještě vracíme k letošnímu létu, k prázdnu.

0: Lením. Teď ještě přečtu nějaké příspěvky, které přišly na váš web. Píše Zdeněk. Dobrý večer, moje letošní léto nebylo u moře, bylo se smutkem. Zemřela mi sestra. Vedra, která panovala, mě nedovolila někam se podívat, ale velikou radost mi udělala moje nejlepší kamarádka z mládí. Neviděli jsme se skoro přes 30 let a najednou u mých dveří. Píše pan třeba Michal. Bylo příšerné, nejhorší v mém životě. Dozvěděl jsem se nepříznivou diagnózu. Pak jsem docházel do nemocnice na infúze kortikoidů. A jak už jsem zmiňoval kdysi, těsně před týdnem mi odešla moje spřízněná duše. Srazil ji vlak. Měli jsme tolik společného. Platonický vztah, to se nedá vylíčit. Včera měla poslední rozloučení. Byl to působivý pravoslavný obřad. Přišel zpívat dětský sbor školy, kam chodila. Když už jsem nemohl přijet osobně, chtěl jsem poslat alespoň peníze na věnec nebo velkou kytici. Jenomže kvůli mezinárodním sankcím jsou mezibankovní převody nemožné. Píšu si každý den s její mámou, vzájemně se podporujeme. Nevím, co teď budu dělat. Skončil jsem na antidepresivech. Nemám důvod se tu v životě dál snažit. To nejcennější jsem ztratil. Druhou takovou Veroniku nenajdu. Děkuji všem posluchačům, kteří mi v minulých týdnech vyjádřili podporu. Děkuji také moderátoru Honzovi Macounovi, s níž jsem hned den poté hovořil v éteru. Tak Michale, to nás moc mrzí, že prožíváte takové těžké období, takové těžké časy. Od toho jsme tady, abychom to sdíleli, protože, jak se říká, radost, kterou sdílíte, je dvojnásobná a starost, kterou sdílíte, je poloviční. Tak jestli budete mít prostor, chuť, klidně se nám i ozvěte, můžeme si popovídat po telefonu a snažte se to všechno zvládat, jak nejlépe umíte, truchlete, smutněte. I to k tomu bohužel patří, k tomu životu, a věřím, že čas vám pomůže.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé prázdninové okamžiky trvají jenom chvíli, ale v paměti mohou zůstat celé roky. Máte takový zážitek i z letošního léta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. Vítám pana Olina.
1: Já vás zdravím taky, dobrý večer nebo dobré skoro ráno. Zážitek z letošních, já jsem teď právě přišel zvenku z procházky, měl jsem ze Spacekem se projít. Takže téma je jako zážitky z prázdnin?
0: Ano.
1: Ano. Takže já bych to shrnul asi takhle. Já mám zážitek každý den, protože jsem rád na světě. Dělám radost druhým, mám radost z toho, že mají radost ostatní. Víte, to jsem říkal moc krát, že máme takovou partu, že se scházíme, hráváme si, máme kytary, banjo, harmoniky, prostě sejdeme se a je to prostě nádhera. Můj poslední zážitek je z tohoto týdne, kdy jsem se ve středu rozhodl odjet z Kopřivnice na pár dnů, až do dneška, teda to bylo tři dny, na pár dnů na Jižní Moravu, do svého rodiště. Mě tak občas chytne takové, jakoby, neříkám stesk, ale prostě mám potřebu tam zajet, potkat se se svými příbuznými, mám tam sestřenku, teda dvě sestřenky, bratrance a tak dále. Takže jsem to začal tím způsobem, že jsem přijel na, jestli vám něco říká, název Smraďavka.
0: Ano.
1: Asi vám to ne,
0: ano, Uherského hradiště, ano, Buchlovice.
1: Buchlovice a tak dále. Správně se to říká Sírné lázně Leopoldov.
0: Ano.
1: To jsou regulární lázně, kam můžete na křížek. Takže tam jsem začal. A jenom proto, že moje sestřenka tam má chatu, říkala, klidně si tam zajeď, řekla mi, kde jsou klíče, přišel jsem do chaty, vybalil jsem se a ten večer, v tu středu, v těch lázních, tam je takové venkovní posezení, tak tam hrála partia, byli tam čtyři takový dětci, jak jsem já, ten věk 70 až 80 roku, byly tam dvě kytary, basa a mandolina. A já jsem sebou měl banjo a foukací harmoniky. Tak jsem tam přišel jako nenápadně a sedl jsem si kousek od nich a potom mě přizvali k sobě. Tak jsme hráli krásně, jsme si zahráli do 8 hodin, potom tam mělo vystoupení nějaký místní umělec, který tam oficiálně vystupuje skoro každý večer. Takže to byl začátek té středy. Pak jsem se vrátil na tu chatu a řeknu vám potom takovým stresu, který jsem tady prožíval, protože léčil jsem včely, zakrmoval jsem včely, neměl jsem všechno hotové, to, co jsem chtěl, nebo jsem si představoval, tak jsem opravdu chodil spávat v jednu hodinu, ve dvě hodiny po půlnoci, budil jsem se v 6, 7, pokračoval jsem v práci, ale tam ten balzám, seděl jsem na verandě té chaty, před sebou lahvinku s pivečkem, pocucával jsem a víte, co tam bylo úžasné? Co byste řekla? Klid. Ticho. Prostě už byla tma, tak jsem zasnul teda samozřejmě světla a teď jsem se díval jakoby na ten obzor, tam to prosvítalo trošku a měl jsem tam sebou toho svýho pejska, tentokrát jsem ho vzal sebou, já to nikdy neberu. Vzal jsem si ho a ta Korina, to je jako tefenka, ona byla vydivočená, protože stala na tom balkoně. Tam pod náma po trávě chodili ježci. Lítali tam netopíři, křových, tam byli nějací ptáci uhnízdění nebo usazení. Prostě ona jiné pachy, než tady má v tom městě. To byla první noc, to jsem do rána, tam jsem si potom ještě spočnul. Pak jsem měl směrem ke svému rodišti, městečku Žeravice. Stavil jsem se u sestřenky. Bohužel je to 14 dní zemřela manžela, tak jsme prostě tak nostalgicky zazpomínali, tak jsme povykládali. Pak jsem se zebral a jel jsem za druhým bratrancem do Vřesovic, kde má můj brácha teda i chatu, ale já jsem měl k tomu bratranci. Je to 2 roky, jsem přivezl kytaru. On hrá takový ten jazz, takový ty slaďáky. A přivezl jsem před 14 dny nebo 3 dny předtím jsme tam byli zpátky hrát. Já říkám, nemáš kytaru? No, přišla vnučka a řekla, dědo, já si na chvilku půjčím. A ta chvilka už je 2 roky. Takže jsem sestavil novou kytaru, dovezl jsem mu elektrickou kytaru a hráli jsme, začali jsme hrát v 9 a skončili jsme kolem 2 hodiny. Říkám, Františku, už to necháme, půjdeme spát. Ale ten pocit, že prostě jste s nějakým příbuzným, s kterým jste se neviděli třeba půl roku nebo rok, pořád si máte o čem vykládat, vzpomínáte na naše rodiče, když jsme jezdili na prázdniny k ním, on jezdil k nám na hory a všechno a to bylo to prostě úžasné. On upekl takový tu bokovinu, nebo ten, jak se tomu říká bokovina, to je ten špek, maso, bylo tam to masné a prostě já jsem byl tak spokojený, že jsem nemusel nic dělat, protože já ráno vstanu, obleču se do montérek a celý den furt něco kutím, něco to a večer padám unavou, ale tam to bylo prostě, to byl balzám, to byl takový fantastický balzám. Dneska jsem se vrátil zpátky, vzal jsem to přes Sudo nad Odrou a Kletnou, kde každý pátek tam je westernový klub v Sudu nad Odrou a oni tam mají postavený krásný salon ve stylu country, ve stylu cowboyu a tak dál. Je tam poštovna číslo 21, přes tu poštovnu pojíždí dvakrát do roka takzvaný Pony Express, jestli víte, co to je. Vyjíždí koně někde ze severu a vezou poštu.
0: Oline, vždycky, zní to zajímavě, ale trošku jsme
1: přednáška. Ano. Ne, tak já bych to zkrátil, nebo bych to zhrnul tím, že prostě moje radost je to, když přijedu někam, kde se mám dobře, kde cítím takovou tu pohodu, kde prostě i já přinesu nějakou tu pohodu, prostě někoho potěším a to je asi tak všechno.
0: To jste měl opravdu léto plné života. Muzika, kytara, zpívání, k tomu spousta zážitků. To jsou přesně ty prázdniny, ze kterých člověku zůstane v hlavě spousta krásných vzpomínek a můžete z toho těžit celý rok. Mějte se nádherně, Oline.
1: Já vám děkuji moc krát za prostor a nezlobte se, že jsem se rozvykladal. A to jsem ještě do toho nezapojil včely.
0: No. Tak léto trvá 2 měsíce a vy na to máte 5 minut, abyste je popsal, takže já vám úplně rozumím.
1: To je jasné.
0: Tak
1: já vám moc
0: krát
1: děkuji, mějte se krásně taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička od Jakuba Smolíka nám zahrála v noční lince. Blázen Žárdý končí 20 minut po půlnoci a s námi je paní Alenka, která volá z Krkonoš. Krásnou noc vám přejeme. Alenko, slyšíme se? A vypadá to, že ne, tak zkusíme linku číslo 2. Ta je také obsazená, jak slyšíme. Halo, halo. Pozdravíte nás? Nebo ani tady nám to nevíde? Já slyším, že tam jste. Halo. Halo. Tak už se podařilo.
1: Mě?
0: Ano, vypadá to, že teď nám všechno funguje, jak má. Tak se prosím představte a řekněte, odkud voláte.
1: Já volám z Ostravy.
0: A vaše jméno?
1: Jmenuji se Mirka.
0: Můžete stlumit to rádio, abychom se dobře slyšeli? Halo? No, tak bohužel ani tentokrát nám to nevyšlo. Tak víte co, já se podívám znovu na web noční linky, abychom si přečetli nějaký vzkaz. Píše Sváťa. Pohodový večer. Tak co pak mne letos o prázdninách potěšilo? To jsou tři události. Oslavy 80. sestřenice Boženky ve Svitavách. Další dobu jsme se neviděli a tak jsme si měli o čem povídat a na co vzpomínat. Velký dojem na mne udělala dvě utkání našich reprezentantek ve volejbalu žen, které se konalo v Brně. Byl jsem tam osobně. Těším se, že se potkáme po prázdninách spolu se spolužáky v Kácově u řeky Sázavy, a to u příležitosti 70. výročí ukončení školní docházky. Vše si zaznamenávám do své kroniky a tak mohu vzpomínat. Váš Sváťa. Sváťo, děkuji, ještě zkusíme jeden telefonát. Jarka, Český rozhlas, dobrý den. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, David, Praha.
0: David?
2: Ano, ano.
0: Davide, vítejte a povídejte.
2: No, já jsem jenom, jak mluvil ten pán nebo paní o těch Krkonoších, jak to teď na to, tak jsem si vzpomněl, ale to jsem měl ty prázdné, nebo tu dovolenou takovou nějak, no bylo to horko a tak, tak jsem spíš tak jako chodil plavat, ale jestli ještě předtím to bylo nějak v Krkonoších, no. Jsem prodal obraz jeden a šel jsem takhle, jakoby, prostě jsem si zahal do těch Krkonoš, když jsem měl pár korun, když to máme takový domeček, no, a to bylo takový zvláštní, já moc jako necestuju teď poslední novou, no, opustila, prostě mám takový složitý vztah platonický a tak jsem takový smutný, tak jsem si řekl, tak si tam zajedu, no, a teď jsem prostě vyjel na tu Černou horu tam a šel jsem takhle na tu Sněžku, tam jako dlouhá cesta kamenitá. Prostě jsem si to tak užil tam, no, ta lanovka, to všechno. A bylo léto, taky nevím, tady, nebylo to léto skutečně, bylo to nějak předloni, myslím, no. A teď jsem teda na té chaloupce, že jsem pustil vodu, než jsem odešel, elektřinu, no a zapomněl jsem, že tam je prasklá voda dole, no. A když jsem pak se vrátil už večer, že jo, spokojený, no, tak v tom sklepě, kde byla dílna, jako jo, tam byla vlastně, táto byl restaurátor, on to měl dílnu a tam byly takový různý věci, které se nesmí jako s tou vodou moc, jako nemají rádi vodu, no. A prostě tam bylo půl metru vody, že jo, no. A tak vím, že jsem pak někoho volal tam na to jako úpravu toho, ale no. Tak to je jedna věc, no a pak ještě Kompostela, jestli víte.
0: No určitě.
2: Kompost.
0: Byl jste, šel jste?
2: No takhle, já se tam chystám strašně dlouho, vždycky někoho potkám, jo, třeba teď jsem potkal jednu kamarádku, která tam právě šla a říkala, že to bylo jako hezký, ale že se bál jako celou cestu, určitě je to holka, že jo. A vlastně, ale prostě došlo, ona má jako srdeční nějakou vadu, nevím teď přesně co, ale vím, že se to odvážilo, jako bylo jí asi 18, nebo já nevím, a prostě šla to celý vlastně tou těžší cestou, a já jsem prostě si říkal, že vlastně bych hrozně rád někdy šel tu, jakoby u toho moře, jak je vlastně po těch útesech, no. A já víte co, no, já vždycky, když jako něco nemůžu udělat, nebo jsem to, se na to chystám, tak si udělám takový scénář, no. A prostě jenom jsem se říkal tak, jak vlastně já jsem pořád nějak sám, no, tak prostě jsem si říkal, že možná by mi to moře tak jako utěšilo ty bolesti vnitřní, no.
0: No podívejte, prostě... to je určitě velmi dobrý nápad, nebo spousta lidí ve chvíli, kdy jsou v nějaké takové situaci složitější, jako vy, tak volí třeba právě tu cestu do Santiago de Compostela. A taky bych šla jako vy ráda tu portugalskou, hezky podél pobřeží, podél Atlantiku, no. Tak jak moc je to pro vás reálné?
2: No tak víte co, já jsem třeba byl v Hamburku jednou, jo, a to bylo rok 2004, a to bylo v zimě, to bylo zase, to jsou takový skupiny, jako, já jsem katolík, to nechci nějak, ale prostě já trošku jsem v tom okruhu, a vlastně to bylo TZ, to je zase taková, jakoby, hezká, tam se zpívala, ale to bylo v zimě. No a teďka, on je to trochu po penězích, já jsem se nějak naučil, mě 50, jo. A já jsem dřív to bral všechno, že když jsem byl mladý jako v pohodě, jo, jak jsem někam vyjel, teď to dopadlo někdy dobře, někdy špatně, jo, ale prostě jakoby moc jsem ty peníze neřešil, jo, vždycky prostě buď rodiče mi něco dali, nebo z práce jsem měl, já jsem dělal civilku a měl jsem ještě docela dobrý jako k tomu nějaký peníze a nevím, jestli to platil, no prostě jako nebyl to problém, ale teďka bych zase musel něco podat, nějaký známky nebo já mám po dědečkovi ještě pár známek, tady zůstalo a už jen zbytek, no, nevím, no, reálný. A některý lidi říkal, že prostě vzali batoh někde z Teska, šli si koupit, nebo co se smí říkat, ale prostě šli do sámošky, koupili si batoh, jo, dali ho na záda a vyjeli, no, nebo vyšli.
0: No, tak třeba se tam někdy potkáme, protože můj sen je to taky. A zrovna dnes před noční linkou jsem se o tom bavila s mojí kamarádkou, tak to mi přijde neuvěřitelné. Tak to bude nějaké znamení. Tak Davide, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme vám, aby se vám dařilo, aby se všechno zlepšovalo a abyste se ty sny plnil.
2: Děkuju. Všem hezký večer. Naschle.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Některé plány vyšly dokonale, jiné se rozplynuly a místo nich přišlo něco nového. Jak se letos vyvíjely vaše letní dny? Zavolejte noční linku.

0: Slunce možná ještě hřeje, ale kalendář nám připomíná, že léto se krátí. Který letošní den nebo zážitek byste si nejraději zopakovali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože téma je jasné. Jak jste prožili letošní léto a prázdninový čas? Zdeněk Kolín, vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně, přeju dobré jítro, nebo ráno, nebo já nevím. Ale abych pravdu řekl, tak tenhle ten rok bych úplně vymazal z mýho života. Přišel jsem po práci, musel jsem pustit byt, koupil jsem si autobus, že jsou udělán karaván. Autobus mám, karaván z toho není. A teď si říkám, zaplať pánbu, že mám aspoň ten autobus, že mi neprší na hlavu. No a teďko jsem chtěl, volal jsem známýmu, protože já na tu elektroniku jsem totální trotl, když to musím říct takhle. A protože mám ještě auto osobák, že ho docela pěkný, mám o 10 let a 5000 na to, tak říká, tak to mohu být tak z garáže. A ať mi dá nějaký inzerát na nějakou paní s řidičákem, která umí jezdit, že bychom jeli někam na dovolenou. No, to se taky nepovedlo, pochopitelně, že jo, tak tady trávím léto na parkovišti v autobuse.
0: Mm-hmm. Tak to je originální příspěvek.
1: Jo.
0: A co vás čeká dál, jaké budou poslední 3 dny prázdnin?
1: No, nevím, no, zatím tady tvrdnu, čekám na odtahovku, to už taky tady naháním 2 měsíce, že mi odtahne někam do servisu, protože se tady u toho autobusu podívá motor ještě. No a to taky nic. No, mě tady ještě potravují policajti, že už tady stojím 2 měsíce a no. Takže se to nějak no, se to podělává.
0: To se bude muset vyřešit, no, ano.
1: No, hlavně mi naštalo to léto, že jo, já jsem říkal, vyrazíme někam na houby, na koupání, sluníčko je nádherný, a miloval takovýhle počasí, jo. 30 a ještě je pro mě.
0: No. To je pro vás, no. Tak to.
1: A teď tady prší a prší a prší.
0: Vážně, no. Tak u nás
1: tady je, no.
0: U nás dnes bylo a stále je hezky, i ta noc je velmi teplá, takže teď by jsem si to s vámi klidně prohodila, protože abych zase uvítala trošku toho deště svěžejšího vzduchu. No.
1: Když se tady dá spát, jo, tady to bylo dělané vlastně pro 8 lidí, takže 8 lidí by se tady vyspalo, no ty to zase budu všechno bourat a nechám si tady vzádu akorát to spaní a nevím, jak to dopadne s tím autobusem, no peníze nejsou, protože to je státní příspěvek, co mi dávají, že jo, no to je, nebo s paní poštačkou vždycky říkám, že mi poslali státní výsměch. Já teďka 50. točím balantem, mám 10 000 důchodu. Jo, a 13 korun teďko od nového roku od pana Babiše. Já říkám, to se vytrhli.
0: Rozumím. Tak já vám teda přeju, abyste i teda s těmi možnostmi, jaké máte, našel nějaké důvody k úsměvu, aby se stalo něco, co vám tu podporu, kterou potřebujete, dodá. Jestli víte, kam se obrátit, tak se obraťte pro nějakou pomoc a nebo zkuste přemýšlet, co by se dalo udělat, abyste si žil lépe. Kdybyste chtěl, mě napadá nějaká možnost, zůstaňte klidně na lince. A teď se pojďme pustit písničku od Michala Tučného. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To je taková písnička pro chlapy. Tak i pro vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: co ti teď ale povím. Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Za 4 minuty je tady 1:15. A já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Na návštěvě Marie. Je paní Marie. Paní Marie, ano. Vítejte a povídejte. Můžu připomenout téma letošní léto.
1: Já to vím. V červenci jsem byla v hotelu v Beskydek s vnučkou, pravnučkou a dcerkou. My tam byli 14 dní. A teďkom v srpnu jsem byla týden v Luhačovicích, zase se stejným obsazení. Krásné, v těch hotelích byl i krytý bazén, tak jsme si tam i zaplavali.
0: No ale to je krásné, Marie, jestli tomu rozumím a pochopila jsem to dobře, tak se tam na jednom místě sešly hned 4 generace. Vy, vaše dcera, vnučka, pravnučka, tak to je krásné a není to samozřejmé, že se takto umíte spolu sejít a užít si to. To jsou vzpomínky,
1: které to organizuje dcerka. A ta pravnučka má 2 ročky a tak to ještě betálka, vnučka je taky a dcerka to jsou šikovné holky, no. Vždycky se mi zkazí leto, jezdím s nima na dovolenou.
0: No.
1: Protože už jsem sama, tak mě berou.
0: Co jste spolu podnikali?
1: My jsme, protože jsme měli, jsme tam zrovna byli, tak bylo hodně vedro, tak jsme hlavně chodili do toho bazénu a večer jsme chodili kolem, tam bylo nádherné okolí, tak jsme večer chodili kolem toho hotelu a po lese a tak. Tak to. A v Luhačovicích jsme byli v Lázních a pak jsme byli v zoologické zahradě, to byl druhou dovolenou. No.
0: Kdybych se měla zeptat, kdo z těch 4 generací měl nejvíc energie, tak by to asi byla zbytečná otázka. Asi to dvouleté baby,
1: mála,
0: že?
1: To mála, no to jako.
0: A máte už v hlavě nějaký další společný výlet?
1: Ne, to vždycky organizuje dcerka. Ona mě vždycky překvapí. Já jsem teďkom už 10 roků sama, tak ona to organizuje.
0: To je úžasné, to je krása. No tak já vám přeju, abyste někam vyrazili co nejdříve, teď když je na mateřské dovolené, ta vaše vnučka.
1: No
0: ona
1: není,
0: tak to.
1: No, vnučka už vnučka zase pracuje. Pracuje už zase. Malá si vybývá s tatínkem, tak jako.
0: Aha, dobře. No tak o to víc je to cennější, že i když teda tak pracujete, tak jste si našli ještě čas, předpokládám, vaše dcera, vaše vnučka. Tak to je fajn. A teď si dáme písničku Otec a syn od Pavla Bobka. Doufám, že se vám to bude hezky poslouchat.
1: Taky o rodině. Děkuji.

0: Otec a syn Pavel Bobek. Za 12 minut je tady jedna hodina, noční linka Českého rozhlasu se chýlí ke konci, ale ještě stihneme jednu návštěvu. Pan Robert z Olomouce je u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý večer. Slunce možná ještě přes den hřeje, pálí, ale když se podíváme do kalendáře, tak je to neúprosné. Léto končí. Řekněte, na co budete nejvíce vzpomínat, Roberte?
1: No, na to, jak jsme se synem chodili na bazén, ale to chodíme, i když nejsou prázdniny. Jak chodíme na bohoslužby, trávíme spolu čas, stavíme pucle, to je moc prima všecko. No a jinak jsem ještě chtěl říct. Nejzávažnější rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělal, protože jsem mluvil o zvýšení platu.
0: Roberte, držíme se tématu léto. Patří to k němu?
1: Dobrý. Trošku.
0: Tak mělo by to k němu patřit úplně, takže pojďte mi raději říct, mluvil jste teda o tom, že jste chodili na bazén, to chodíte běžně. Bylo něco, co běžně neděláte, co bylo úplně mimořádné, že jste spolu mohli podniknout?
1: No, trávíme spolu hodně času, což si myslím, že je důležitý pro vztah, jo? Protože jako co mě umřela žena, tak se snažím být lepším tátovi, když to není jednoduchý.
0: Uhum. A kam jste se společně podívali?
1: Tak my jsme třeba si zaspomínali a jeli jsme společně třeba do náměště na Hané, je tam moc hezky. Nevím, jestli jste byla někdy v náměšti na Hané.
0: Nebyla.
1: Občas tam jezdím a tam jezdím rád.
0: Aha, takže jste podnikali výlety, to bylo za nějakými památkami nebo co vás tam přitáhlo?
1: Tak jsme ke studánce, napili jsme se vody.
0: Podívali jsme se.
1: No, výlet. Ale my jezdíme do Vigde jako s klukem, ale tak jsem tam, jakože třeba žena s ním jezdila hodně po výletech a já jsem tam někde, jako, ale tak je to tako dobrý, že spolu trávíme čas. Třeba kam bych se ještě chtěl podívat, tak na Mohelnické bagr, potom na Fuňkovou studánku, to je ve Vilémově, ale to si musím pořídit mapu, protože žena mě varovala ještě, když žila ochu, tam je za turistický značky, tohle se tak, aby jsme zablodilo.
0: Uh-huh. A jak jste zvládali to teplo? Jste milovník tropických dnů, anebo už jste rád, že to je za námi?
1: Tak je to takový, když s tím člověk chodí do práce, tak je to nepříjemný. Ale řeknu tady z té druhé stránky, co třeba bylo příjemné, tak když jsem šel do té práce, jsem to udělal, tak jsem si vzal do kabele plavky, zajel jsem si v řece, my tam máme. Dá se tam zkrátka plavat v té řece, takže všechno dobrý, jak říkal blbý, je k něčemu dobrý, to říkal můj děda. No a jinak závěrem chci pozdravit jinkaře, paní Vlastičku, paní Skrnová. Tak bych chtěl tu Ludmilu pozdravit, Olino, no zkrátka všechny linkaře. A chci vám poděkovat, že jste se mě vzala, jo, protože není těžko je se dovolat do mě. Tam přerušuje ta i té neštěstí, no. A víte, co jsem rád? Že v 91. sice jsem chodil do práce, ale nemusel jsem na vojnu a to je tak všecko.
0: Roberte, děkujeme. Milí posluchači, děkuji i vám, že jste byli dnes večer se mnou, že jste se podělili o své letní příběhy, radosti, vzpomínky i chvíle, které třeba nebyly úplně jednoduché. Bylo milé slyšet, kolik různých podob může jedno léto mít. Někdo cestoval, jiný si užíval doma, někdo potkal nové lidi, další strávil vzácný čas se svou rodinou. No a právě z těchto malých i velkých okamžiků se nakonec skládají vzpomínky, které si neseme dál. Teď se na chvíli rozloučíme, naše noční linka pro tuto chvíli končí, ale ve 23 hodin tady budu zpátky a doufám, že vy také. Těší se Jarka Barboříková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Vítáme vás u 111. hodiny. A ještě navíc je 2.2.2002. No to je ale mystika čísel. Tak to, aby jsme se napili. Kde mám tu slivovici? Tady. Zažplochtáme? Žaninko, papoušku, ty se napij čaje a připijeme na zdraví všech našich věrných posluchačů, kteří nás už pátý rok poslouchají. Pozor,

Ale že ta zima vzala rychlej konec, to byly závěje, co? A ty vichřice. A najednou závěje zmizely, nic netrvá věčně a zítra zase vyjde slunce.

Mrk a mrk a takhle na mě ještě mrká očima. Je to urážlivej, paličatej, oprsklej, ale hrozně chytrej, mazlivej samozřejmě, ale chytrej papoušek, chytřejší než celý vládní kabinet dohromady. Naštěstí. No, což to by nebylo až tak nic zvláštního, ale naštěstí já jsem neřekl vládní kabinet který země vládní kabinet. Řekněme třeba vládní kabinet země Burkiny Faso, kde je hlavní město Vagadugu. Nebo pobřeží Slonoviny, kde je hlavní město Abidžán. Nebo Tanzánie. Jaký je hlavní město Tanzánie? Tam je žanda jako doma, protože tam papoušci šediví žaka. Žakové, tam jich jsou plný stromy. Ale žádnej není. Tak mazané jako ta naše opice. Drbe se za krkem. Dělá jakože nic. Takže my vás vítáme, děkujeme vám předem a posíláme mnoho pozdravů a vzpomínek na vás. Vzpomínáte si na tu frázi, jak se začínali každý přání k Vánocům? Předem vás pozdravujeme a předem posíláme hodně vzpomínek na vás a předem přejeme mnoho zdraví a úspěchů a štěstí k vašim milým meninám nebo k narozeninám. A těšíme se, že se uvidíme o posvícení. To byly ty slohy takový, ty starý.

Já vím, že ty jsi se s tím mikrofonem nikdy neskamarádila a už se s ním neskamarádíš, to je mi jasný. V květnu to bude 5 let, co tady ten nesmysl na stojanu zapínáme. V mým malířském ateliéru, co tady má takovej nesmysl dělat, si můj papoušek jistě říká. No já se taky divím, upřímně řečeno, že jste to s náma tak dlouho vydrželi. 5 let. Kolik Žanda za tu dobu snědla slunečnic? To by mě zajímalo. Tisíce. Miliony možná. Za 5 let dítě vyroste. Jabloně mladý zasazený začnou rodit. Do 5 let. To je dlouhá doba. Kůň za 5 let vyroste do nejlepšího tahounského věku. Na nově udělaný asfaltce během 5 let se udělají takový díry, že to stojí miliony, miliony to potom opravit. No a na autu se za 5 let klidně najede 50 000 kilometrů. Kuřák, když se kuřák jen trochu činí, tak při vykouření 20 cigaret denně, za rok je to neuvěřitelných 7 200 a za 5 let je to 36 000. Jo. To je strašný. To je vajglů, to je popele, to je kouře. Viděli jste někdy snímek plic nekuřáka a snímek plic kuřáka? Já to viděl. Já to mám v jednom anatomickém atlasu. To vám je tak něco příšerného? Ty plíce kuřáka jsou černý, uzený. Jako když babička hodila do komína maso a přehnala to a dala tam hodně moc švestkového dříví a to maso se tak jako přičmoudlo. Tak vypadají plíce kuřáků.

Já na vás nechci vůbec, kteří kouříte, ne, chraň Bůh, já bych vám jenom přál, protože já jsem taky kouřil. A řekl jsem si, přece nejseš takovej srab. Víte, že jsem to docílil? Přestal jsem kouřit. A jak je mě, jak mě hned bylo, hned za půl roku jsem pocítil takovou změnu. V dechání, v pohybu, jak jinak mě začal chutnat vzduch úplně. Já bych to každému přál, aby se toho zlozvyku zbavil, ale nezlobte se na mě, že jsem takhle moralistní. Pivař, no, to bychom taky mohli nadávat na pivaře. Pivař, když denně udělá 5 piv, tak je to 35 týdně, 140 piv za měsíc, 1680 za rok a za 5 let je to 8400 piv. Já jsem si to spočítal na kalkulačce, protože mě to začalo zajímat. A srdce, který za minutu boukne 70krát, za 10 minut 700krát, za hodinu 4200krát, za 10 hodin 42000krát, za 24 hodin 100000krát, 800krát, 100800 a za 10 dní, no to není možný, přes 1000000krát 30. Jo, za měsíc 3 miliony, za rok 36 milionů, za 5 let přibližně 180 milionů tepů našich srdcí. To se člověku až z toho tají dech. 180 milionů. Každý člověk je vlastně milionář. Kolik krve takový srdce přepumpuje, potoky, řeky a ta krev, která v nás koluje. Teď bychom se mohli dostat na filozofický téma, to nikdo z nás neví. Odkud pocházíme, jakou namíchanou krev v sobě nosíme. Já si vzpomínám jenom na Bohumila Hrabala, spisovatele, který říkal, že všechny Moravanky jsou říznutý Avarama a Turkama. A proto jsou takový žížnivý, žhavý, vroucí Moravanky. To všecko je klidně možný. Avaři, Turci, Keltové. Tady ve střední Evropě. Buví, jaká krev v nás koluje. Já vím, že ve mně koluje půl krve z Chodska, protože můj táta Adam byl z dílu nad Čerchovem z malý vesničky tam pod Haltravou. To byl můj táta, takže já jsem Chod polovinou, protože maminka je od Rakovníka, táta Chod. Ta slivovice mě rozhycovala. Je dobrá, moc silná. Už nebudeme, Žando, protože alkohol je metla lidstva. A ženský, když se opijou, nevědí, co dělají a zdvíhají roupama i sukně, jak říkávala babička.

Ale taková poctivá slivovice, to je materiál, to je vůně. Vůně. Vůně. Ten pravzvláštní. No, živel, je to vůně, je živel. Když se tady hárá sousedovic Sára. Je, ono se to tak hezky rýmuje. Kolikrát tady leží psi z celého širýho okolí ve dne v noci, celou tu dobu, když Sára hárá. Do Béžova je to pes. Nějakej teriér. Krásnej. No prostě, vůně půvabných a krásných žen dokážou udělat pěkný zmatek v hlavách chlapů jeje. Ty mají zpřevrácený nábytek na to tata. Ale slivovice voní krásně.

já si vzpomínám ty nádherný vůně přírody v dětství. Třeba když se sekal jetel, jej, toto vonělo. Když se ten jetel nakládal na žebříňák, tak to vonělo ještě víc. Potom, když jsme to s dědou a s babičkou, jsem vedle nich seděl na té fůře a jeli jsme z pozavrchu, tam byly pole jetele, nebo od Oujezdu, nebo od Lašovic. My jsme měli pole daleko od vsi, protože ty nejlepší, nejbližší pole měly velký statky. Kdežto domkáři měli rozroušený pole, jedno tam, druhý tam. No ale aspoň jsme se mohli podívat po krajině a to ta krajina voněla. Ten jetel čerstvě nasekaný voněl, prach polních cest voněl, do toho dědová fajfka voněla. Trošičku připomínala vůni asfaltu, když cestáři dělali kousek asfaltky za vsí.

vůně. Krabince. To bylo hezký stejně, když jsme se koukali. Teďko budu vyprávět o něčem choulostivým, ale když ono to bylo taky tak krásný, i když to bylo takový přírodní. Ty kravičky, ty dárky mlíka, másla, tvarohu. Babička by jim snesla modrý z nebe. Vypucovaný byli čistý, voněli takovou. To byl rozkoš, když se kráva mohla pohladit po čumáku ty její nádherný oči s těma řasama. No jo, ale já, když jsem tam seděl vedle dědy, tak jsem viděl ty kravský vocasy a najednou se ten vocas takhle trošičku ta kráva dala stranou a z toho spodvocasního otvoru se najednou vyvalila taková jako hlava hnědýho karfiolu a to už jsem věděl, co se děje. Teď to pleskalo dolů, kolikrát to tý krávě ošmrnclo se i o výčnělky na nohou, co měla a plesk. A do toho prachu se to rozpláclo a tak to zavonělo. A my jsme slyšeli takový malý hlásek slaboučkej, kráva, kráva. On tam totiž byl mravenec, jo. A mravenec vylez a říkal, kráva blbá zrovna do voka a protíral si takhle pacičkama v oči. To jsme si jako děti říkali takovýhle vtip, kráva blbá zrovna do voka. Žando, to se bavíš, viď? Zrobíš se, viď? No, lokomotivu umíš. To je zlatíčko naše, co? To je papoušek. Tak děkujeme ti, tady máš honorář. Ona zadarmo, ani kuře nehrabe. Ona už vidí, že tady držím ten maličky. A víš, že to máš zakázaný? Tu čokoládu. No, jednou za týden ji můžeš dostat.

celý svět nám dětem tenkrát voněl. Taková ta zvláštní. Slovy těžko popsatelná vůně, protože byla jedinečná, jedinečná taková. Jaká nasládlá, nakyslá, nahořklá vůně škopku, ve kterým babička spařovala husu před škubáním, a překrásný růžový barvy, když babička tu husu kuchala. A potom, když rozřížla ten žaludeček tý husy, tak každá husa měla v žaludku písek, aby prej pěkně trávila. To už jsme kdysi dávno o tom říkali, že možná i naše Žanda Papoušek má v žaludečku píseček, a jedna husa měla i zapíchnutý rezatej hřebík, tak vidíš, nánopy to má, proto ti poslední dobou nechutnalo. Co tě to napadlo spolknout hřebíka, se zobnout ho? Krkno jedna, ona by všecko skrkala nejradši, a najednou mě nechtěla žrát, tak jsem jí musela zaříznout. Nebo taková vůně škvířícího se sádla při zabíjačce škvadečky. Jo, to by se nám zbíhaly sliny, co?

podobná byla, ale voněla úplně jinak. To se škvířil zase šmír na lokomobile, kterou mazal ten, co tu lokomotivu obsluhoval, myslím, že se jmenoval pan Šíma. Měl takový silný brejle jako sklavot sklenice ze sódovky silný. Celý takovej od šmíru byl jako ta a voněl taky šmírem a přikládal do toho velkou lopatou takový krásný antracitový černý zlato, to bylo to uhlí, tak se lesklo. Ta lokomobila supěla. Na velikém kole, který se otáčelo, mlaskal řemen, který poháněl mlátičku, a ten řemen taky voněl zvláštním takovým voskem, kterým se ten řemen mazal, aby vydržel, aby byl vláčnej. Ten vosk se jednoduše k tomu běžícímu řemenu chvilku podržel, někde uprostřed, ze spoda se na ten řemen přimáčk ten vosk a ten řemen si sám ten vosk z toho z takového špalku bral a navoskovával se, a to byla vůně, když se ten řemen promazával. Yeah.

vůbec žně voněly, když zrálo obilí, sekalo se a pak se mlátilo. A nebo když v pivovaru, v rakovnickém pivovaru zavonělo mláto a celý rakovník se ocitnul v takový nahořklý vůni pivovarskýho mláta. Nebo když pan Kaválek u nás v pekárně vyndával z pece bochníky chleba pečený. To byla taky nezaměnitelná vůně, silná, intenzivní. Takovýho jako vůně božího daru, chleb náš vezdejší. No a štiplavá vůně, doutnající škváry na haldě dolu Rako, tu vítr přinášel až k nám do Pavlíkova. A zvláštní slovy těžko popsatelná mírně nakyslá vůně herberku, který pan Dráteník, když vykřikoval drátovat, letovat, nosil na zádech. Tam byl takový ošoupaný stoleček, židlička, drát, kolo drátu, různě silný kola drátu, různě silnýho. A nářadí a salmiak a kladívečka a kleštičky a kyselina. To bylo věcí a brus taky sebou vozil. Na šlapání ten tlačil před sebou, zased a šlapal. A lil na to vodu, kapala na to voda z flaštičky, když brousil nože, drátovat, letovat, broušení nožů, vykřikoval.

taková zvláštní zatuchlá vůně z auta staříčký Tatry, která měla jenom přední sedadlo jedno u řidiče, pan Kratochvíl z Rakovníka, když přijížděl do Pavlíkova vykupovat vyschlý králičí košky. A každá pořádná hospodyně navlíkala chlupama dovnitř na prkínko, když stahla kůži z králíka a sušila je takhle pod kůlnou, protože za každou košku králičí byla možná koruna dvě nebo tři, to už si nespomínám. Takže taková řada prkínek s takovou zvláštní narůžovělou kůžičkou, protože ty chlupy byly vevnitř, ale pacičky a ocásek. Měla každá ta kůže, čtyři pacičky, jeden ocásek, to byly ty zbytky po těch nebohých hodných ušáčcích, který v králíkárně na nás tak šibalsky mrkali očičkama. Já jsem to nemohl vidět. Je, to byly vraždy, když babička, no jo, ale jíst se muselo. A ty už byly dávno snědění, ty ušáčkové, buď na smetaně nebo na česneku upečený. A čekali, až přijede pan Kratochvíl s Tatrou žehlíčkou. Ty kůžičky a štiplavá vůně karbolky s dechtem, kterýma se natírali hospodský záchodky postavený vždycky venku vedle hospody.

No, naopak krásně a svátečně. Benzínem voněl autobus Praga, ve kterým jsme jezdili s maminkou do města po válce nakupovat, do drogérie, kde to taky vonělo, u pana Nigrína, mejdlem a petrolejem, acetónem. No a benzínem, jako ten autobus, podobně voněl i motorák s budkou řidiče nad střechou a my jsme se báli, aby při vjezdu do tunelů, a těch bylo na trati kolem Berounky hodně, 5, 6, 7, já už nevím, aby se ta budka pod ten tunel vešla. A úplně jinak voněl vlak Pára zase, lokomotiva. Voněla jinak. Ta připomínala vůni železňáku, ve kterým babička vařila brambory pro slepice a prasata.

Nebo jak voněla taška pošťáka pana Pavlíčka. Nebo zase uniforma strážníka pana Demečka. To bylo zvláštní, ty jemný vůně, třeba poštovního úřadu, ten voněl jískrama, asi jak tam přepichovali ty všelijaký kabely, když propojovali telefonní hovory. Tak to vonělo takovou jako elektrickou vůní a izolacema a barvou na razítka a kabelama všelijakýma a telegrafem.

a krámy u pana Sýkory a u pana Kučery voněly petrolejem a slanečkama. Kabinet v rakovnický měšťance zase voněl naftalínem, protože každá kůže veverky, nebo kuny, nebo zajíce, nebo peří bažanta, v tom musel být naftalín, aby se do toho nedávali moly. No a zase kabina fotbalistů na rakovnickém hřišti, ta voněla koženou merunou, sítěm do branky, to se nějak proti dešti volejem možná natíralo, impregnovalo, nebo a taky tam voněly dresy fotbalistů a vápno na lajny. Nebo když čerstvě napacní, jak ten voněl, nebo jak voněl vzduch po první bouřce takovým ozónem, nebo rampouchy na střechách. To už tohletou dobou byly takový rampouchy na střechách, že ženský chodili a říkali, musíme se koukat taky nahoru, to by byla pecka do hlavy, aby nám nespadly ty rampouchy na hlavu. To visely takový střechy, jeli takový meče a někdy hrc a sesypal se kus sněhu ze střechy a to byl rachot. Jak to jelo po těch taškách, tak ty tašky jak rachotily, když ta lavina sněhová z té střechy padala a bim ho dolů pod střechou zůstala na chodníku. Jo.

a nikdy nezapomenu na zvláštní vůni, která zavanula z automobilu značky Bentley. Vůně jemného pudru a parfému. Ta vůně zavanula na Rakovnickém náměstí a z toho automobilu značky Bentley vystoupil pan prezident Beneš s chotí Hanou. Ta měla klobouček se závojem a my jsme stáli jako děti, zpívali jsme a paní Benešová k nám přišla. Řadu z nás pohladila po hlavě a vonila tím pudrem a tím parfémem.

U sedláře pana Ondráška zase voněla kůže. Nebo u pana krajčího Podolky voněly žehličky. A v kampeličce tam zase voněl ingoust, lejstra a když si otevřeli kasu, tak možná zavoněli jemně peníze. Nebo co to vlastně vonělo tam v kampeličce. Tam jsem chodil pravidelně vysejpat kasičku svojí malou. Potom byla úplně zvláštní a silná a nezaměnitelná vůně v každý prodejně obuvy firmy Baťa. V automatu Koruna, když jsem potom přijel do Prahy studovat, tak tam to taky vonilo jinak. Tam to vonilo koprovou omáčkou, nějakou polívkou, rajskou omáčkou s knedlíkem bez masa za 2,20 Kč, to jsme si dávali, to bylo, co? Nebo jak vonilo mladý listí na břízách. V těch jejich korunách bručeli chrousti. Když jsme tam hráli volejbal, tak jsme kolikrát nemohli ani hrát, protože těch chroustů se nám lepilo do vlasů tolik. Chrousti úplně vymizeli. Nebo ten první velký oheň, jak voněl, když se poprvně po válce zapálila hranice na mistra Jana Husa. Zase úplně jinak voněl plamínek lihovýho kahánku u zubaře. Nebo taková ta chladná, zaprášená vůně v kostele. Taková až posvátná. Nebo když se jezdili závody motocyklů, tak zase z výfuku těch motorek voněl ricinovej volej. Nebo když nám táta koupil otčím první vyhlídkovej let nad Berounkou a Hradem Křivoklátem, jak to vonělo v letadle. Značky Iljušin, dvoumotorovej, to taky bylo pěkný. No a když jsme potom přišla sezóna plesů, a já jsem hrál v kapele, tak jsem přišel na to, že každý sál voněl jinak.

lékaři nám dávali úkoly, kreslete akvarelem a pastelem teplou zimu. Víte, co to je teplá zima? Teplá zima je, když přišla obleva, po obloze se honily šedý mraky a ten sníh až k horizontu, až k obzoru zářil. Cesty zčernaly, po cestách se rozvážel kompost, koně táhli třeba velkou bričku plnou hnoje kompostu, ze kterého se kouřilo. Topoly, které byly kolem silnice, dělali takový černý krajky, takový vějíře. Z komínů střech se taky valil kouř, protože tam se topilo. To byla teplá zima. No a potom nás za to známkovali. Já mám ještě pár takových pastelů, jsem nedávno našel. Pastelů na téma teplá zima. To byly krásný obrazy v Národní galerii od Vlastimila Rady. To bylo jeho oblíbený.

Bludiště. Například bludiště s obrazem Bitva Švédů na Karlově mostě taky vonělo zvláštním způsobem. Národopisný muzeum v Kinských sadech, kde byly kroje ve skříních a malovaný nábytek a krásné sošky, taky mělo svou vůni. Národní muzeum nahoře na Václaváku, kde byly kostry takový veliký a lebky a kameny a motýly, to mělo taky zvláštní vůni. No a panoráma bitvy u Lipan Luďka Marolda ve Stromovce vonělo taky. Tak nějak, jako když se čerstvě vymaluje byt. A válka, doba války voněla. A neopakovatelně, umělým tukem, umělým cukrem, ten byl sladký, jak se mu říkalo tomu umělýmu cukru. Bakelitem taky voněla.

A pak jsem později poznal, že každá země má svoji vůni. Jinak vonělo to v SSSR, úplně jinak v Austrálii, to byla slastná vůně. Taková omamná vůně z kvetoucích parků, tam kvetly stromy pořád. Londýn voněl zvláštním nepopsatelným takovým odérem snad z těch autobusů a z taxíků. New York taky voněl, protože byl blízko u moře. Hamburg měl svoji vůni, Atény taky. Tam voněly zase pečený masa. To se na drátech byly napíchnutý takový homole masa a na dřevěným uhlí se opejkali. Oslo taky mělo svoji vůni, Dublin v Irsku. No vůně dokážou vyvolat v mžiku vzpomínku.

první rádio nový, který jsme si koupili s Miladou, na který jsme si vydělali česáním malin. Tenkrát to byla Tesla, jak se to jmenovalo, to rádio. Melodie nebo Allegro, nevím už. A to rádio, to taky vonělo, když se očroubovala ta zadní taková baklitová dírkovaná stěna a tam byly ty lampy elektrický s drátkama rozžhavenýma a reproduktor byl zabalený v látce. To byl svět tak přitažlivý, protože rádio pro nás znamenalo přístup ke světu. Tenkrát v těch 50. letech oni nás totiž tu naší mladou generaci pěkně dusili. Takový ty o generaci dřív toužili po změně a vstupovali korporativně do KSČ. Nám to jenom doporučovali, ale znáte to. Doporučovali, dokonce na nás tlačili, aby jsme vstoupili aspoň do svazu mládeže, ale když mladýmu člověku říkáte jdi doleva, tak on just a jde doprava. Každý mládí je vlastně spourou proti starším, proti svým otcům. To tak je, co je svět světem. Každý mládí se bouří proti otcům. Žando, nespí. Já vím, že tě to nebaví. Počkej, já tě budu vyprávět něco pěknějšího. Počkej, to se máš na co těšit. Zdřímni si a já tě potom probudím.

Znáješ, Žandoš, to takové kanikuly? My guliáli na kaňkách. Znáješ, što takové kanikuly? Jo, teď s odstupem 50 let je nám jasný, že nás mladí tenkrát na školách dost dusili. Jak jsme se provlejkali tím houštím, už jsme o tom mluvili. Houští, takový píchavý houští ze srpů a kladiv. Komandír Geroj Geroj Čapájev byl v Sjovremia v Pěredí. On komandíroval svým atriádom veselých svých rebiát. Dragoj tavariš Stalin, přijez žajtě v gosti k nám, přijez žajtě pasmatrítě, jak idut děla u nás. Dragoj tavariš Stalin. Rasvětáli jabloni i gruši, paplili tumány nad rekoj, vychádíla naběre Kaťuša, na vysoký naběrek krutej, nebo ta stěp da stěp krugom, půjď v daljok ležiť. Žando, nečum na mě tak, týdě to tragédie, kolem dokola step a daleká cesta a v té krutý stepy umrznul voska. Ruština byla jediným cizím vyučovacím jazykem a když se někdo učil třeba anglicky a dozvěděl se to politruk, političeský rukovoditel, už měl průšvih ten student, protože to by mohl být klidně agent imperialismu, že jsme museli se učit rusky i přesto, jak to v nás vzbuzovalo takovej vzdor, no jistě, pravým slova smyslu vzdor, i když ta ironie byla v tom, že my jsme ruskou kulturu doslova milovali, protože jsme úplně byli zblázněni do četby Gogola, Čechova, Dostojevský byl úplným zjevením, Tolstoj a poslouchali jsme hudbu Čajkovskýho a Musorgskýho a Stravinskýho a milovali jsme obrazy Kandinskýho a Šagala. No a tak ta vnucovaná kultura SSSR v nás zcela zákonitě musela probouzet ten vzdor. Přirozeně. Jak jsem řekl, když mladýmu člověku říkají otcové divlevo, tak on just jde doprava.

A když jsem se zmiňoval o tom, jak vonělo rádio, to rádio, jak jsme milovali, protože 365 dní v roce, každý den, pravidelně v 8 hodin, když jsme naladili buď krátkovlnnou stanici na 31 nebo 41 metrů, tak buď se ozvalo "Here is radio station Tangier." To byl Tanger, rozhlasová stanice, dole u Gibraltaru, nebo "Here is radio station Thessaloniki." To byly Thessaloniki nahoře v Řecku, Soluň. Tam měli Američani krátkovlnné vysílačky a teďko se ozvalo "Our following program is in English." A pozvala se ta známá znělka.

A hned hlas. Good evening, this is Willis Canor speaking, ladies and gentlemen. Vítáme vás u hodiny jazzu. Pokračoval anglicky dál. No, to byl pro nás... To byl ten rozkol. Na jedné straně ta step, zmrzlá step, kde umrznul voska. A na druhé straně byl ten jiný svět, daleko od té stepy mrznoucí. Aspoň pro ten večer nás od té stepy na chvilku vzdálil, protože, o co šlo? Šlo o to, že jsme milovali tu inspirující, plnokrevnou jazzovou muziku, která tepala životem ve světě, kde Louis Armstrong zpíval o tom, aby mu jeho dívka dala pusu, aby se vyplnil jeho sen. Give me a kiss to build a dream on. Nebo v té dlouhé skladbě Skin Deep, to je něco o kůži, buď je hluboká nebo napnutá, bylo tam bubnový solo. Hrál ho Sam Woodyard. Dlouhý solo. Nám vstávaly chlupy na celém těle. Rozkoší. Nebo když hrál Milec z Davids, jak mu Kája Velebný říkal, to byl Miles Davis. Hrál tak přeludně na tu trumpetu,

A ta stanice to byla naším majákem. Tudy vede cesta za krásou. Ne, jak nám oni říkají, že je to odsouzení hodnej americký způsob života, pozlátko kapitalismu, před kterým nás musí schránit SSSR, aby nás to neskazilo. Aby nás neskazilo to piano Duka Ellingtona, nebo altka Johnny Hodgese, nebo tenor Bena Webstera, klarinet Barney Bigarda, nebo bariton sax Harry Carneye. Stěbda stěb krugom v puť dal jok ležit. Ano, dada. Bratři Karamazovi, ano. Anna Karenina, ano, jistě, ale my taky bychom chtěli poslouchat Louis Armstronga nebo Milese Davise, Benny Goodmana. Proč jen děduška Maros jolku nam prinios? Pačemu? Dragoj tavariš, Stalin přijezdajte v hosti k nám.

Zmiňovali jsme se o vůních. Vůně jako živel. Vzpomínáte si, když je začal tát sníh a z polí a z lesů zavanulo před jaří? Nebo léto, rozžhavený léto sluncem, jakou mělo krásnou vůni? Vůně podzimu, vůně tlejícího listí? Nebo ta vůně těch dušičkových věnců a voskových chryzantem? Na podzim taky vůně střelného prachu, když jsme myslivcům nosili patrony při podzimních honech a naháněli zajíce a pak je zastřelený snášeli do kruhů. To bylo zajíců, Pavlíkov byl bohatý, přebohatý revír koroptví bažantů. To byla zvláštní vůně. 120 zajíců klidně leželo v jednom kruhu. Nebo v rakovníku zase byly dvě cukrárny, každá voněla jinak. Po dortech a kremrolích a ve skleněných báních, který byly zakrytý takovýma chromovanýma puklicama, bylo různý cukroví a každá ta báň, když se ta puklice odkryla, zavoněla jinak. Fialky, citrónový, pomerančový,

vůně papírnictví pana Růžičky. Tam voněly sešity a tušky a knihy. A nebo zase vůně ryb v kádích, právě vylovených kaprů z rybníka, který se měli prodávat v řeznictvích. No a úplně zvláštní byla vůně, kterou jsem důvěrně znal, vůně v naší oficíně, v holičství a kadeřnictví Miroslav Král Pavlíkov. Jiná byla v pánském, tam to vonilo holicím mejdlem a kamencem, protože po poholení se musel každý chlap nakamencovat takovým zvláštním homolovitým, to byla homole takového mramoru. To prý mělo tu kůži tak stáhnout, tak každý, když odcházel od nás a byl oholený a ještě postříkaný kolínskou a napudrovaný, tak trošku vypadal jako klaun. A zároveň měl takovou z kůži staženou na tváři, že mu jakoby ta kůže byla malá. Nemohl se ani pořádně usmát. A úplně jiná byla zase v dámském oddělení. Tam voněly vody na trvalý ondulace a brilantýny. Brilantýny a dámský pudry, protože každá dáma, když šla k holiči, tak se musela předem vyfintit. A šampon tam voněl, protože se jim myly hlavy. A já jsem tam taky dohlížel na to, jak jsme už o tom kolikrát mluvili, aby se jim nepřiškvařili vlasy, když se natáčeli na elektrický trubičky a dělala se ta trvalá ondulace. Je, Jiříku, tady mě to pálí. A já jsem musel vzít fén a nazdvihnout tu cívečku a podložit, vyfouknout ten horký vzduch a podložit pod tu cívečku kousek novinového papíru. Takže mezi hlavou a cívkou s vlasama, mezi hlavou třeba paní Sýkorový a cívkou s vlasama, byl ten můj kousek papíru a už to přestalo pálit. A to bylo jako kdyby byla ta paní vysvobozená z mučícího křesla.

nebo jak voněly pelíšky, kde kočička měla koťátka, nebo naše fifinka zase pelíšek se štěňátkama. Vůně malířských ateliérů, kde vonily volejové barvy a zasychající obrazy. A vůně v kavárnách, kde se hrál kulečník, to u Nováku ve Vodičkové ulici, to byla zvláštní taková těžká vůně doutníků. No a zase v letním dni, když někde za zdí rostly kopřivy a o ty kopřivy se zavadilo klackem, tak ty kopřivy jak zavoněly. Nebo honzíky ve oknech, pelargonie. Omamná silná vůně, nezaměnitelná, jako mateří douška, když kvetla na mezích mezi polmy. Šípkovej keř, sladoučká něžná vůně. Ta vůně pařenišť, ve kterých vyrůstaly saláty, řetkvičky, mrkve, květáky v zahradnictví u Franců. Vůně hromad jablek, který se po očesání rosily v sadech. To už slunce bylo zesláblý, to už nastupoval podzim, to už foukalo ze strní šťat. Vůně chmele, který se předtím česal, a když se nasejpal do toho plechovýho věrtele do míry, tak to zavonělo zvlášť. Vůně vykoupaných mimin, těch vykoupaných kojenců, ležících v kočárcích a jak vrněli. Zvláštní taková zaprášená vůně plyšových sedadel v Národním nebo Smetanově divadle. Vůně malty a cihel vápna cementu, když zedníci stavěli. Vůně řeky Berounky pod zříceninou hradu Tejřov. Z té Berounky taky táhla vůně ryb, štik. Vůně země při vyvorávání brambor. A jak ty čerstvě vyvoraný brambory voněly. Výrazně, tak kořeněně, tak nakysle. To byla neopakovatelná vůně taková, no, jak voněl košíček čerstvě natrhaných třešní, angreštu, rybízu. Nebo když jsme přinášeli z lesa košíček prvních hub,

Byly doby, kdy pražskýma ulicema vzpomínáte si na ty při horkých letních dnech, na ty žlutý vozy, auta ze řadou kropítek od konví nebo takových stříkaček jezdili třeba po Národní třídě a Václavském náměstí a příkopech a rozprašovali lesní vůni. Takže v Praze najednou jako kdyby zavoněly křivoklátský lesy, pryskyřice. To je taky už dávno.

za chvilku zavoní předjaří. Omamná vůně předjaří. Ale nejenom to, za chvilku zavoní masopust a budou zabíjačky a zavoní pryskyřice smůla a zavoní... Když se pašík porazil, tak se zvrhnul do necek a tam se na něj lila voda. Lila se tam voda a posejpalo se rozemletou smolou, tedy pryskyřicí, a aby se takovýma zvoncema strhaly štětiny. A potom, když se ten spařený čumík rozcapenej pověsil na rozporku a vytáhl se řetězama nahoru a řezník udělal ten slavnostní řez od zhora dolů. A z toho břicha se vyvalil ten nádherně barevný svět, který měl taky svoji vůni. Játra, žaludek, střeva, ona pára z toho šla. A vonil zázvor a pepř a mariánka a kroupy vařený, který přichal.

Jak ráno, když byla doba zabíjaček, řezníci s taštičkou, kde měli všechen vercajk, taková kolíbka prohnutý tři nože nebo čtyři vedle sebe s takovýma černýma rukovětěma, to se kolíbalo, tak se to maso do jitrnic krájelo na pěkný kousky, nejdřív jedním směrem, druhým směrem, jedním šikmým směrem, druhým šikmým směrem, a na tom štočku, jak se říkalo tomu stolu, vonělo to krájený masíčko libový. No, řezníci pospíchali každý den. To bylo Rušno v Pavlíkově v době zabíjaček. To pan Žáček pospíchal tam nahoru do Zabrány třeba, kde se porážel. Zase pan Černohorský ze Zabrány pospíchal na druhý konec vsi. Pan Aibl Honza, toho měl každý rád. Oni všecky řezníci byli milovaní. Boryby ne, když pod jejich rukama vznikalo takový to nejlahodnější, co dům dal, ne, to zapejkanej prej. Jitrnicovej i jelitovej v pekáči. To jsme byli zdraví, když jsme tadyhle to mohli bez bolení žlučníků jíst, co?

Vinice, prej dvovar, nejdřív se přece smažil mozeček. To nás všecko teďko čeká, takže máme se na co těšit.

A teď mě napadá, vážení, co kdybyste se pokusili popsat váš zážitek. Takovou chvíli, kdy ve vás nečekaná vůně probudila dávnou vzpomínku, kdy vám nečekaná vůně připomněla něco krásného, na co jste už zapomněli, a náhle je ten prožitek z vašeho života tak silně probuzený ve vás, tak naléhavě, že se vám celá situace vyjeví, jako kdyby se to odehrálo včera, a ono už je to třeba dávno. To vůně dokážou probouzet vzpomínky, třeba parfémy, drahé parfémy krásných žen. Teď ve mně promluvil skoro jako Don Juan. No jo, ale každej máme zážitek z vůní. Tak nám napište ten váš zážitek a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Připište heslo Láska za lásku a Papoušek, ten lempl línej, bude losovat, viď? Žaninko, nemrať se na mě, styč se. Jak voněli vlásky holek, ze kterýma jsme si hráli na prosluněný louce. Čichový vzpomínky jsou zvláštní a rychle u nás vyvolávají nečekaně silný pocity a představy, nečekaně silný hnutí mysli, vůně uvolňují fantazii a dotvářejí pohled na svět.

třeba v metru. V metru různých metropolí. Jinak voní metro v Paříži, jinak v Kolíně nad Rýnem, nebo v Hamburku, nebo v Londýně, v New Yorku a v Praze. V Praze tam to trošku tak jako nevoní hezky. Tam mě to připomíná, jako kdyby se babičce připálili na plotně brambory. Nebo zelí kyselí se připálilo, který, když no, to je zvláštní vůně pražského metra. Ale svým způsobem taky

0: Vidíte, vůně, to je vlastně celý svět vůní. Kosmos, malej. Tak končíme pro dnešek. Popatrujte se, děkujeme vám za to, že jste nám umožnili, aby jsme vám dělali společnost před usnutím. Hezky spínkejte, opatrujte se, držme si palce, aby nás nic zlýho nepotkalo a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Dobrou noc.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
2: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne, milí posluchači. Takhle vypadá, když se roztleská naprosto vyprodané Studio 1 tady na Pražských Vinohradech u nás v rozhlasovém domě. Krásné dobré dopoledne. V přímém přenosu začíná Tobogán, u mikrofonu Aleš Cibulka. Hezké dobré dopoledne vám všem. Hezký den. To je, i vám se to líbí, že jo? No tak to je největší rozhlasové studio vůbec v zemi, co v Evropě, na světě, troufnu si říct. Nevím, jestli je to pravda, ale proč by nebyla. Tady to zní nádherně, co? A dneska ten potlesk zazní mnohokrát, protože je tady další z velmi svátečních toboganů. Dámy a pánové, dnes budeme mít opět v toboganu tu čest vyhlásit jména těch osobností, které posloucháte na vlnách Českého rozhlasu nejraději. Je tady vyhlášení výsledků 22. ročníku ankety Neviditelný herec. A já jsem v tuhle chvíli velmi pyšný rozhlasák, protože podívejte se, co ty ankety kolem. TT už není několik let. Slavíci už taky nejsou. Jedna anketa padá za druhou a Neviditelný herec pořád existuje a existovat, věřím tomu, bude i dál. Dámy a pánové, já vás nebudu dlouze napínat, protože napjatí jsou samozřejmě i ti, kteří jsou nominováni a kteří jsou v zákulisí. Ale dovolte mi, abych sem k sobě na úplný začátek pozval zástupkyni šéfredaktora týdeníku Rozhlas, paní Alenu Sojkovou. Krásné dobré dopoledne. Krásné dobré dopoledne. Krásné, já jsem chtěl říct puntičkovaté šaty, ale černočtverečkované šaty, moc vám to sluší, jak se máte.
1: To jsou čtverečkované.
0: Já jsem to právě nechtěl říkat, no ale ano. Když řeknu, že přichází v krásných kosočtverečkovaných šatech, zní to zvláštně, ale moc vám to sluší. Hezké dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne,
0: na vás Aleši. Teď je, a já tomu říkám tak jako sám pro sebe, takzvaný papalášský úvod. Vy jste tady dneska přes tu šéfku, přes týdeník Rozhlas, takže jak to zahájíme, Lenko?
1: Já bych to zahájila tak. Děkuji. Já bych to zahájila tak, jak jsem napsala v posledním editoriálu týdeníku Rozhlas, který vyjde v pondělí.